0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michná, Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost, a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samečkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

někdo klína, někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobby redaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, poškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hospodářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvarosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skuter, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem.

0: A to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
0: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny, při vdáním se přes ženy, se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která, je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chinští na kinský?
0: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek v chinský z vchinic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno v chinský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát chinský.
2: Jako první použili přídomek Svchinic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
0: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
0: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
1: Bratr byl vyšší nebo menší?
0: Bratr měl 2,4 metry, bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
1: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
0: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
1: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají.

0: pekinští mají něco společného skrz generace?
1: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní. A teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý. Což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
1: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil, v Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
1: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
1: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
1: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
1: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasický, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste ji přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná. Těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná, měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý v oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není. No. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit... Ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí. Ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže... No a to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako... že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu... pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy... bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši. A proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. A pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. A to je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak ťong, ťong, ťong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, tak říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako... položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmina Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoli v moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám,

0: Nejradě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se prudce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
4: Teď
3: ne,
4: tryskal.
3: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravě do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili Kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, upozorňují meteorologové. Na bývalé průmyslové skládce v Letcích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Dnes bude skoro jasno, postupně začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů. Dobré sobotní ráno přeje Petra Broučková. O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují před tím meteorologové. Lidi by proto měli dodržovat preventivní opatření. Měli by třeba používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro limskou boreliózu Kateřina Kibicová.
2: Měli bychom na klíšťata myslet, i když se jdeme projít se psem do parku a zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
0: Podle dat Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliozy na 4x. Je to ale kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. V Letcích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Plánuje ho postavit na bývalé průmyslové skládce. Místní lidé se ale obávají, že nebezpečné chemické látky ve skládce můžou ohrozit zdroje pitné vody. Vliv stavby na životní prostředí teď posuzuje Plzeňský kraj, říká jeho mluvčí Natálie Vajnarová.
3: V současnosti je záměr po fázi veřejného projednávání a návrhu na závazné stanovisko. Další postup závisí na doplnění údajů týkajících se podzemních vod.
0: Tradiční rukodělné výrobky, občerstvení i kulturní program nabídne dnes v Chanovicích na Klatovsku tradiční Den řemesel. Program 22. ročníku se bude odehrávat ve skanzenu i v areálu zámku od 10 do 17 hodin. Zájemci můžou vidět při práci desítky řemeslníků z celé republiky, říká kurátor expozice lidové architektury Luboš Smolík.
4: Namátkou uvedu kováře, tkalce, řezbáře, košíkáře, šperkaře, truhlaře a tak dále. A v případě, že návštěvníci budou mít zájem si řemeslo vyzkoušet, tak ať se nebojí oslovit řemeslníky, kteří jim poskytnou nějaký takový informační servis a po případě je zaučí do základu daného řemesla.
0: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálové glóby na zahajovacím večeru včera převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová. Po červeném koberci se prošel taky herec Harvey Keitel, který dorazil na festival už po třetí. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa se hraje poslední utkání úvodního kola play-off. Kolumbie nastoupila proti Ghaně, ve druhém poločase vede Kolumbie 1-0. Argentina porazila 3-2 po prodloužení Kapverdy a utká se s Egyptem. Ten vyřadil po penaltách Austrálii 4-2. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu ji čeká Karolína Muchová. Ta vyhrála nad Tajkou Savanovou Vankevovou taky 2-0 na sety. Počasí. Ráno bude většinou skoro jasno, během dne oblačnost přibude, později večer až na skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte na silnici 180 u obce Myslinka na severním Plzeňsku, havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tolik zprávy Českého rozhlasu a Petra Broučková. Vítejte, začíná víkendové sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. 7:05 a v naší rubrice Náš příběh vám představíme našeho rozhlasového kolegu, moderátora Petra Čimperu. Už brzy, tedy včera ho návštěvníci viděli na jubilejním 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v

0: Za 4 minuty 17:45. Dneska je 4. července.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: A tentokrát příběh Petra Čimpery ne jako našeho moderátora Českého rozhlasu Karlovy Vary, ale jako moderátora Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na Červeném koberci vítal už desítky slavných hvězd, jako například Mela Gibsona, Umu Thurmanovou, Richarda Gera, Judy Dench a nebo Johna Travoltu. Na filmovém festivalu, který začal včera, ho viděli a slyšeli diváci opět tentokrát v nové roli.
2: Úvodní ukázce posluchači určitě poznali hlas Petra Čimpery a je jasné, že nešlo o vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde moderuješ, ale že tvůj hlas zněl na Karlovarském filmovém festivalu, kde si vítal na červeném koberci před hotelem Thermal Richarda Gera. Jak mohli diváci slyšet v úvodní ukázce, ta atmosféra tam bývá příjemná, někdy i bouřlivá. Co tě napadne, když se řekne veselá moderátorská historka z Červeného koberce nebo z festivalu? Tedy kromě toho, že to je jedna z nejhloupějších otázek.
3: Tak není tak úplně hloupá, protože opravdu je tam mnoho situací, kdy se člověk zasměje, když se zasekneš někde, kde se zamkly dveře, byl jsi na nějaké koordinační schůzce a nemůžeš se z té místnosti dostat a vidíš, že za 3 minuty je příjezd na Červený koberec a ty nemáš jinou možnost, než telefonovat, schánět nějakého technika. Vždycky to nějak dobře dopadne. Pokaždé to nějak dobře dopadne. Ale nejzajímavější okamžik pro mě na Červeném koberci, to byl, myslím, že první ročník, kdy na koberec přijela dáma, která vystoupila z vozu, oficiálního vozu, a nikdo nevěděl, kdo to je. A já jsem přemýšlel a říkal jsem si, jak já tu dámu přivítám, jak ji pozdravím, protože jsem nevěděl, o jakou osobnost se jedná. A když byla tak v polovině toho Červeného koberce, naklonil se ke mně dnes ředitel festivalu, tehdy výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha, a říká mi, to je Schoonmaker, ale pravdu, to není úplně zásadní informace pro moderátora na Červeném koberci, Schoonmaker, no dáma, tak pravděpodobně Schoonmakerová, my přechylujeme v Českém rozhlase. Čekal jsem ještě chviličku, jestli náhodou nepřijde nějaká informace, a najednou ten Krištof Mucha mi říkal, prosím tě, a teď to zásadní, Thelma Schoonmaker, americká střihačka, na svém kontě má 3 Oscary. A já jsem to sdělil publiku, sice jsem byl spocený až na zádech, ale to byl ten okamžik, kdy jsem si říkal, tak takhle tam musíš reagovat. Teď, hned, jasně, zřetelně. Povedlo se to a mám z toho radost.
2: I přes dobrou přípravu přijdou určitě situace, kdy je třeba improvizovat nebo se spolehnout na nějaký osvědčený trik. Máš takové nějaké eso v rukávu?
3: Ty musíš být připravený. Mít spoustu těch S v rukávu, o jaký festival se jedná, co ten festival přináší za doprovodné akce. Ale okamžik na koberci ty neovlivníš. A když někdo přijede a nejsou úplné informace, tak se postarej, seš moderátor. Ale vždycky se to podařilo.
2: Organizátoři letošního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech už odkryli některé z karet. Co čeká a na co se letos těší Petr Čimpera na filmovém festivalu?
3: Tak v první řadě musím zmínit tu okolnost, že už nebudu na Červeném koberci. Krištof Mucha, Petr Lintimer, Karel Och a celý štáb festivalu. A ten tým je opravdu silný. Chtějí dát jinou tvář tomu zahajování, těm příjezdům. Takže Červený koberec bude trošku jiný, ale my jsme se domluvili na další spolupráci. Co mě čeká na festivalu? Setkávání s diváky v Quiff TV parku. Budu pracovat pro Quiff TV.
2: Což je prostor, který bývá poměrně nabitý.
3: Je to tak, tam se koná řada workshopů, setkání opět s tvůrci a já tam budu mít krásný pořad. Už jsme si to řekli s šéfem televize Quiff TV Milanem Kuchinkou a ředitelem produkce Petrem Lintimerem. Tam se bude odehrávat takový pořad, který bude připomínat osobnost Miroslava Horníčka.
2: Tedy herce a muže spojeného s filmovými festivaly.
3: V 60. letech určitě ano. A on připravoval už tehdy pro ty, kteří nebyli na festivalu, takový pořad, který se jmenoval, on měl stejnou zkrátku jako MFF, Mezinárodní filmový festival. Momenty filmového festivalu. A my tu osobnost Miroslava Horníčka připomeneme každý den v 11 hodin v Quiff TV parku a já budu průvodcem té reminiscence na uplynulá léta.
2: Platí ještě, že co nový ročník festivalu, to nový oblek Petra Čimpery?
3: V letošním roce mám nový oblek i na tu aktivitu, kdy budeme vzpomínat na první ročníky festivalu a na osobnost Miroslava Horníčka, ale jinak musím říci, že to není o oblékání, to především o té atmosféře.
2: Uzavírá příspěvek a zároveň pokračuje ve svém festivalovém příběhu Petr Čimpera. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 4 minuty po čtvrt na 6. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Chcete, aby do vás proniklo něco z Cimrmanovy geniality? Není nic jednoduššího, než se posadit na Cimrmanovou lavičku. Právě na ní tento týden herci divadla Járy Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana. Za největším českým géniem vás vezmeme už za malou chvíli. Teď by to chtělo šrapnel, ale je tady počasí.
1: Počasí.
0: Tady jsou aktuální teploty našeho regionu, 11 stupňů Nepomuk, 9 Staňkov, 8 Stříbro a 10 stupňů Celzia je ve Zbyrohu. Ráno je většinou skoro jasno, během dne bude oblačnosti postupně přibývat, odpoledne poté očekáváme oblačno, později večer, zejména na severu kraje přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celzia, na horách to bude 18 až 21, povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky, dobré, aby o zátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: Jsou 23 minuty po 5. hodině, jsme Český rozhlas a máme rádi Járu Cimrmana, Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž. Jára Cimrman, síť míst pojmenovaných po největším Čechovi, ta je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těchto nově objevených putují už ve druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Chce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky 8:30.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: místní cimrmanolog,
6: místní cimrmaniak, jí takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v Pískovcových skalách. Nejdřív to byly Prachovské skály, potom jsme se podívali na Pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolojdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň pokračuje v přípravách stavby gondolového mostu přes řeku Mži. V současné době je hotový projekt. Nová technická atrakce po dokončení propojí cyklostezky z Malesic do Křimic a z Malesic do města Touškov a lidé se tak vyhnou automobilům. Náměstek primátora a současně starosta obvodu Malesice Aleš Tolar z hnutí STAN uvedl, že most by měl být hotový nejpozději příští rok na jaře. Hrad a zámek Horšovský Týn na Domažlicku připravil prohlídky hradních sklepení. Jsou bez průvodce a návštěvníci procházejí spletí chodeb a sklepních prostor se svíčkou v ruce. Prohlídky jsou dnes od 11 do 16 hodin a následně každou sobotu v červenci, pokračovat budou i v srpnu. Ve čtvrtém plzeňském obvodě mají pejskaři u odpadkových košů na téměř 60 místech k dispozici stojany se sáčky na psí exkrementy. Čtyřka je jediným obvodem v Plzni, kde stojany se sáčky zachovaly. Jejich počet se navíc zvyšuje podle výsledků zjištění kontrol obvodu. Zájemci si i mohou sáčky vyzvednout na recepci v budově Nové radnice. Karlových Varech uvedou své filmy zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman si přál promítat film Absolvent, který natočil před 60 lety. Britský herec Jesse Eisenberg už dopoledne publiku představí film Dvojník a převezme cenu prezidenta Karlovarského festivalu. Adaptaci příběhu o Frankensteinovi snímek Nevěsta před půlnocí osobně uvede herečka, scénáristka a režisérka Maggie Gyllenhaalová. Tenistka Karolína Muchová porazila ve Wimbledonu Savankevovou z Thajska a v osmifinále ji čeká předloňská šampionka Barbora Krejčíková. Ta si poradila v českém derby s Nikolou Bartuňkovou. A dnešní počasí. Ráno bude většinou skoro jasno, postupně bude oblačnosti přibývat. Odpoledne čekejte převážně oblačno, později večer přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 180 u obce Myslinka na severním Plzeňsku havarovala dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A 3 minuty po půl šesté končí přehled zpráv Českého rozhlasu Plzeň. Pokračujeme Františkem Nedvědem a už za chvíli nás bude bavit pan Lubomír Lipský.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pane Vrchní! Pane Vrchní! No tak je tady někdo?
2: Dopak nám to tady řve! Dopak nám to tady řve!
1: No dovolte, já že zvu.
2: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
1: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není. Já jsem tady host.
2: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušní hosty.
1: Ale jděte.
2: Jo.
1: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
2: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
1: Je, vy máte držkovou?
2: Jo, tu mám porád u sebe, tadyhle.
1: Kde máte Vrchního?
2: Vrchní šel domů teďka.
1: Teď v poledne?
2: Jo. On tenhle měsíc překročil v Tuzere příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
1: On je v penzi?
2: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
1: Kominík?
2: Ano.
1: A dělá Vrchního?
2: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
1: A vy sám jste taky jako...
2: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
1: Cizinců, to ovládáte jazyky.
2: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
1: No, a jakou funkci máte tady?
2: No tak teď tady momentálně zastupuji Vrchního.
1: Co, vy Vrchního?
2: Ano.
1: A víte, že na to nevypadáte?
2: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
1: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
2: No, pochop.
1: Ale dovolte, tady jsou lítat nějaký chlupy.
2: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
1: Ale jděte.
2: Před chvilkou ho odvezli.
1: No, tak ty si teda nedám.
2: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. No. Ty máme jenom pro cizince.
1: A. Tak máte jídelní lístek?
2: Na co? Já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
1: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
2: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
1: No.
2: Jo, já taky.
1: No tak.
2: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každej si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
1: Vánoční teď?
2: No.
1: Teď už je dávno po Vánocích.
2: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
1: Hledajte, víte co? Dejte ho praseti, jo?
2: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milý pane, poprvé v životě jsem viděl, jak by ho čuníkovi nevolno.
1: A lidem to nabízíte?
2: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
1: Ale já nechci vánoční.
2: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
1: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
2: Co, tady u nás?
1: Ano, tady u vás.
2: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
1: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
2: Jo.
1: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No, nemáte tam něco od drůbeže?
2: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Creedence, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, je 6:15.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty našeho regionu, Špičák 10 stupňů Celsia, Velký Javor 7-8 stupňů je ve Staňkově, bezmála 9 stupňů je v Rokycanech a Konstantinovy Lázně 7,8 stupňů Celsia. Ráno bude většinou skoro jasno, během dne začne oblačnosti postupně přibývat. Odpoledne poté očekáváme převážně oblačno, později večer, zejména na severu našeho kraje, přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 stupeň. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.

0: byli Toutou, tady je Český rozhlas Plzeň, za 4 minuty už bude 6 hodin. Jakým subtropickým rostlinám se může dařit i na naší zahradě anebo na terase? A jakou péči potřebují, aby nám plody na exotických krasavcích dozrály? I tuhle informaci vám dodá dnešní Hobby magazín, který v našem vysílání startuje po 10. hodině. Za chvíli tady bude Petra Broučková a další zprávy.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Tachovu chybí lékaři. Novému pediatrovi nabízí tamní radnice 1 000 000 korun, ordinaci a byt. Hrad a zámek Horšovský Týn pořádá prohlídky hradních sklepení se svíčkou v ruce. Dnes bude skoro jasno, během dne oblačnosti přibude teploty do 25 stupňů. Pěkné sobotní ráno, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Vedení Tachova se snaží do města přilákat lékaře. Chybí obvodní nebo dětští lékaři a zubaři. Radnice proto i letos schválila pobídkový program, jehož cílem je motivovat lékaře k příchodu do města nebo rozšíření služeb. Podrobnosti dodává místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov.
2: My máme komplexní pobídkový program, který zahrnuje nejen finanční pobídky, které činí 500 000 pro úvazek 1-0 lékaře v různých specializacích, a letos nabízíme mimořádně 1 000 000 pro pediatra, protože oblast pediatrie je dlouhodobě nedostatečně obsazena.
0: Lékařům může město Tachov zajistit kromě ordinace také služební byt nebo místo ve škole a školce pro děti. Další finanční bonus získá lékař od pojišťoven a Plzeňského kraje. Hrad a zámek Horšovský Týn na Domažlicku dnes pořádá prohlídky hradních sklepení. Jsou bez průvodce a návštěvníci procházejí spletí chodeb a sklepních prostor se svíčkou v ruce. Pokračuje vedoucí průvodcovské služby zámku Horšovský Týn Kateřina Maštalířová.
3: Tato prohlídková trasa bude otevřená přes celé léto, každou sobotu od 11 do 16 hodin. A děti, které určitě viděli pohádku Nesmrtelná teta, tak se můžou těšit na vězení, ve kterém byli uvězněni Matěj a jeho proradní rádci.
0: Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání ohledně odměňování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení alespoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
4: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně předvolební kampaní nastal, a my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
0: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO má plán, že každoročně budou nástupní platy navýšeny právě o zmiňovaných 5% a v roce 2029 by měly dosáhnout hodnoty 50 000 korun, jak stojí v programovém prohlášení vlády. Slováci dnes budou v referendu rozhodovat mimo jiné o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří obsloužili 2 funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. V historii samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Kvůli nízké účasti bylo ale platné jen to o vstupu do Evropské unie z roku 2003.
1: Sport.
0: Na fotbalovém mistrovství světa se dohrál poslední zápas úvodního kola play-off. Kolumbie porazila Ghanu 1-0. Fotbalisté Argentiny zdolali Kapverdy 3-2 v prodloužení a postoupili do osmifinále. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který po penaltách vyřadil Austrálii 4-2.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou skoro jasno, během dne začne oblačnost postupně přibývat. Odpoledne a večer čekejte převážně oblačno, přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 180 u obce Myslinka na severním Plzeňsku havarovala 2 osobní auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tolik zprávy. Ano, bylo to příliš ukvapené. Tolik zprávy, 4 minuty po 6. hodině. Pokračujeme dál s Karlem Gottem. Tady je Dobré ráno Českého rozhlasu.
1: Dobré ráno

Jsme Český rozhlas, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za 5 minut už bude 6:45. Prokopové a Ulrichové mají dneska svátek. A tady jsou teplotní rekordy našeho kraje. V roce 1965 3 stupně Celsia do Mažlice a naopak velmi teplo bylo v roce 1999 ve Stříbře, kdy rtuť teploměru šplhal až k 37 stupňům Celsia. Jak bude dneska, to povíme hned po Filipu Lencovi.

0: Futsalisté Tomáš vnuka Michal Holý opustí po letech mateřskou Plzeň a budou oblékat dres Ústeckého Rapidu. Podrobnosti do Dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň doplní už za chvíli Vláda Janouškovec.
1: Počasí.
0: Je 6:45, dobré ráno a aktuální teploty k tomu. Plzeň, Mikulka 11 stupňů Celsia, Stříbro 9 stupňů, 11 je na Přimdě, 10 v Klatovech a v Nepomuku 9 stupňů Celsia. Teď ráno je většinou skoro jasno, během dne začne oblačnosti postupně přibývat. Odpoledne pak očekáváme převážně oblačno, později večer zejména na severu kraje přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 na horách, 18 až 21 stupeň Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání Český rozhlas Plzeň. Na první

0: Futsalisté Plzně před novou sezónou oslabují kádr. Do konkurenčního Ústí nad Labem míří z ekonomických důvodů dvojice zkušených reprezentantů Michal Holý, Tomáš Vnuk. Se druhým jmenovaným Tomášem Vnukem si o odchodu z Interobalu do Rapidu povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tomáši, co se vlastně stalo? Proč ta velmi dlouhá spolupráce, byť s krátkými přestávkami, končí?
2: Tak vlastně mi končila 36. smlouva a byla tam nějaká opce, která jsem musel prodloužit do 34. určitými jakými způsoby, a vedení to vlastně klubu nechávalo být a sedli jsme si vlastně až toho 34., kde vlastně nám oznámili, že tu opci prodlouží, ale hned nás prodají, protože není dobrá ekonomická situace klubu. Tak s tím jsem já úplně jako nesouhlasil, že prostě nám to takhle řeknou poslední den, že jako nás chtějí vlastně prodloužit, ale hned prodat, že bychom si zasloužili jako odejít zadarmo po tom, co jsme tady všechno udělali a v našem věku, ještě společně s Michalem Holým, a nakonec se to vlastně dostalo do takové situace, kdy vlastně se hádalo, jestli opce je prodloužená nebo není prodloužená. Ale vlastně s Ústím už jsem mluvil někdy od února, března, kdy věděl prostě, že mi končí smlouva a nikdo z klubu se s námi nebaví a s ostatníma hráčema se vlastně baví, kterým končí smlouva, takže jsme to tak trošku tušili, že bude záležet, jestli se udělá titul nebo neudělá, což vlastně tak dopadlo, že nám to vlastně bylo řečeno, že ty peníze asi tolik nebudou, když se neudělal titul, že prostě nebude Liga mistrů, nebudou takový sponzoři. No a vlastně pak se už jenom řešilo, kolik vlastně za nás Ústí dá nebo kolik si Plzeň řekne, ty částky byly jako za mě teda úplně šílený. Nakonec došlo k nějakému kompromisu a Ústí nás teda koupilo.
1: Takže teď nová výzva o vaší kariéře, vaší Michala Holého, v úvozovkách na stará kolena, ještě něčeho dosáhnout na severu Čech?
2: Tak já nevím, právě se psalo, že se nějaký umlazování kádru, že vlastně i Lukáš Rešetár skončil kvůli tomu, což je úplná kravina za mě teda, že Lukáš Rešetár chtěl skončit sám, že jo, my teda ne, ale prostě ta ekonomická situace klubu je vlastně špatná, když prostě musíme pryč, něco se za nás zůstalo, a pro mě to je samozřejmě výzva, pro mě každý tým, nebo vlastně když jsem byl ve Spartě v Benagu, to pro mě byla výzva, když mě tady odtud vyhodili na roční hostování, a já můžu jenom poděkovat vlastně Benimu, že si mě vzal a že ze mě udělal lepšího hráče, takže doufám, že v Ústí se stane to samý třeba s Michalem Salákem, že tam bude takovým mentorem pro ty mladší kluky a uvidíme, co vlastně Ústí chystá, protože taky budou určitě chtít ještě vejš, než když byli třetí, že jsou namlsaný po tom historickém úspěchu, takže já jsem jenom pro v tom projektu a nějaká ta vize a koncepce, která mi tam vlastně byla představena panem Hronem a trenérem Salákem.
1: Tady v Plzni jste dosáhl spousty úspěchů, tři ligové tituly, účast v Lize mistrů, možná to bylo to nejprestižnější, gol proti Barceloně, nebo na co nejradši vzpomínáte?
2: Asi ten gol Barceloně, protože pro mě Barcelona od nějakého roku 2002, když přišel Ronaldinho, je vlastně srdcová záležitost. Fandím jí, byl jsem se tam podívat, že jo, ty hráči tam prostě v té Barceloně jsou jedni z nejlepších a já jsem proti ním vlastně dal gol jako jediný Čech, tak to je pro mě prostě asi to nejvíc. Ale samozřejmě pak jsou i tituly, poháry, hat-trick v Lize mistrů, to prostě jsou takový ty střípky, které vlastně tam jsou v těch posledních let, a když to vezmu předtím, tak je to samozřejmě výhra v druhé lize, nějaký ty juniorský tituly, miliarda individuálních ocenění, jo, ale prostě nejvíc pro mě prostě ten gol Barceloně, když je to, řeknu, jenom blbej gol.
1: Z těch titulů, na kterých nejradši vzpomínáte, byl to ten vůbec první?
2: Samozřejmě byl to ten první plzeňský, protože to bylo něco vlastně nového pro Plzeň, nikdo to nečekal, sfoukli jsme chrudím 3-0 a já dostal 4 individuální ocenění, takže pro mě to byl ten nejlepší titul, který jsem jako já z Plzně udělal.
1: Je ještě vůbec reálné, že se znovu vrátíte a obléknete co pár let ještě plzeňský dres?
2: Tak já doufám, že budu hrát co nejdýl, když pak vidím Romana Mareše, tak takhle dlouho asi do 49, 50 let asi já nebudu, to nevím, co bych dělal, ale možný je všechno, ale uvidíme, jak to bude vypadat, kam vůbec ten futsal český se bude ubírat, když to vidím posledních pár let, jak to s ním jde trošku z kopce, nechci to říkat úplně, ale asi to tak je, vidíme to asi všichni, takže uvidíme, jak to bude tady vypadat za pár let a třeba se do Plzně vrátíme v jiný situaci, možná v jiný roli.
1: Říká Tomáš Vnuk, český futsalový reprezentant, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: 6.23, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Dneska je 4. července a už za chvíli tady bude další přehled zpráv. Zatím smoutí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují předtím meteorologové. Lidé by proto měli dodržovat preventivní opatření, měli by používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout. Podle dat Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliozy na 4násobek. Je to ale kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. Plzeňský kraj pokračuje v přípravách na stavbu nové budovy hospice v okrajovém plzeňském obvodu Malesice. Náklady odhaduje na 300 až 350 milionů korun. Plzeň na stavbu vyčlenila skoro hektarový pozemek a prozatím přislíbila 50 milionů korun. Zbytek dodá kraj, uvedl náměstek hejtmana pro investice Tomáš Soukup z hnutí ANO. Přírodní amfiteátr v Hrádku u Rokycan zahajuje letošní letní sezonu. V provozu je téměř 100 let. Na programu je dnes festival Muzika. Jeho 34. ročník začíná ve 14 hodin. Druhým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Potrvá do 11. července. Ve 14 hodin uvede Dustin Hoffman v hotelu Thermal film Absolvent. Čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Krejčíková porazila krajanku Nikolu Bartuňkovou. Muchová vyhrála nad Savankevovou z Tajska. O postup do osmifinále dvouher ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. A dnešní počasí. Ráno bude většinou skoro jasno, postupně bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer čekejte převážně oblačno, přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 30. kilometru ve směru na Prahu bouralo nákladní auto s dodávkou. Před místem nehody se tvoří kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přehled zpráv Petra Boučková. Jsou 33 minuty po 6. hodině. Jakou pohádkovou postavu máte nejraději? To není otázka na vás, vážení, ale na naše nejmladší. Už za chvíli odpovědi v rubrice Ahoj rádio.
1: Dobré ráno.

0: Jakou pohádkovou postavu máte nejraději?
1: Princeznu.
2: Bezmekvída.
3: Pošťáka Peta.
4: Kocoubota.
5: Princezna se zlatou hvězdou.
6: Královnu.
7: Čarodějky Witch.
8: Bajaju.
9: Krakonoš.
10: Princezna Zemlina.
11: Hajnej Robátko.
12: Popelka.
13: A ještě Vyfok.
14: Princezna na hrášku.
15: Bodek Stajtek.
16: Kautenbach. Hasiče.
17: Ahoj, rádio!
0: Správně nejoblíbenější pohádkovou postavou jsou hasiči. Děkujeme dětem. Pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň za 6 minut, 6:45. A tady jsou teplotní rekordy našeho kraje. 1965, 3 stupně Celsia Domažlice a ve Stříbře v roce 1999 bylo bezmála 37 stupňů Celsia. A jaké počasí nás čeká dneska? Už za chvíli. Teď Polian.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za jednu minutu už bude 6:45. Tipy pro volný čas ty vám v dobrém ránu nabídneme už za malou chvíli. Teď pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A nabízíme také teploty v našem regionu, pojďme na ně postupně, začínáme například na Přimdě, kde je teď 11 stupňů Celsia, 9 stupňů je v Rokycanech a v Kralovicích bezmála 12 stupňů Celsia. Teď po ránu většinou skoro jasno, během dne začne oblačnosti postupně přibývat, odpoledne pak očekáváme převážně oblačno, později večer zejména na severu kraje, přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupeň Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. No a rozptylové podmínky ty jsou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň. Za chvíli bude 7 hodin.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda. S provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice Ocel. Tipy pro volný čas.
0: Tajemství hudebních rukopisů českých klášterů podhalí Schola Gregoriana Pragensis. Mezinárodně uznávané pěvecké těleso vede sbormistr a muzikolog David Eben. Pořad s názvem Radost v baroku, tváře a prameny zazní v kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici. A to dneska od 18 hodin. Na sušickém ostrově Santos můžete slyšet ženskou hudební skupinu Vesna. Jejich originální tvorba kombinuje různé hudební styly a mezinárodní úspěch si získali díky euroviznímu hitu My Sister's Crown. Koncert začíná ve 20 hodin. V kostele svatého Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců proběhne tradiční pouť ve 14 hodin. Tam začíná bohoslužba slova a zahájení prodejní výstava prací klientů domova z Víkovské od 14:30. Odpoledne až do 16 hodin vystoupí šermířský a divadelní spolek z Rokycána. Od 16 hodin odpolední program s příjemní duo Kamélie. 15. ročník setkání harmonikářů se koná v Čepicích na Sušicku. Od 13 hodin se tam postupně vystřídají kapely jednotlivci. V 17.45 zahrají Úrovci a setkání zakončí v 18.30 cymbálová skupina Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem. Pohádkové léto na Hůrce v Klatovech dnes se nabízí představení Antona Pavloviče Čechová ve jménu cti a námluvy. U zříceniny kostela svaté Anny jí od 15 hodin zahraje spolek Kord v srdci. V Chanovicích se představí 16 nositelů nejvyššího ocenění za tradiční řemesla. V zámeckém areálu a skanzenu se koná 22. roční krajské přehlídky Den řemesel. Mezi 10. a 17. hodinou si tam můžete vyzkoušet tradiční výrobní postupy a odnést si vlastnoručně vyrobený výrobek. V 11 a ve 13 hodin vystoupí v hudební sekci soubor písní a tanců Jiskra Plzeň. Tak tolik tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda. S provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice Ocel. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na hranicích v Rozvadově dělníci modernizují dálniční odpočívku. Kvůli stavebním pracím tam auta do podzimu nezaparkují. Skanzen v Chanovicích na Klatovsku dnes oživí mistři řemesel z celé republiky. Před rokem zasáhl Česko blackout. Dnes bude skoro jasno, během dne oblačnost přibude, teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s kompletní přestavbou odpočívky na hraničním přechodu v Rozvadově. Odstavná plocha u dálnice D5 ve směru z Německa do vnitrozemí je od července uzavřená. Auta tudy můžou jen projíždět. Stavby vedoucí Milan Viták popsal, co všechno přestavba odpočívky zahrnuje.
2: Musíme zdemolovat všechny stávající betonové plochy a nahradit je novejma vedle nějakého nového uspořádání. K tomu nově kanalizace. Součástí této odpočívky jsou i rozvody pro zabezpečení a pro ovládání, nové trasy veřejného osvětlení a k tomu ještě vodovody.
0: Přestavba odpočívky ve směru do vnitrozemí skončí do listopadu. Místo původní stovky míst pro kamiony jich nově bude 300. Zvýší se i odstavná plocha pro osobní auta. V budoucnu doplní odpočívku i objekt se základními službami a druhá benzínová pumpa. Odpočívka ve druhém směru, tedy do Německa, už je od loňska opravená a rozšířená. Tradiční den řemesel se dnes uskuteční v Chanovicích na Klatovsku. Je to už 22. ročník. Zájemci můžou vidět při práci desítky řemeslníků z celé republiky a některá řemesla si na místě i vyzkoušet. Program je připravený ve skanzenu i v areálu zámku od 10 do 17 hodin, říká kurátor expozice lidové architektury Luboš Smolík.
3: Hlavní program je připraven pro zámecké nádvoří. Bude zde ukázka dravců, divadelní představení pro děti. Bude tady šermířská skupina Gloria. Na skanzenu jsme připravili vystoupení folklorního sdružení Jiskra z Plzně a to proběhne od 11 hodin a od 13 hodin.
0: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny byl tehdy několik hodin asi milion odběratelů, a to hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje přenosovou soustavu posílit, říká jeho mluvčí Ondřej Krátoška.
4: Do rozvoje přenosové soustavy bude ČEPS v následujících 10 letech investovat zhruba 130 miliard korun. Zaměří se především na modernizaci a posilování přenosové soustavy, výstavbu nových vedení a rozvodem. Sport.
0: Fotbalisté Argentiny zdolali v úvodním kole play-off Cap Verde 3-2 v prodloužení a postoupili do osmifinále. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který po penaltách vyřadil Austrálii 4-2. Ve zbývajícím utkání porazila Kolumbie Ghanu 1-0 a čeká jí zápas se Švýcarskem. Počasí. Ráno bude většinou skoro jasno, během dne začne oblačnost postupně přibývat, odpoledne a večer čekejte převážně oblačno, přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 30. kilometru ve směru na Prahu bouralo nákladní auto s dodávkou. Před místem nehody se tvoří kolona. Dále na dálnici D5 na 73. kilometru ve směru na Rozvadov dejte pozor na požár porouchaného vozidla. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Sedm 7 hodin, k tomu 5 minut, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvíli dorazí Petr Jungmann a čeká nás kalendárium. No a následovat bude celkem podrobná předpověď počasí pro dnešní den. O tu budeme telefonovat do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni na Mikulce.
8: Dobré ráno a

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v

0: francouzské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno ruským jménem připomíná pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.
1: A já přeji dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň v Plzeňském kraji 4. července v roce 1965 v Domažlicích. Měřili 3 stupně Celsia a v roce 1999 ve Stříbře 37. Nás čeká za chvíli počasí s meteorologem

0: To jsou Polís, my jsme Český rozhlas, 2:45. Skupina Borovic v plzeňských lesích poblíž rozhledny Krkavec nese stopy po těžbě smoly. Město je proto zařadilo na seznam výjimečných stromů a dál je chce chránit. Podrobnosti v ranním vysílání už je za malou chvíli.
1: Počasí.
0: A jaké počasí je aktuálně, to už se ptáme na Mikulku, kde čeká Ivo Bauman. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pokračujeme. Jaké je počasí?
2: Počasí je pěkné, máme oblohu místy skoro jasnou, tu a tam polojasnou, teploty od 10 do 14 stupňů Celsia.
0: Nicméně mraků bude během dne přibývat.
2: Mraků bude během dne přibývat postupně, až z toho bude odpoledne oblačno a večer snad až zataženo. Nejvyšší denní teploty dosáhnou dnes 22 až 25 stupňů, na horách do 21 stupňů. Vítr zpočátku slabý, ale bude během dne zesilovat na mírný, většinou severozápadní nebo západní, od 3 do 7 metrů za sekundu a večer opět zeslábne.
0: Ivo Bauman, aktuální informace o počasí. My se s Mikulkou spojíme ještě jednou zhruba za hodinu a podíváme se i na počasí zítra. Ivo, souhlasíte?
2: Souhlasím s tím, že by to mohlo být tak za hodinu a půl skoro.
0: Děkuji za opravení, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň.

0: Olga Lounová, dobré ráno, Českého rozhlasu Plzeň, neobvyklé, urostlé nebo stovky let staré. I takové jsou některé výjimečné stromy v plzeňských městských lesích. Město chce ty nejzajímavější a nejvzácnější označit a informace o nich zpřístupnit nám, lidem.
1: Teď stojíme na hrázi kamenného rybníku u borovice, která je označená bílým pruhem, sprejem asi tak ve výšce prsou, číslem 14, což je číslo toho stanoviště v textu a na mapě.
2: Vysvětluje mi lesní pedagog Antonín Chyška.
1: Jsou to vybraný významný stromy, který tvoří celou tu skupinu. Mělo by to být 21 borovic a 24 kusů dubu zimního plus 5 kusů dubu červeného.
2: A proč jste je označili?
1: Protože na nás zapůsobili tou svojí majestátností, stářím, věkem, zdravotním stavem, dobrým a mohutností. Jsou hodně letitý, když se podíváme na ten pařez, který tady zbyl, tak jsou ty letokruhy tak hustý, že to jde horko těžko spočítat, takže jsem to spíš odhad, ale abych řekl, že to přes 200 let.
2: Tohle je jedno z těch stanovišť, kolik jich je?
1: Zatím máme vybráno 14 stanovišť na lesním úseku Bolevec. Je to třeba stanoviště číslo 8, to je kousek pod Krkavcem u Ledecký silnice, kde je ještě pozůstatek borovic, kde se těžila smola. Druhý stanoviště je číslo 10 a je to skupinka asi 8 borovic, který přežili takový vichr.
2: Které stromy se do seznamu dostanou, popíše Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně.
3: Většinou jsou to nějak zajímavé stromy, třeba z hlediska historického, že se tam stala nějaká událost, anebo jsou to mimořádné stromy svojí velikostí, tvarem a tak dále. Takže vytipováváme je a vytváříme si databázy těchto stromů, které samozřejmě budou pod určitou ochranou.
2: Ten celý projekt, jak ho zpřístupníte lidem?
3: Zatím probíhá vytipování těch stromů a i chceme od odborného arboristy, aby posoudil, jestli ty stromy jsou dostatečně vitální a mají ty ambice tady být třeba ještě 100 nebo 200 let. A cílem je vytvořit seznam, kde bude vždycky mapový podklad a k tomu bude nějaký popis těch stromů.
2: Výjimečné stromy chce postupně Správa veřejného statku zveřejňovat na svém webu. U samotných stromů by pak časem mohly být i QR kódy, aby si lidé zajímavosti mohli zjistit na místě. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.

0: Za 4 minuty už bude 7:30, čeká nás přehled zpráv, do té doby Umberto Tozzi a Tiamo.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň usiluje o odstranění všech problematických reklam v centru města. Velkoformátovou reklamu nebo inzerci na lavičkách od července zakazuje vyhláška. Kontrolu dodržování zákazu má na starosti krajský živnostenský úřad. Za zakázanou reklamu je možné uložit pokutu až 2 miliony korun. Po více než 5 letech oprav se návštěvníkům kláštera Plasy otevřela barokní sýpka. Na komentovaný okruh se můžou vydat dvakrát denně, kromě pondělí. Kastelán plaského kláštera Pavel Duchoň uvedl, že návštěvníci také mají možnost opět vystoupat do hodinové věže k baroknímu hodinovému stroji z roku 1686, který je dodnes denně ručně natahován. Policie chystá po dobu filmového festivalu v Karlových Varech mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet bude na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku a plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi. Při ukončení bude fungovat antidronová ochrana. Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Na webu o tom informovala policejní mluvčí Kateřina Pešková. Mezinárodní filmový festival začal v pátek a potrvá do 11. července. Benzin a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzin oproti včerejšku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 41 korun a 10 haléřů. Nejvyšší cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Futsalisté Plzně před novou sezonou oslabují kádr. Do Ústí nad Labem míří kvůli ekonomické situaci západočeského klubu dvojice zkušených reprezentantů Michal Holý a Tomáš Vnuk. A ještě počasí, bude většinou skoro jasno, postupně oblačnosti přibyde. Odpoledne a večer čekejte převážně oblačno, přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 je uzavřen úsek u Chlustiny na 30. kilometru ve směru na Prahu z důvodu nehody dvou vozidel. Kolona má před místem nehody 4 kilometry. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byla Petra Broučková, děkujeme a 3 minuty po půl osmé pokračuje. Dobré ráno. Městce Liblí na Rokycanskou leží v údolí řeky Berounky. Co stojí v obci za vidění, jaké má okolí a jaká je historie, to se dozvíte už za chvíli v dalším díle našeho seriálu Město.

0: Informace o počasí od nás očekávejte zhruba za 6 minut.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
0: A naším cílem dnešního putování je městys Liblín. Najdeme ho na Rokycansku a protéká jím řeka Berounka. Proč nese takové pojmenování o původu názvu městyse, teď nezávislá starostka Ester Libertová.
2: Původ názvu obce není doložen. Když se na to zeptáte jazykovědců, tak se dozvíte, že Liblín patří mezi stará slovanská místní jména a tak by podle nich mohlo být nejpravděpodobnější, že vychází z osobního jména Libla nebo Libe, Líbice, milý, oblíbený. Pověst nebo lidová zkazka uvedená v brožuře kronikáře Josefa Tomáška praví, že který si pán přivážel na svou tvrz mladou manželku. Když přijížděli směrem od Kozojet, naskytl se paní krásný pohled na svěže zelené údolí, jímž protékala řeka. Na jejím břehu kolem tvrze stála malebná vesnička. Mladá paní zvolala, jak se jí toto místo líbí. Její manžel na důkaz své lásky nazval toto místo Liblínem.
3: I přes půvabnou lidovou slovesnost lze hledat vysvětlení původu jména Liblín, který je poprvé zmiňován v roce 973, kdy je veden jako majetek knížat pražských.
2: Po druhý pak rok 1141, kdy je v majetku kláštera svatého Jiří na Pražském hradě, ale oficiálně doložená první zmínka je z roku 1180, která odkazuje na listinu, která je známa z odborné literatury.
3: Do historických milníků městyse se například zapsalo zpustošení původní tvrze, ale také rok 1367, kdy byl dostavěn hrad Lipštejn. Ten je dnes zříceninou, na kterou vyrážejí turisté i třeba díky romantickému pohledu na Berounku, který cesta nabízí.
2: Majitelé se střídali a ač nebyl nikdy dobyt, Lipštejn osiřel. Původní tvrz Liblín byla během 30leté války zpustošena roku 1639 a až roku 1675 byla obnovena. Dalším milníkem je barokní zámek Dominanta Liblína, který byl vystavěn v 18. století Ledeburgy.
3: V současné době v zámku funguje domov sociálních služeb. Zámecký park je volně přístupný veřejnosti a lze zde v rámci procházek také obdivovat historické sochy. Se zámkem je propojen kostel svatého Jana Nepomuckého. Liblín se stal městysem v roce 1904.
2: Mohli se zde pořádat výroční trhy. Označení městys bylo zrušeno v roce 1964, kdy se přestalo úředně používat. Znovu jmenován městysem byl v roce 2014.
3: Seznamuje s historickými milníky městyse nezávislá starostka Ester Lipertová. Na náměstí stojí pomník. Ten je zde od roku 1934 na památku 9 vojáků občanů Liblína, kteří padli v první světové válce. Od roku 2019 je zdejší most přes řeku Berounku kulturní památkou. Z Liblína Anděla Blašková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň.

0: Člověk by se měl neustále na něco těšit, tak se těšte, protože díky rozhlasovému archivu Českého rozhlasu můžeme vrátit do vysílání pány Suchý, Verich a tak dále. Buďte s námi. Počasí. A ten třetí je horníček, už jsem si vzpomněl. 1:45. Dobré ráno s námi. Aktuální teploty v našem kraji je 12 stupňů Celsia Klatovy, 9 Konstantinovy Lázně a v Tachově 9 stupňů Celsia. Ráno většinou skoro jasno, během dne zataženo, oblačnosti postupně bude přibývat. Odpoledne pak očekáváme převážně oblačno, později večer, zejména na severu kraje je přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 stupeň. Povane slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Já žas, Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka a zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: A jak jste adresoval? Který pes?
1: Pes Hero u Sovových mlínů 7.
2: No.
1: A psal jsem text Hav, hav, hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, ano, to se pamatuju.
1: No.
2: A on si to přečetl a neříkal nic.
1: Neříkal nic.
2: On čet denně noviny.
1: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
2: To byla kolie, on byl kolie.
1: Ano, já vím, já mám po něm kolie.
2: Já vím.
1: Taky Hero.
2: Jsou krásný psi.
1: No a chytrý.
2: Já bych chtěl být pes u Verichu.
1: To já taky.
2: Já bych si dělal, co bych chtěl. Oni můžou, já ne. Všechno se po nich uklidí. Včera dostanou, kdy chtějí.
1: Štěkat můžou, na koho chtějí. Mají se dobře,
2: no,
1: mají kobereček.
2: Děti jim seberou, aby je neotravovali.
1: Než to my na kobereček musíme chodit. A tady je dotaz na tebe, Jene. Jestli nebudeš psát paměti. Ne.
2: Já si málo pamatuju. A to, co si pamatuju, to se nedá psát.
1: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Verich, jste se dle svého názoru setkal?
2: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
1: Paní je tady, jo?
2: Není.
1: Není.
3: Ale si to donese.
2: Ne, ona to má vyzvědět.
1: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
2: Ano, a je.
1: Ty dojdou sami, tyhle.
2: Ty dojdou před tebou. Já odmíkám a už je to doma.
1: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
4: Na to mám zjednanýho.
1: Verich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
2: Já mu chtěl psat, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
1: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
2: Ne, to mi nenapadlo.
1: No, ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
2: No, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
1: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
2: Ale no, tak.
1: Ty jsi sám často vykládal.
2: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no.
1: No.
2: To je nedozírná věc.
1: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
2: A na mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk.
1: Jo.
2: Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, nekonečno, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza.
1: Ano.
2: Protože co je zatím?
1: Ano. To je horší představa než
2: to
1: nekonečno,
2: horší,
1: ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: O červencových svátcích můžou obchody zůstat otevřené. Špičák hostí mezinárodní závody horských kol. Přírodní amfiteátr v Hrádku u Rokycan zahajuje letní sezonu. Dnes bude skoro jasno, během dne oblačnost přibude, teploty do 25 stupňů. Pěknou sobotu. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Přes 300 jezdců z 5 kontinentů závodí o víkendu na šumavském špičáku ve sjezdu horských kol. Závod se jede na víc než 1,5 km dlouhé nejobtížnější trati v areálu. Do dalšího provozu výrazněji nezasáhnou, upozorňuje mluvčí areálu Karel Samec.
3: Víkendový provoz v celém našem areálu není během závodů pro veřejnost omezen. Lanovka bude normálně přepravovat k rozhledně nebo i přiblíží k atraktivním diváckým místům okolo závodní trati všechny turisty i nezávodící cyklisty či bikery. Další tratě v našem bikeparku budou normálně otevřeny.
1: Po celé závodní trati jsou vyznačená divácky atraktivní místa. Vstup se neplatí. Novou sezonu dnes zahajuje letní amfiteátr v Hrádku na Rokycansku. V provozu je téměř 100 let. Na programu je festival muzika, jak říká starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
4: Unikátní areál letního divadla v Hrádku začal vznikat už ve 30. letech minulého století v místech bývalého lomu. V areálu se každoročně, kromě promítání filmů pod širým nebem, odehrává řada kulturních akcí. První velkou akcí je festival muzika. Jeho již 34. ročník startuje od 14 hodin. Sport.
1: Futsalisté Michal Holý a Tomáš Vnuk už nebudou pokračovat v dresu Plzně. Inter Obal se svými odchovanci z ekonomických důvodů neprodloužil smlouvy a oba zkušení reprezentanti míří do týmu Rapid Ústí nad Labem. Tomáš Vnuk...
5: Barceloně, protože pro mě Barcelona od nějakého roku 2002, když přišel Ronaldinho, je vlastně srdcová záležitost. Fandím jí, byl jsem se tam podívat, že jo, ty hráči tam prostě v té Barceloně jsou jedni z nejlepších a já jsem proti nim vlastně dal gol jako jediný Čech, tak to je pro mě prostě asi to nejvíc, ale samozřejmě pak jsou i tituly, poháry, hat-trick v Lize mistrů, to prostě jsou takový ty střípky, které vlastně tam jsou v těch posledních let.
0: Počasí.
1: Bude většinou skoro jasno, během dne začne oblačnost postupně přibývat, odpoledne a večer čekejte převážně oblačno, přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Fouká slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na nehodu osobního auta na silnici 203 u Hřbitova mezi Vejprnicemi a Tlučnou na severním Plzeňsku. Dálnice D5 je u Žebráku ve směru na Prahu uzavřena z důvodu nehody dvou vozidel. Kolona má 3 kilometry. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To byly zprávy Českého rozhlasu Plzeň a Petra Broučková. 5 minut po 8 hodině pokračujeme dál. Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva. Několik čísel a zajímavostí nabídne už za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík. Zatím posíláme Lenku Filipovou anebo Helenu Vondráčkovou.
0: Dobré ráno.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává

0: dostává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Za 2 minuty už bude 8:45 a to je čas, kdy vám nabídneme další počasí. Buďte s námi dál.

0: ještě stále je Paul McCartney, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň, 8:45. V šumavském Srní opravují lávku nad výběhem vlků. 10členů vlčí smlčku není možné po dobu prací nikam přestěhovat. Jak zvířata reagují na dělníky a naopak, to v našem ranním vysílání zazní už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď nabízíme aktuální teploty v našem regionu. Radnice 12 stupňů Celsia, Ejpovice 10 stupňů Celsia a například Hracholuská přehrada aktuálně 11. Teď po ránu většinou skoro jasno, během dne začne oblačnosti postupně přibývat. Odpoledne pak očekáváme převážně oblačno, později večer, zejména na severu kraje přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky, ty jsou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání Český rozhlas Plzeň.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Lávku nad výběhem vlků v Srní obsadili dělníci. Snílé smrkové sloupy, nesené konstrukce tam není za nové modřínové, které víc vydrží. Práci komplikuje velmi svažitý a kamenitý terén a navíc je tam nezbytný neustálý dozor nad desetičlenou vlčí smečkou, kterou není možné přemístit.
1: Tam držíme pořád 31, ne? Na prostřední vazbě, ne?
2: Pracovníci tady upravují další ze sloupů.
3: Měníme postupně jednotlivé podpěry té konstrukce lávky.
2: Se stavby vedoucí Ondřejem Jílečkem jsme právě přišli pod tu lávku. Těch sloupů je tady docela hodně.
3: Mělo bych být 72, přímo tady z kopce nad Srním.
2: Vy pracujete i přímo v tom výběhu. Jaké to je pracovat s vlky za zády?
3: Oni jsou hrozně hodní. Vůbec si nás nevšímají, akorát když jdeme na oběd, tak nám kradou věci. Máme nad sebou neustále dohled tady od Národního parku, který v podstatě hlídá chování vlků. V případě, že by vykazovali nějaký známky nervozity nebo něco takového, tak my bychom práce přerušili, ale během dvou dnů se na nás zvykli a od té doby se nás nevšímají.
4: Jeden stojí tam přímo v tom sluníčku, teď se tam hejí.
2: Jo. No, přišli to zkontrolovat, no, ale
4: čekají, že by bylo krmení. A
2: přicházíme na tu 270 metrů dlouhou lávku, která vede nad celým tím výběhem. Tady během té stavby korzuje veterinární asistentka Veronika Šrajtová.
5: Monitoruju, jak se vlci chovají.
2: Co by to bylo nestandardní chování?
5: Ti vlci vlastně, když by se cítili nějak ohroženi nebo by tam panovala větší nervozita v té smečce, tak začnou být na sebe více agresivní. A vlastně by nemuseli být už tak pozorní a mohli by se třeba dostat i k těm pracovníkům, ale to se asi nikdy nestane. Chodí jen tak okolo, že se třeba na ně podívají, ale jinak jsou
2: zvědaví.
5: Jsou zvědaví, přesně tak, jsou zvědaví, ale jinak jsou v klidu a polehávají někde opodál.
2: Lávka nad výběhem vlku by se měla opět otevřít v polovině července. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nové autobusové zastávky staví v Malesické ulici ve městě Touškově na severním Plzeňsku. Zastávky nabídnou lidem i přirozený stín v podobě zelených zálivů z rostlin. Podle nezávislé starostky Kateřiny Duchkové se taky zvýší bezpečnost chodců v jedné z nejfrekventovanějších ulic města Touškova. Nové zastávky v Malesické ulici by měly být hotové do konce srpna. Tradiční rukodělné výrobky, občerstvení i kulturní program nabídne dnes v Chanovicích na Klatovsku tradiční den řemesel. Program 22. ročníku se bude odehrávat ve skanzenu i v areálu zámku od 10 do 17 hodin. Zájemci můžou vidět při práci desítky řemeslníků z celé republiky. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, pak následovaly roční, uvedla mluvčí podniku Jana Jandová. Obchody nad 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené. A to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit. Přes 300 jezdců z 5 kontinentů závodí o víkendu na šumavském Špičáku ve sjezdu horských kol. Závod se jede na víc než 1,5 km dlouhé nejobtížnější trati v areálu. Dnešní kvalifikace začíná ve 13 hodin a 30 minut a nedělní finálové jízdy se pojedou od 11 hodin 30 minut. A dnešní počasí bude většinou skoro jasno. Odpoledne čekejte převážně oblačno, později večer přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na nehodu osobního auta na silnici 203 u Hřbitova mezi Vejprnicemi a Tlučnou na severním Plzeňsku. Na dálnici D5 na 30. kilometru ve směru na Prahu probíhá vyšetřování nehody, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8.33, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč, když je nám něco jedno, říkáme, je mi to putna? Proč se to říká? Dozvíte se za chvíli ve slovíčkaření. Teď Daniel Hulka.
2: Dobré ráno a Jiří Trnka.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Je mi to putna. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětném zrcátku toho erárního žigulíku pryč bude mít trápení a všechno bude putna. Zpívá v jedné písni Karel Plíhal a docela jasně tak vykládá význam tohoto sousloví. Prostě je mi to jedno. Jinak putna je staré české slovo pro dřevěnou bečku, kbelík nebo nádobu na vodu či uhlí. V tomhle případě prázdnou, neboť sama tato nádoba byla bezcennou, sloužila jen k přenášení něčeho. Čili je mi to jako prázdná bečka, je mi to prázdné, je mi to jedno. A do stejné kategorie patří i slovní spojení je mi to šumák, kde jazykovědci mimo jiné předpokládají příbuznost ke slovesu šumět, tedy dělat šum, hluk, který ale není konkrétní. Je to jen takový šum v uších, který nás nezajímá. Je nám jedno.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas, ty vám ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň nabídneme ještě před 9:00. Blíží se 8:45 a na řadě jsou informace o počasí.
1: Počasí.
0: Dobré ráno patří taky Ivo Bomanovi.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá venku?
2: Venku to vypadá báječně, máme na větší části regionu polojasnou oblohu, v té jihozápadní části dokonce skoro jasnou, teploty někde mezi 13 až 16 stupni v průměru, i na horách je podobně teplo kolem těch 13-14 stupňů.
0: Udržíme optimistický směr i během vývoje toho dnešního počasí?
2: Jak se to veme, protože nám během dne bude přibývat oblačnost, odpoledne a večer už převážně oblačno a během toho večera přechodně třeba i skoro zataženo. Teploty v pohodě 22 až 25 stupňů v odpoledních hodinách. Vítr oproti současné chvíli trošku zesílí, bude vát od severozápadu až západu a bude mírný od 3 do 7 metrů za sekundu, ale večer opět zeslábne.
0: Jak to bude s deštěm? Bude zítra?
2: Bude zítra, může se objevit už během druhé poloviny noci a s jistotou se pak objeví ve formě četnějších přeháněk nebo občasného deště už tedy během zítřejšího dne. Vyloučit se nedá ani bouřka. Teploty v noci na zítřek 16 až 13 stupňů, přes den pak 21 až 24 stupně Celsia. Vítr zítra stejně jako dnes od severozápadu či západu od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: Tolik informace o počasí a Evo Bohman, naslyšenou.
2: Díky a naslyšenou.
1: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
3: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
3: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
1: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
0: Hlásíme se živě a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: A ty vám nabízíme 9:03, tajemství hudebních rukopisů českých klášterů pod halí Schola Gregoriana Pragensis. Mezinárodně uznávané pěvecké těleso vede sbormistr a muzikolog David Eben. Pořad s názvem Radost v baroku, tváře a prameny zazní v kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici od 18 hodin. A to dneska. A na sušickém ostrově Santos dneska můžete slyšet ženskou hudební skupinu Vesna. Jejich originální tvorba kombinuje různé hudební styly a mezinárodní úspěch si získali díky euroviznímu hitu My Sister's Crown. Koncert začíná ve 20 hodin. V kostele svatého Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců proběhne tradiční pout ve 14 hodin. Tam začíná bohoslužba a zahájení prodejní výstavy prací klientů domova Zvíkovecká kytička od 14:30 do 16 hodin. Pak vystoupí šermířský a divadelní spolek Harcíři z Rokycana od 16 hodin. Odpolední program s příjemní duo Kamélie. 15. ročník setkání harmonikářů se koná v Čepicích na Sušicku. Od 13. tam postupně se vystřídají kapely i jednotlivci. V 17:45 zahrají Kůrovci a setkání zakončí v 18:30 cymbálová skupina Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem. Pohádkové léto na Hůrce v Klatovech dnes se nabízí představení Antona Pavloviče Čechova ve jménu cti a námluvy. U zříceniny kostela svaté Anny je od 15 hodin zahraje spolek Kord v srdci. V Chanovicích se představí 16 nositelů nejvyššího ocenění za tradiční řemesla v zámeckém areálu a skanzenu se koná 22. ročník krajské přehlídky Den řemesel. Mezi 10. a 17. hodinou si tam můžete vyzkoušet tradiční výrobní postupy a odnést si vlastoručně vyrobený výrobek. V 11 hodin a ve 13 hodin vystoupí hudební sekce souboru písní a tanců Jiskra Plzeň. A závěrem ukázka starých řemesel uvidíte v podání Hradu v Podhradí, Hradu Velhartice. Od dnešní 10. hodiny koná se tam akce Živá řemesla a představí se provazníci, kováři, zpracování vlny, tkalcovství, brašnářství, hrnčířství, drátenictví, řezbářství, včelařství a rýžování zlata a minerálů. Od 16 hodin zazní dudácká selská muzika. Tak se dobře bavte.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Český rozhlas Plzeň.

Petr Muk, láska tě spoutá, tady je stále ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Jakým subtropickým rostlinám se může dařit i na vaší zahradě nebo terase? Jakou péči potřebují, aby nám plody na exotických krasavicích dozrály? To povíme v dnešním hobby magazínu. Smrdí fredka? To je otázka. A ne, na tuto otázku odpovíme vám, kteří byste chtěli fredky chovat. Taky jak velkou má mít klec, jaké hračky má ráda, kolik toho sní, kolik toho naspí a jestli je větší zábava se samičkou anebo se samečkem. A řekneme si i něco bližší o údržbě grillů. Hobby magazín startuje tradičně, a to po 10. hodině. Já jsem Jiří Trnka, už za chvíli vám popřejeme dobré dopoledne, a to s magazínem Mezi nebem a zemí. Tanita Tykaram do 9. a v 9 hodin další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň a s nimi Petra Broučková. Tak pěkný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral víc než 5 miliard korun. Hrad a zámek Horšovský Týn nabízí prohlídky hradních sklepení se svíčkou v ruce. Dnes bude skoro jasno, během dne oblačnost přibyde, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
2: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
0: Hrad a zámek Horšovský Týn na Domažlicku dnes pořádá prohlídky hradních sklepení. Jsou bez průvodce a návštěvníci procházejí spletí chodeb a sklepních prostor se svíčkou v ruce. Pokračuje vedoucí průvodcovské služby zámku Horšovský Týn Kateřina Maštalířová.
3: Tato prohlídková trasa bude otevřená přes celé léto, každou sobotu od 11 do 16 hodin. A děti, které určitě viděli pohádku Nesmrtelná teta, tak se můžou těšit na vězení, ve kterém byli uvězněni Matěj a jeho proradní rádci.
0: Po více než 5 letech oprav se návštěvníkům kláštera Plasy otevřela barokní sýpka. Na komentovaný okruh se můžou vydat dvakrát denně, kromě pondělí, pokračuje kastelán plaského kláštera Pavel Duchoň.
4: Návštěvníci se tak znovu mohou těšit na návštěvu patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Máří Magdaleny a mohou se těšit i na to, že vystoupají znovu až nahoru do hodinové věže k baroknímu hodinovému stroji z roku 1686, který je dodnes denně ručně natahován.
0: Rusko tvrdí, že dobylo východoukrajinské město Kostiantynivka. To je nejen významné průmyslové centrum regionu, ale taky klíčový obranný bod na cestě ke strategickým městům Kramatorsk a Slavjansk, které stále ovládají ukrajinské síly. Moskva taky uvedla, že kontroluje celou Luhanskou oblast. Ani jedno tvrzení ale neodpovídá mapám serveru Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. Přesto ruský prezident Vladimír Putin řekl, že se tak otevírá cesta pro další vojenský postup a dobytí dalších oblastí na Donbase. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil. Sport. Dnes začne 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod startuje v Barceloně týmovou časovkou a po třech etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků, Slovinec Tadej Pogačar. V pelotonu slavného závodu pojedou tři čeští cyklisté, Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba.
1: Počasí.
0: Bude většinou skoro jasno, odpoledne a večer pak čekejte převážně oblačno, přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 počítejte s omezením na dálničním výjezdu Exit 107 ve směru na Rozvadov. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Pokud se vypravíte na prohlídku zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku, ukončíte ji docela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců či ústav sociální péče. Na návštěvu vás pozveme už za okamžik. Zavedeme vás také nad moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost a jak zjistil Karel Sladký, mají s ní velké plány. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Miroslava Žbirku jsme zahráli v úvodu této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Mariánská zahrada ožila díky farníkům v Jaroměři na Valech. Na Náchodsku se pustili do její obnovy, upravili ji, vysázeli tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou duchovního místa také stojí, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zjeba, který tady působil asi 25 let. A protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
2: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase ji třeba kolem 5-6 hodiny večer zavře, protože máme trošku o ní strach. A jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
2: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou. Vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady nádherné květiny. No, oni to tady úplně božsky, musím říct. Co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny, jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipáno, květý akát. A teď jsme dosazovali denivky, kosatce, cibuloviny, orlíčky. V podstatě by to tak jako mělo kvést celoročně. Hortenzie, ty jsou takové jako základ, ten kříž tady ve prostřed je vlastně hortenzie a růže. Náš pan zahradník, který trošku vymýšlel nějaký koncept, tak nám tady vymyslel takovou jako symboliku, že tamhle v rohu jsou dva tysy, což by měly být rostliny, které rostly u pekelné brány, to je to peklo. Za nimi bychom chtěli instalovat takovou fontánku nebo pítko, vodu jako očistnou, vlastně moc vody jako očistec a okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
2: No, je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je socha.
1: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.
2: Pokud budete mít cestu přes Jaroměř nebo budete přímo v Jaroměři, zastavte se v Mariánské zahrádce.
1: Tak.
2: A když bychom měli říct, kde ji najdou přesně posluchači?
1: Je to ulice Na Valech, po schodech dolů a hned pod budovou děkanství je zahrádka.
2: Nádherná, udržovaná, za to patří díky farníkům a taky Zdeně Broukové. Tak ať se daří, ať vám to tady všechno roste, kvete a krásně voní.
1: Děkujeme.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel ve Vatikánu od papeže Leva XIV. Pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak v pondělí při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla. Papež tradičně v tento den žehná pália pro arcibiskupy metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v uplynulém roce. Tentokrát papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, mimo jiné z Polska, Spojených států či Austrálie. Pália jsou bílé vlněné stuhy zdobené křížky a vyjadřují odhodlání každého pastýře vzít na svá bedra bratry a sestry, kteří jim byli svěřeni. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o tomto víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou dnes a zítra od 13 do 16 hodin. Opravy kostela začaly vloni, už má například opravenou střechu. Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly, především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let. Nahradila ji pálená střešní taška. Součástí stavebních prací byla i obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním a oprava přilehlých hrobek. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin a sezóna potrvá do konce října. I tato dobrá zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Bohatě zdobený interiér, luxusní oratoře, pozoruhodný skříňový oltářík. Tohle vše si člověk prohlédne v zámecké kapli na raně barokním zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. S kastelánkou Andreou Šírovou prostor navštívila redaktorka Petra Štrimplová.
1: Zámecká kaple je původní prostor, který je velmi zdobný. Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
2: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky. Je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuků a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování, umělé mramory, když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
1: Iluze je dobrá, ale musím říct.
2: Je. Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zas protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teďkom chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování,
1: ano.
2: Takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
1: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužily?
2: To byly místnosti, vytápěné místnosti,
1: ano.
2: Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
1: Fogo.
2: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby. Takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek, a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
1: Velmi zdobný tento orámování té oratoře. No a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček, a to je taky jako detailní práce.
2: Určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou. Tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď, a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase
1: imitace
2: pokračuje.
1: Zdi, ano.
2: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
1: Aha, tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany. To je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci, bylo to ceněné, cené je to i dnes. Oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady svatební.
2: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli, a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti, většinou na podzim.

0: Také Věru Špinarovou jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Novým prostorem pro evangelizaci se staly mezi mladými křesťany The Chosen Clubs, které vznikají pod Křesťanskou akademií mladých. Jedná se o nový způsob přiblížení Ježíše Krista srozumitelným a inspirativním způsobem mladým lidem, a to pomocí populárního seriálu The Chosen. Jeden takový klub navštívila a s manželi Hanou a Matyášem Hájkovými si v novém kostele Církve bratrské v Litomyšli povídá redaktorka Víta Balcarová.
1: Paní Hájková, povězte mi, co je vlastně Chosen Club?
2: Chosen Club je setkávání lidí z různých generací. Vznikl tady v České republice, ale navazuje na seriál, který byl vytvořen v Americe. Je to seriál The Chosen, který můžeme zhlídnout na platformě Netflix anebo i samostatné platformě The Chosen. Je o životě Ježíše Krista a měl takový úspěch ve státech, že u nás v České republice Křesťanská akademie mladých tento seriál vzala a vytvořila pro něj celý takový klub. Takže jsou vytvořeny materiály pro ten seriál a pro to setkávání a ke každému dílu jsou různé otázky, můžeme se sdílet v rámci té skupiny a trávíme čas spolu a přemýšlíme i nad tím seriálem, nad tím příběhem a o životě Ježíše Krista.
1: Obracím se na Matyáše Hájka, který je vedoucí tady toho klubu. Jak to tedy bylo a je u vás?
3: Tak my jako klub pro mládež fungujeme už x let. Doteď jsme připravovali různé programy, ale potom se naskytla tahle příležitost, kde vlastně je takhle hezky připravený program, kterého se dá chopit a společně diskutovat nad těmi díly seriálu. A tak jsme toho využili, takže teď jdeme vlastně primárně tohle sledování.
1: Jaká je věková kategorie?
3: Jsme otevření věkově 13 až 20 let v tuhle chvíli a v dalším roce plánujeme otevřít Chosen Club i pro dospělé.
1: Jak si tedy mám představit váš páteční večer, když budete promítat?
3: Půl hodiny před samotným začátkem sem naběhnou děcka z klubu, aby připravili závěs, který jsme krásně pomalovali, Chosen Club, a připravujeme jídlo a různé další věci a materiály. Pak jsme už připraveni na to, aby mohli se přidat vlastně i hosté a spolu s námi mohli si na začátku zahrát nějakou hru, aby se mohli s námi víc třeba seznámit. Různě to inzerujeme, kdokoliv se chce přidat, tak určitě může.
1: No a když skončí promítání, co je dál?
3: To je vlastně ta hlavní část, že máme připravené otázky, které postupně promítáme a spouštíme vlastně diskuzi společnou nad každou z těch otázek, která se vztahuje k příběhu, který jsme viděli, i vlastně k dalším věcem, které najdeme v Biblii a které se pojí s tím dějem dílu.
1: A jedna dobrá rada nakonec?
2: Tak Křesťanská akademie mladých se rozhodla uspořádat i takzvaný The Chosen Net, přeloženou síť čistě pro ty vedoucí, kteří mají zájem jakoby do toho klubu se zapojit. Vlastně od toho kamo, té Křesťanské akademie mladých, máme i hodně materiálu, oni to mají všechno i na stránkách, dá se to objednat za úplně symbolický peníz, anebo vám to pošlou i jakoby do kostela přímo na adresu, takže je to z jejich strany velká podpora.
1: Tak já vám přeju, aby vám ta chuť a elán vydržela co nejdéle.
2: Děkujeme.

0: magazínu Mezi nebem a zemí pro vás nyní máme jeden případný prázdninový tip na výlet. Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tu najdeme kapli Panny Marie Bolestné, jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedalekých Horních Loděnicích. Ke kapli teď zamíříme s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Opravdu se to stalo tak, že se byli seznámeni s projektama, které na tu stavbu byly udělané a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že? To zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
2: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
1: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
2: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
1: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrá na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy, zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů. Lucerna na vrcholu kaple má tvar královské koruny Panny Marie.
2: Ta kaple je vlastně 13. zastavením a můžeme bez nadsázky říct, že jste tam v podstatě každý kousek držel v ruce?
1: To jo, to se muselo všechno vynosit po 50-metrovém schodišti.
2: Tam tedy už nebyly žádné zbytky po nějaké původní stavbě v tom místě?
1: Byly tam zbytky gotické, středověké hrádek tam byl nějaký. Takže část těch kamenů, z kterých je ta podezdívka, tak ty jsou vykopané z těch základů. Mimochodem jsem tam vykopal keramickou lampičku gotickou. A to je jenom taková miska s takovým protažením a tam se dával olej a knot se tam položil.
2: Jak jste uvažoval o vnitřních prostorách, výzdobě?
1: Tam by měla být samozřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
2: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
1: Jo, no to právě není dodělaný ještě, že v části některý by měly být zabedněny a zůstala by jenom ta hvězda. A z ní by byl taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo. No teď to tak nevyniká.
2: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
1: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
2: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
1: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když se začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých zbyly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
2: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
1: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře. Přímo na vrcholu toho kopce.
2: Takže ona má nové místo.
1: Jo.
2: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Už je zase tady. Nikoho se neptal, dostavil se. Červenec. Prázdniny, léto, dovolené. A také Konstantin a Metoděj a s nimi mistr Jan Hus. Je prospěšné, že se tvrdošíně rok co rok připomíná jejich přínos českému i světovému myšlení. Je dobré si s překvapením uvědomovat, že jsou nám inspirací stále čerstvou a překvapivě aktuální. U Konstantina a Metodě je přínosný především jejich důraz na vzdělání. U mistra Jana Husa především důraz na pravdu. Vzdělání. Také máte dojem, že se význam vzdělání zlehčuje? Na jedné straně po něm sice toužíme, chceme, aby děti a vnuci měli ty nejlepší školy. A na druhé straně přihlížíme, jak se prosazuje myšlení, hlavně ať do toho ti vzdělaní nemluví. Jen věci zdržují, vidí pořád nějaké komplikace, každému je přece jasné, jak to je. Nač se tedy ptát na názor vzdělaných? No, zajímavé ovšem je, že to přestává platit tehdy, když se jedná o zdraví. Zdraví mé a zdraví mých blízkých. Pak chceme toho nejvzdělanějšího, toho, který tomu rozumí. Před krátkým časem uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Ve svém posledním veřejném slově, krátce před smrtí, říká: nechť nemyslí naši mladí, že když budou vlastenčit, že to dostačí. Vzdělávat se musí sebe i celý národ. A když s pravou vzdělaností pracovat budou, pak nemám strachu o naši národnost a o národ náš. A nějak to souvisí i s husovským důrazem a bojem za pravdu. Cítíme, jak rezonují jeho slova. Protož, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. A říká mimo jiné také od ďábla. Milí posluchači, červenec je tady, a s ním vše, co k němu patří. Tak ať se nějak prospěšně prolne krásný letní čas s respektem ke vzdělání a touhou po pravdě. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Po deštích budou v Česku aktivnější klíšťata, varují předtím meteorologové. Skanzen v Chanovicích na Klatovsku dnes oživí mistři řemesel z celého Česka. Dnes bude skoro jasno, během dne oblačnosti přibyde teploty do 25 stupňů. Pěknou sobotu, zprávy pro vás má Petra Broučková. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice a okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
0: Lidé by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření, měli by používat repelenty a po návratu domů z přírody by se měli vždy důkladně prohlédnout. I letos totiž podle Státního zdravotního ústavu mírně přibývá třeba případů boreliozy. Tradiční den řemesel se dnes uskuteční v Chanovicích na Klatovsku. Je to už 22. ročník. Zájemci můžou vidět při práci desítky řemeslníků z celé republiky a některá řemesla si na místě i vyzkoušet. Program je připravený ve skanzenu i v areálu zámku do 17 hodin, říká kurátor expozice lidové architektury Luboš Smolík.
3: Hlavní program je připraven pro zámecké nádvoří. Bude zde ukázka dravců, divadelní představení pro děti. Bude tady šermířská skupina Gloria. Na skanzenu jsme připravili vystoupení folklorního sdružení Jiskra z Plzně a to proběhne od 11 hodin a od 13 hodin.
0: V Karlových Varech uvedou své filmy zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman si přál promítat film Absolvent, který natočil před 60 lety. Zahrál si v něm mladého muže, který se bouří proti přetvářce. Promítat se bude ve 14 hodin. Britský herec Jesse Eisenberg v 11 hodin dopoledne publiku představí film Dvojník a převezme cenu prezidenta Karlovarského festivalu. Adaptaci příběhu o Frankensteinovi Snímek nevěstí pak ve 22 hodin a 30 minut osobně uvede herečka, scénáristka a režisérka Maggie Gyllenhaalová. V hlavní soutěži Karlovarského festivalu bude mít v 17 hodin premiéru český film Čika Čeka s Pavlou Tomicovou v hlavní roli. Spojené státy slaví 250 let nezávislosti a zároveň bojují s rekordní vlnou veder, která zasáhla celý východ země. Washington překonal rekord starý 154 let, 38 stupňů Celsia hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní průvod i pouť všech států zrušil i Washington. Sport. Čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Šanci zajistit si postup do další fáze budou mít Češi znovu v pondělí, kdy budou v Brně hostit Estonsko.
1: Počasí.
0: Bude většinou skoro jasno, odpoledne a večer pak čekejte převážně oblačno, přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Fouká slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/20 mezi Chotíkovem a Úněšovem dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
2: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
1: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
3: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
2: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
1: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
2: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
1: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
2: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost, a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
1: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
2: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
1: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
2: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
0: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keříčkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keříčkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvědavá, zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
4: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobby redaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dechtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hní brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Špičák hostí mezinárodní závody ve sjezdu horských kol. Nové zelené a bezpečnější autobusové zastávky vznikají na hlavní ulici ve městě Touškově. Dnes čekejte polojasno až oblačno, k večeru skoro zataženo a teploty do 25 stupňů. Pěkné sobotní dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Přes 300 jezdců z pěti kontinentů závodí o víkendu na šumavském špičáku ve sjezdu horských kol. Závod se jede na víc než 1,5 km dlouhé nejobtížnější trati v areálu. Do dalšího provozu výrazněji nezasáhnou, upozorňuje mluvčí areálu Karel Samec.
2: Víkendový provoz v celém našem areálu není během závodů pro veřejnost omezen. Lanovka bude normálně přepravovat k rozhledně nebo i přiblíží k atraktivním diváckým místům okolo závodní trati všechny turisty i nezávodící cyklisty či bikery. Další tratě v našem bikeparku budou normálně otevřeny.
0: Po celé závodní trati jsou vyznačená divácky atraktivní místa. Vstup se neplatí. Nové autobusové zastávky staví v Malesické ulici ve městě Touškově na severním Plzeňsku. Zastávky nabídnou lidem i přirozený stín v podobě zelených zálivů z rostlin. Podle nezávislé starostky Kateřiny Duchkové se taky zvýší bezpečnost chodců v jedné z nejfrekventovanějších ulic města Touškova.
3: Máme v plánu autobusové zastávky jako takové doplnit o zelená zákoutí s popínavými rostlinami, aby byly příjemným místem pro čekání cestujících a současně korespondovaly esteticky se vzhledem nového Touškova. Naším cílem je v této lokalitě zvýšit bezpečnost chodců, zejména dětí.
0: Nové zastávky v Malesické ulici by měly být hotové do konce srpna. V Íránu dnes probíhá veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Samotný pohřeb bude ve čtvrtek v mauzoleu ve městě Mašhad. Chamenejí zemřel při amerických útocích na Teherán už před 4 měsíci. Íránský režim ale jeho pohřeb dlouho odkládal. Sport. Fotbalista Filip Prepsl přestoupil z Karviné do Plzně. Stoper podepsal s třetím týmem uplynulé ligové sezony 4letou smlouvu. Viktoria o tom informovala na svém webu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno, k večeru přechodně i skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 174 mezi obcemi Velký Bor a Sveradice na Klatovsku bouralo osobní auto s motorkou. Nehoda brání částečně provozu. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Červencová sobota má za sebou 11 hodin a 5 minut, venku je příjemné počasí a v podstatě začíná další prodloužený víkend. Máme na ně tento rok docela štěstí. No a k této perfektní atmosféře určitě patří i poslech Českého rozhlasu Plzeň. Takže krátce po 11:30 se živě podíváme na Karlovarský filmový festival. Budeme se bavit o ubytování pro návštěvníky. V rubrice Můj kraj představíme rokycanského rodáka, herce Čestmíra Řandu. A už za chvíli vás pozvu na výlet v Šerubskou poutní stezkou. Tak příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: A teď zase na chvíli vyrazíme do přírody. Kolem obce Obytce na Klatovsku totiž vede úsek Všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém Městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté Hoře, v Nepomuku a v Klatovech až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného Všerubského sedla. Měří to celé 206 kilometrů a na její úsek u obce Obytce nás teď zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím, jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat se krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém Městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. Když

0: Vznikla republika, tak tam bylo shromáždění lidu. Asi se tam scházeli dřív lidi, když něco slavili, nebo když chtěli protestovat. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
1: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit obytce. Obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
2: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
0: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves obice patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu obiteckých z obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kocez do Bršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho nějaká rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
1: Z obytců Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Rokycanský rodák, herec Čestmíra Řanda, byl svým zjevem a hlasem předurčen k filmovým rolím chlapáků. Často byl obsazován i do televizních inscenací a seriálů. 20 let byl členem činohry Národního divadla. Povídal jsem si o něm s ředitelkou státního okresního archivu v Rokycanech, Hanou Hrachovou.
2: Čestmír Řanda se narodil 5. prosince 1923. V domě číslo popisné 88, což je takzvaný Dumetovský dům na Masarykově náměstí. Jeho otec v tom domě žil už od roku 1921. Od roku 1925 se potom udělal sám pro sebe, měl vlastní živnost a firmu na pokrývačství a byl velmi jako šikovný, zřejmě dělal za slušné peníze, takže měl zakázek spoustu.
1: Čestmír Řanda byl jedináček. Rodiče ho dali zapsat na plzeňskou strojní průmyslovku, kde studoval s nevalným prospěchem a dokonce musel jeden ročník opakovat, což mu za války paradoxně pomohlo, jak dodává Hana Hrachová.
2: Možná to, že ve škole nebyl úplně skvělým žákem, mu možná zachránilo i život, protože ročník 23 byl vlastně totálně nasazen do Německa většinou. Takže on tím, že si prodloužil tu měšťanku o jeden rok a průmyslovku o další rok, tak se tomu totálnímu nasazení vyhnul.
1: Po válce Čestmír Řanda nastoupil do kovohutí v Rokycanech, ale zároveň už se ochotnicky věnoval divadlu. To nakonec zvítězilo. Po vystudování konzervatoře se stal členem divadla J.K. Tyla v Plzni. V 60. letech se stěhuje do Prahy, do divadla na Vinohradech a poté do Národního, kde působil až do své smrti. Jeho bas ho též předurčoval k rozhlasovým rolím. Tohle je jeho hamižný hostinský Barnabáš z Klicperova divotvorného klobouku.
3: Hněv hostinského Barnabáše není tak pružný, aby se dal bez peněz ohnouti. Povězte, dlouho li mám ještě čekati?
4: Ani tak dlouho, jako hora na rybu.
3: Vy jste fraškář a myslíte, že máte fraškáře před sebou. Budete-li mne ke všemu ještě týrati, zkrátka to s vámi skončím. Dám vás zavříti.
1: A Čestmíra Řandy si pro jeho hřmotnou, robustní postavu začal všímat i film. Dostávalo se mu především komediálních rolí. Připomeňme třeba Jak utopit doktora Mráčka, Bouřlivé víno, Což takhle dáci špenát, anebo Vilného ministerského předsedu Otise ve filmu Pane, vy jste vdova.
5: No a co byste byla ochotna za ty mapy dát?
6: Cokoliv.
5: To snad ne. Všechno, co si budu přát.
6: Všechno.
5: Ale pro muže mého temperamentu to může znamenat jenom jedno množství, paní.
6: Mě na tom těle moc nezáleží.
1: Čestmír Řanda hrál ve více než 40 filmech a stvárnil i celou řadu televizních rolí. Zemřel po krátké nemoci 31. srpna roku 1986 ve svých 62 letech. Z Rokycan, Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11:36, posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď míříme do Varů. Pořadatelé filmového festivalu očekávají na letošní jubilejní ročník více návštěvníků než v loni. Vedle hotelů, penzionů nebo stanového městečka na Rolavě se proto letos po loňské rekonstrukci znovu otevřel i hostel v základní škole Dukelských hrdinů. No a právě tam je teď náš reportér Václav Malý. Takže Václave, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Já vím, že v té škole se dá ubytovávat už od čtvrtka, tak zbývají ještě nějaká volná místa?
1: Zatím ano. Hostel v základní škole Dukelských hrdinů má celkovou kapacitu asi 400 míst. Přespávat se dá v tělocvičně, ve třídách a na školní zahradě, kde je prostor asi pro zhruba 50 stanů. V tuto chvíli je podle provozovatelů obsazeno více než polovina míst. Největší nápor je tradičně teď během prvního festivalového víkendu. Ubytovávají se tady hlavně studenti a pravidelní návštěvníci festivalu, kteří hledají co nejlevnější možnost přespání.
0: Tak to se musím zeptat, jaký je tam vlastně komfort, neboli co všechno mají lidé, kteří se tady ubytují k dispozici a kolik za noc zaplatí?
1: Je to jednoduché turistické ubytování. Spí se tady ve spacáku a na karimatce, v tělocvičně nebo ve třídách. Hosté mají k dispozici sprchy, toalety i základní zázemí školy. Oproti stanovému městečku je výhodou především střecha nad hlavou, což lidé ocení hlavně při dešti. Cena za přespání je 300 korun, je tedy výrazně nižší než v hotelech a patří k nejlevnějším možnostem ubytování během festivalu.
0: A pokud už ani tady nebude volno, jaké ještě další možnosti levného ubytování festival nabízí?
1: Těch možností je hned několik. Svou kapacitu rozšířilo stanové městečko na městském koupališti Rolava, kde přibyla další plocha pro stany. Ubytovat se dá také v prostorách městské knihovny nedaleko hotelu Termál, tam je ale kapacita jen kolem 50 míst. Organizátoři navíc doporučují sledovat během druhé poloviny festivalu nabídku takzvaných last minute hotelových pokojů z nevyužitých rezervací. Na webu festivalu je také odkaz na facebookovou skupinu, kde lidé nabízejí anebo hledají soukromé ubytování.
0: Tak to byl reportér Václav Malý z hostelu v základní škole Dukelských hrdinů. Děkujeme za ty informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.

0: I dnes se tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň budete moci zapojit do noční linky. Tam se budeme ptát na malé lidské úchylky. Ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nechápou. Někdo musí mít doma třeba všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice nebo staré časopisy. Někdo třeba nesnese drobky na lince a tak dále a tak podobně. Tak, na vaše příspěvky se po 23. hodině v noční lince bude těšit moderátor Honza Macoun. A teď jedna věc, na kterou si možná ještě vzpomenete. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl milion odběratelů, hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správci přenosové a distribuční soustavy teď plánují investovat desítky miliard, aby se podobná situace jako v loni neopakovala.
1: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos, 60, ale i 70 nebo 90 minut zpoždění.
2: Někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce, někteří například s plechovkou piva.
3: Podle těch posledních... Na dopravním terminálu Fignerova v centru Liberce, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
4: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiči vyprošťovat lidi z výtahů a řešit.
2: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Výpadek proudu na několik hodin postihl asi milion odběratelů, kromě domácností zasáhlo průmyslové podniky.
5: Své technologie musela odstavit i společnost Lovochemie, která zásobuje město Lovosice teplem a teplou vodou.
2: Nebo i obchody, restaurace a kavárny.
6: Dáváme jenom co můžem, co se týče pití. S maskou jsme museli uklidit do těch víc zmrzlých mrazáků, aby se to vlastně nerozteklo. Píšeme to do papírek, pak to snad domarkujeme a přijímat vlastně můžeme jenom hotovost, což skoro nikdo nemá.
2: Za výpadek mohl podle správce páteřní přenosové soustavy ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Minulý týden závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
7: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
2: Některá opatření ČEPS přijal hned po blackoutu, říká mluvčí Ondřej Krátoška.
8: Jednalo se například o mimořádné technické kontroly, nové scénáře pro výcvik dispečerů a oblast plánování provozu.
2: Podle ČEPS se budou nároky na dodávky elektřiny zvyšovat, a to na celém území Česka. S tím bude nutné posílit přenosovou soustavu a její kapacitu. ČEPS proto v následujících letech plánuje výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí v klíčových koridorech, například modernizace transformovny Slavětice pak umožní napojení plánovaného nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A v Praze vzniká nová transformovna velmi vysokého napětí Praha Sever.
8: Nárůst potřeby elektřiny vyžaduje nový napájecí bod. Jinak by mohlo dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do hlavního města Prahy. Stavbu jsme zahájili v loni a se zprovozněním počítáme na podzim roku 2027.
2: Uvádí Ondřej Krátoška. V příštích 10 letech plánuje ČEPS investice do rozvoje páteřní soustavy ve výši zhruba 13 miliard korun ročně. Miliardové investice do modernizace sítí plánují taky distributoři. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň zruší papírové jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Přírodní amfiteátr v Hrádku dnes zahájí sezónu. Česká policie zadržela přes 50 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. A dnes bude oblačno, večer až skoro zataženo, teploty do 25 stupňů. Pěkné sobotní poledne přeje u zpráv Andrea Samešová. Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na MHD. Rozhodlo o tom představenstvo plzeňských městských dopravních podniků. Papírové jízdenky používá stále méně cestujících a Plzeň je posledním městem s mechanickými označovači ve vozech. Papírové lístky budou nahrazené takzvanou plzeňskou peněženkou. Uvedl to náměstek primátora Aleš Tolar z Hnutí STAN. Podle něj si ortodoxní odpírači bezhotovostních plateb zakoupí například v trafikách plzeňskou peněženku a z ní se bude odečítat hodnota jízdného. Po vyčerpání kartu vrátí podobně jako skipasy a dostanou zpět 20-korunovou zálohu. Novou sezonu dnes zahajuje letní amfiteátr v Hrádku na Rokycansku, který funguje už téměř 100 let. Na programu je festival Muzika, jak říká starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
2: Unikátní areál letního divadla v Hrádku začal vznikat už ve 30. letech minulého století v místech bývalého lomu. V areálu se každoročně, kromě promítání filmů pod širým nebem, odehrává řada kulturních akcí. První velkou akcí je festival Muzika. Jeho již 34. ročník startuje od 14 hodin.
0: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii anebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je také 6 Čechů.
3: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Vinčálek.
4: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
3: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
5: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
3: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Policisté a hasiči by na nástupní plat 50 tisíc korun měli dosáhnout v roce 2029. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z Hnutí ANO chce vláda navyšovat platy všech příslušníků ozbrojených složek ročně zhruba o 5%. Týkat by se to mělo nováčků i stávajících členů sboru. Odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování. Podle Metnarova předchůdce Víta Rakušana z Hnutí STAN současná vláda jen převzala plán minulé.
1: Sport.
0: O postup do osmifinále Wimbledonu dnes zabojují další 3 čeští tenisté. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková se v zápasech 3. kola pokusí navázat na Barboru Krejčíkovou a Karolínu Muchovou, které postoupily už včera. Program zahajuje právě v těchto chvílích Marie Bousková a Ruska Samsonovová. Po nich nastoupí Jiří Lehečka a Španěl Munar a Linda Nosková se utká zhruba od 15:30 s Rumunkou Kirstaovou.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno, večer naopak přechodně i skoro zataženo. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Fouká mírný severozápadní až západní vítr, večer zeslábne. Rostelové podmínky dobré až velmi dobré, aby jo jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Nepomuku na jižním Plzeňsku. V ulici Rožmitálská se srazila 2 osobní auta. A dopravní nehoda se došetřuje u Velkého Boru na Klatovsku na silnici 174 na Svéradice. Došlo ke střetu auta s motorkářem. Projíždějte oběma úseky s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: Ano, právě teď začíná ten pořad, jehož scénář si tvoříte prakticky sami. Tím, že voláte na číslo 221 554 222 svoje vzkazy, svoje přání, prostě svoje informace. No a také si můžete vybrat písničku. To jsou písničky pro vás z Českého rozhlasu Plzeň. Telefonní linka už je teď pro vás otevřená. Jenom pro inspiraci připomenu, že dnes má svátek Prokop a zjistil jsem si, že Prokopů v České republice je něco lehce přes 1400. Tak můžete volat nejen Prokopům samozřejmě.

0: už to vidím. Tak, teď to snad vyjde. Dobrý den.
1: No, dobrý den, tady Anička z Domažlic. Já vás všem posluchačům přeji krásný víkend i zaměstnancům rádia. A dneska budu přát mojí vnučce Terince k narozeninám. Teresko, máš dvě jedničky a ty jsi měla i na vysvědčení od zhora až dolů. Takže já ti přeju krásný prázdniny. Až babička přijede, tak to půjdeme oslavit, protože to chce odměnu za to vysvědčení. No, přeju ti krásný prostě zážitky, který o prázdninách zažiješ. Ty si budeš na ně v budoucnu, až budeš starší, ráda vzpomínat. A taky ještě předevčírem měla narozeniny Lucinka Gricová z Domažlic a ta vstupuje skoro už do dospělosti, za roky bude 18. Vybrala si krásný povolání sestřičky, takže Lucinko, já ti přeji, ať máš krásné výsledky ve studiu, jsi pilná, budeš poprvé z domu na internátě, takže taky hodný kamarádky, ať se ti tam líbí a prostě ať ti ta škola jde, protože jak jsi se do toho zakousla, to je nádhera. Přeju ti krásný prázdniny, budete na ně vždycky vzpomínat. A děkuji rádiu za zahrání a nashledanou.
0: Tak jedna malá odměna dopředu, písnička od Evy Farné.
1: Ano, děkuji.

0: No právě teď ve 12 hodin a 14 minut se do písniček pro vás hlásí Vejprnice, konkrétně paní Ivana. Ivano, tak co máte na srdci? Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas a všechny jeho posluchače. Chtěla bych nechat zahrát kulkovatým narozeninám pro přítele pana... Haló?
0: Posloucháme vás.
1: Ano, k půlkulatým narozeninám pro přítele pana Rudolfa Průchu z Přeštic.

0: přála bych mu hodně zdraví, štěstí, pohodu a vše, co si přeje. Děkuji za zahrátí a někdy zase nashledanou.
1: Tak Rudolf bude asi rybář podle té písničky, co jste vybrala, ne? Tak asi ne. Každopádně tady jsou zlatí úhoři. Mějte se pěkně.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: 221 554 222, tohle číslo do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň zná také Matěj z Rokycan, před chvílí ho vytočil, to znamená, že ho mám na drátě. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás, pane Stupka. Já jsem dnes vybral písničku Toulavý džíny pro svoji tetu Janu Jiravovou z Rokycan, která včera oslavila své narozeniny, kterou moc zdravím, a tu písničku jsem rozhodně nevybral náhodou, protože jednak ráda nosí džíny a jednak ráda cestuje. To znamená, že ta písnička k ní bude úplně sedět a my ti, teto, přejeme všechno nejlepší k narozeninám, aby si byla zdravá a užila si narozeninový den, který vlastně už byl včera, ale užila si slavu.
0: Tak dobře, doufejme, že teta poslouchá.
1: Určitě, děkuji, naslyšenou.
0: To byla Toulavý džíny pro tetu.
1: Děkuji.

A už je na čase podívat se také do vašich mailových vzkazů. Prosím vás o zahrání písničky O živé vodě od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Květu Líbalovou. Milá Květuško, tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

A můj zrak právě padl na další vzkaz, který došel na naší adresu. Zdravím nejlepší rádio v Západočeském kraji a zároveň ho prosím o zahrání písničky k dnešním narozeninám pro paní Marii Šmatovou ze Gdyně. A to, že jí přeji hodně zdraví a štěstí a to jí všechno přeje Václav Nový ze Gdyně. Písničku nechám na vašem výběru, protože hrajete všechny pěkný. Tak to zkusíme. A pozdravujeme Marušku.

Posloucháte sobotní písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Dobrý den, milá redakce. Srdečně vás zdravím a prosím vás o zahrání písničky Báječná ženská pro Renátu Jakoubkovou z Plzně, která dnes slaví své krásné 50. narozeniny. Milá naše Renčo, na dortu svíček 50 přichází každý, kdo tě má rád, aby ti srdečně přál, ať máš krásný život i dál. Jménem členů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Plzeň vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, mnoho upřímné lásky a každý den úsměv zářící na tváři ti ze srdce přeje Milan.

Ano, co se má stát, to se stane a teď se stane tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň to, že splníme přání Ester z Rokycan. Ta by chtěla zahrát písničku Léto je léto, což je určitě stylové a mělo by to býti pro všechny a pro radost. Tak zdravíme léto i Ester.

panu bose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

No a poslední dnešní vzkaz je od Sylvie z Prahy a ta píše: hezkou sobotu 4. července, dnes v USA slaví Den nezávislosti 250 let existence. Mou maminku Jarku napadla skotská melodie, kterou zná z různých amerických filmů. Česky je to Valčík na rozloučenou, třeba v podání Karla Gotta. Může být v jakémkoliv provedení. Prokopům k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům. Tak Karel Gott si dá Valčík na rozloučenou.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni by mělo být bezpečněji, město navýší počet strážníků. Během následujících státních svátků mohou zůstat i větší obchody otevřené. A dnes bude v regionu oblačno, večer až skoro zataženo, teploty do 25 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne přeje Andrea Samešová. Plzeň od září navýší počet strážníků ve městě. Přibude jich 15 a celkem už bude v ulicích pracovat 287 lidí. Více půjde také na platy a odvody strážníků. Cílem je podle vedení magistrátu zvýšit bezpečnost ve městě. Zájemci mohou získat náborový příspěvek 130 tisíc korun, tedy stejný jako u státní policie. Státní i městská policie v dubnu podepsali v Plzni memorandum o společném sdíleném operačním řízení. Díky tomu je možné vyslat na místo oznámení nejbližší dostupnou hlídku. Obchody nad 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době se na ně nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
3: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišice může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Ze studie, kterou zpracovala infekční klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zároveň vyplývá, že pacienti měli nejčastěji problémy s bolestí hlavy anebo poruchou paměti a koncentrací. Lékaři v Česku každý rok evidují několik stovek nakažených. Třeba loni jich bylo přes 700. Letos za prvních 5 měsíců s nemocí bojovalo 43 lidí. Nejvíce případů se ale objevuje až v létě nebo na podzim. V současné době na většině území republiky platí střední anebo vysoká aktivita klíšťat.
1: Sport.
2: Trojicí českých cyklistů dnes v Barceloně odstartuje týmovou časovkou Tour de France. V pelotonu slavného závodu pojedou Matias Vacek, Pavel Pitner a Jakub Otruba. Hlavním favoritem třítýdenního klání je Slovinec Tadej Pogačar, který se pokusí dotáhnout na dosavadní kvarteto rekordmanů s 5 celkovými triumfy. O vítězi bude jasno v neděli 26. července po dojezdu do Paříže.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, zpočátku ještě místy polojasno, večer naopak přechodně i skoro zataženo. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů. Fouká mírný severozápadní až západní vítr, večer zeslábne a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda blokuje provoz v Rožmitálské ulici v Nepomuku na Plzeňsku. Srazila se dvě osobní auta. Na dálnici D5 platí omezení na kilometru 99 u Heřmanovy huti na Plzeňsku. Ve směru na Rozvadov se pracuje a uzavřen zůstává pravý pruh. Buďte proto velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny přivdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu jí.

0: po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát kynský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších kinských.
0: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
2: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
0: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
2: Bratr byl vyšší nebo menší?
0: Bratr měl 2,4 metry. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
2: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale... Kolik měříte, Františku?
0: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
2: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
2: Jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběr.

0: Sběratel všeho krásného, ale to není neřez, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud, panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografii a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ocítil ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmina Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha, prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspiroval, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo netryská?
4: Teď
3: ne,
4: tryskal,
3: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravě do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 cm?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost, ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců: pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal: Kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl: Ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže a ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že
2: jo? Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji se za 20 let snížil počet narozených dětí o více než čtvrtinu. S prázdninami začíná sezóna v horských areálech pro návštěvníky, jsou připravené lanovky i půjčovny kole. Světová atletika prodloužila zákaz účasti Ruska a Běloruska v soutěžích. Na zítřek meteorologové slibují velkou oblačnost, přehánky nebo občasný déšť, teploty do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Počet narozených dětí v plzeňském kraji se za posledních 20 let snížil o více než čtvrtinu. Kvůli tomu je v kombinaci s vyšší úmrtností od roku 2023 patrný výrazný přirozený úbytek obyvatele. Aktuální data za rok 2025 zveřejnila plzeňská pobočka Českého statistického úřadu. Loni se v kraji narodilo 4239 dětí, meziročně o 330 méně. Poslední přirozený přírůstek byl zaznamenán v letech 2007 až 2010, kdy se na vrchol reprodukčního věku dostaly silné ročníky ze 70. let. Nejnižší hrubou míru porodnosti měl loni okresy Plzeňich a Klatovy, naopak nejvyšší Tachovsko. V Plzni prošlo kurzem resuscitace ve virtuální realitě přes 7000 žáků základní školy. Správa informačních technologií města pořídila za 1 000 000 korun virtuální brýle, resuscitační figuríny a software programu. Jak výuka v uplynulém školním roce vypadala, popisuje mluvčí zprávy Eva Krígrová.
2: Snažíme se, aby školy měly s programem co nejméně starostí. Zajistíme dopravu a instalaci techniky, připravíme uživatelské účty pro žáky, vyškolíme pedagogy a po skončení výuky vybavení opět odvezeme. Školy se tak mohou plně soustředit na vzdělávání. Virtuální realita navíc přináší do výuky větší názornost a zapojení žáků.
0: Lyžařská střediska na Českých horách zahájila letní sezónu. Provozovatelé areálu otevírají lanovky, bikeparky i další atrakce a čekají na první silnější vlnu návštěvníků. Na šumavském Zadově se mezi novinkami objevily také horské káry, na kterých lidi jezdí po sjezdovkách.
3: Moc se těšíme.
4: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
5: Byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
6: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu. Přibližuje ředitel lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
7: Je státní svátek, prodloužený víkend, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost nejslabší. Samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
6: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Poslanci opoziční KDU-ČSL navrhli rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky se zachováním omezení na Štědrý den a některými výjimkami. Teď musí prodejny zůstat zavřené o 7 vybraných svátcích a během 5 svátků zůstávají otevřené, což podle předkladatelů v čele s Markem Výborným přináší nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Ve sněmovně už je i opačný návrh poslanců ODS, který zákon o prodejní době v maloobchodě ruší. Například na zítřejší a pondělní svátek se zákon o prodejní době nevztahuje a také obchody nad 200 metrů čtverečních mohou zůstat otevřené.
1: Sport.
0: Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích kvůli válce na Ukrajině. Informuje o tom na svém webu. Rada během videokonference potvrdila své rozhodnutí z března 2022. Federace mimo jiné zmínila drastické dopady konfliktu na ukrajinskou atletiku, včetně sportovišť.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno a zataženo, ve druhé polovině noci místy i zaprší, teploty 16 až 13, na horách až 11 stupňů. Zítra převážně velká oblačnost, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Teploty 21 až 24, na horách do 20 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až západní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení na kilometru 99 u Heřmanovy Hutě na Plzeňsku. Ve směru na Rozvadov se pracuje na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen. Projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995 a my jsme o tom natočili reportáž. Vy si můžete tady ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň poslechnout krátce po půl třetí. Čekají na vás i hvězdy Hity legendy, kde budou v hlavní úloze hoši z pláže, tedy Beach Boys. No za pár minutek seriál Co v učebnicích nebylo, tentokrát půjde o nejdelší a nejkratší Březost. Taky nadále zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka. Zase.

každý cizí chlápek stál, tak

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Tak například tajemství hudebních rukopisů českých klášterů poodhalí Schola Gregoriana Pragensis mezinárodně uznávané pěvecké tělesovědec, morbistr a muzikolog David Eben. Pořad s názvem Radost v baroku, tváře a prameny zazní v kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici od 18 hodin. Na sužickém ostrově Santos dnes můžete slyšet ženskou hudební skupinu Vesna. Jejich originální tvorba kombinuje různé hudební styly a mezinárodní úspěch si získali díky eurovizního hitu My Sister's Crown. Koncert začíná ve 20 hodin. 15. ročník setkání harmonikářů se koná v Čepicích na Sušicku. Odpoledne se tam postupně vystřídají kapely i jednotlivci. V 17.45 zahrají Kůrovci a setkání zakončí v 18.30 cymbálová skupina Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem. No a ukázky starých řemesel uvidíte v podhradí hradu Velhartice, a to až do 17 hodin. Koná se tam akce Živá řemesla a představí se provaznictví, kovářství, zpracování vilit, kalcovství, brašnářství, hrčinčírství, drátenictví, řezbářství, včelařství a také rýžování zlata. Od 16 hodin pak zazní dudácká selská muzika. Tolik naše dnešní tipy a už za okamžik si dá Karel Gott jednu vypůjčenou od Beatles.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Tak to byl adresát neznámý a Karel Gott v 14:30 tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. A teď jedna zajímavá, i když trochu smutná věc. Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině v roce 1995. S pracovníky památníků Srebrenica Potočary se zaměřují na dokumentaci a analýzu oděvů a obovy, dokladů, hodinek, hygienických potřeb a dalších předmětů. Výzkum, který je součástí dlouhodobého projektu s názvem Zdivočelá země, odhaluje pozůstatky teprve 30 let staré tragédie.
1: Tady máme mapu Bosny a Hercegoviny a tam jsou označena místa spojená s genocidou Bosňáků v roce 1995.
2: Ukazujeme na počítači vedoucí katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni Pavel Vařeka.
1: Jsou tam místa masových hrobů, ale některá ta místa, kde byly uloženy ty ostatky, jsou stále neznáma.
2: V památníku Srebrenice už více než 16 let jako kurátor a průvodce pracuje Azir Osmanovič. Jemu a jeho týmu plzeňští archeologové pomáhají.
3: We have invited mothers and other family members to donate personal belongings.
4: Pozvali jsme matky a další členy rodin, aby do pamětního centra Srebrenice darovali osobní věci svých blízkých, kteří byli zabiti během genocidy ve Srebrenici. Pak taky s týmem chodíme do lesa a tam hledáme osobní věci lidí, kteří prchali před armádou Republiky Srbské.
2: Tým Azira Osmanoviče navštívil řadu tajných úkrytů. Většina z nich je v kaňonu Drina, který je na hranicích mezi Bosnou a Srbskem.
4: Během genocidy ve Srebrenici se lidé snažili udělat všechno pro to, aby přežili. Někteří dny, týdny i měsíce žili v lese nebo v jeskyních. A v těchto tajných krytech nacházíme boty nebo nějaké nádobí, které lidé používali k vaření jídla, oblečení a mnoho dalších předmětů.
1: Tady vidíte například staré hodinky, co se dávaly do vesty, zřejmě nějaký starý muž. A jsou prostřelené, to znamená přesně do těch hodinek se trefila kulka.
2: Doplňuje znovu Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity v Plzni.
1: Naším prvním úkolem je provést digitální dokumentaci pomocí trojrozměrného ručního skeneru a plánujeme provádět i terénní průzkum, protože stále ještě nejsou identifikovány některé ty hroby a počítáme i se spoluprací s Amsterdamskou univerzitou, která by měla zajišťovat konzervaci těch předmětů.
2: Podle archeologa Tomáše Pan Cíře má dokumentace i další přesahy.
5: Nadále některé rodiny po těch svých blízkých pátrají a najednou se tamhle někde prostě objeví bunda a samozřejmě i takovéto předměty tam uchovávají a dávají k dispozici, když se třeba pátrá po těch příslušnících.
2: Stávající projekt skončí v roce 2028. Na něj by měl navázat další. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji,

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 4. července a přesně tento den v roce 1964 se hit I Get Around kapely Beach Boys dostal na první místo hitparády. Zároveň také tento den roku 1985 odehrála skupina svůj vůbec největší koncert. Hudební uskupení vzniklo v roce 1961 v Kalifornii. Jejich nejslavnější album Pet Sounds je podle časopisu Rolling Stone druhou nejlepší rockovou deskou po Beatles. Celkem Beach Boys vydali 30 studiových alb s nespočtem hitů. Roku 1988 byla formace uvedena do rock'n'rollové síně slávy a zaznamenala poslední velký hit, filmovou píseň Kokomo. Poslední klasické studiové album Beach Boys, kteří prodali přes 100 milionů nahrávek, se objevilo roku 2012, kdy se uskupení znovu dalo dohromady a oslavilo půl století existence. Kapela v době nastupující normalizace přijela také do tehdejšího Československa. První koncert měli v pražské Lucerně 17. června 1969, poté se představili v Brně a následně v Bratislavě. Zpátky ale k hitu I Get Around. Právě tento den v roce 1964 se poprvé umístil na vrcholu hitparády Billboard Hot 100 a vydržel tam 2 týdny. Píseň je pozoruhodná svou neobvyklou strukturou. Začíná a končí refrénem a mezi nimi jsou jen 2 krátké sloky. Takhle se obvykle písničky neskládají. K 4. červenci se váže ještě jedno výročí kapely. Roku 1985 uspořádali svoje největší vystoupení. Stalo se tak u příležitosti amerického dne nezávislosti poblíž Muzea umění ve Filadelfii. Šlo o gigantickou oslavu, kde s kapelou na pódiu vystoupila řada hostů, například kytarista Jimmy Page nebo zpěvačka Joan Jett. Koncert odhadem navštívil 1 milion diváků, čímž se tato akce zapsala v té době mezi největší hudební události. Rok předtím na ně přišlo ve Washingtonu zhruba 750 000 fanoušků.

zda jsem vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni se chystají další uzavírky. Jedna začala platit už ode dneška. Policisté by mohli mít nástupní plat 50 tisíc zhruba za 3 roky. Plaský klášter znovu otevřel návštěvnický okruh barokní sýpky s hodinovou věží. Na zítřek meteorologové slibují velkou oblačnost, přehánky, teploty do 24 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Plzeň spustí v následujících dnech další plánované rekonstrukce, které si vyžádají uzavírky a dopravní omezení. Město k nim využívá právě letní měsíce, kdy je na silnicích nejméně řidičů. Podle informací města dnes vstoupila do druhé etapy kompletní oprava 3-kilometrové části dálničního přivaděče na Prahu mezi ulicemi Hřbitovní a křižovatkou na Kyšice. V pondělí 7. července začne platit úplná uzavírka ulice Naroudné od okružní křižovatky Naroudné na Sudech Jateční a 20. července vstoupí do třetí etapy rekonstrukce americké třídy v centru Plzně. Uzavře se okružní křižovatka americká Gétova Prokopova. Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout o zhruba 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
2: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5000 policistů.
3: Každý počátek roku, to znamená 2027-2028, vždy dojde k navýšení.
2: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
4: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně nástupu vlády jako takové.
2: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Po více než 5 letech oprav se návštěvníkům kláštera Plasy otevřela barokní sýpka. Na komentovaný okruh se mohou vydat 2x denně, kromě pondělí. Pokračuje kastelán plaského kláštera Pavel Duchoň.
5: Návštěvníci se tak znovu mohou těšit na návštěvu patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Máří Magdaleny a mohou se těšit i na to, že vystoupají znovu až nahoru do hodinové věže k baroknímu hodinovému stroji z roku 1686, který je dodnes denně ručně natahován.
1: Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí 10denní varianta. Na druhém místě skončila roční známka. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát za dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o více než 2%.
0: Sport.
1: Sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý duel Lewis Hamilton z Ferrari a třetí byl mistr světa Lando Norris z McLarenu. Jezdce dnes čeká od 17 hodin ještě kvalifikace na nedělní hlavní závod.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, ve druhé polovině noci místy zaprší, teploty 16 až 13, na horách až 11 stupňů. Zítra převážně velká oblačnost, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Teploty zítra 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr a bylo na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 platí omezení na kilometru 99 u Blatnice, na Plzni severu ve směru na Rozvadov se pracuje a pravý pruh je uzavřen. V Přešticích na Plzeňsku je nově uzavřená ulice k Cihelně, důvodem je oprava železničního svršku. A pozor také na silnici 1/20 u Chotíkova na Plzni severu, tam se pohybují pracovníci údržby zeleně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 15 hodin a 5 minut, pokračuje sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. No a co od nás můžete v té následující hodince čekat? Třeba další díl plzeňských zajímavostí, kde bude řeč o střeše katedrály v Plzni, která má dokonce svůj vlastní web. Bude se i soutěžit, tentokrát o dvě vstupenky na jednu velmi zajímavou interaktivní výstavu o muzice. Před přílišným slunečním zářením můžou vaše děti ochránit i speciální UV trička, z čeho se vyrábějí, jak jsou tedy vlastně účinná a jak dopadly spotřebitelské testy, které je hodnotily. To všechno vám povíme už za chvilku ve Zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku. Taky nadále příjemný poslech a hezké sobotní odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: dala skupina nevládních organizací z České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovinska. Nakoupili 20 těchto triček, z nich 18 je dostupných i na českém trhu a podrobili je testování v laboratoři. Účinnost ochrany před UV zářením se vyjadřuje pomocí faktoru, který má zkratku UFP a je to podobné jako u opalovacích krémů. Samotní výrobci udávali účinnost 40 až 80, to znamená, můžete to porovnat třeba s opalovacími krémy, které mají tak 30 až 50. Ukázalo se ale, že ne všechny sliby platí. Nejhůř dopadla trička, která reálně měla ten ochranný faktor jenom 15, ale ukázalo se, že to nejlepší tričko opravdu mělo ochranný faktor 80, to znamená, teoreticky byste mohli být 80krát déle na sluníčku, než kdybyste žádné tričko neměli. Z hlediska spotřebitelů je problém v tom, že ty velké online platformy vůbec neuváděly účinnost těch triček, takže ani nemůžeme ověřit, jestli jejich slib by platil.
1: Z čeho se taková trička vlastně vyrábějí?
0: Všechna ta testovaná byla z umělých vláken, často z likry, nicméně jsem našel na internetu, že jsou dostupná i bavlněná nebo lněná trička, která by nás měla chránit před UV zářením.
2: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Nemají v sobě ta trička nějaké problematické látky, aby se pak nestalo, že sice dítě uchráníme před sluncem, ale zároveň ho vystavíme jiným rizikům?
0: To jste udeřil hřebíček na hlavičku. I tohle zjišťoval ten test. V případě rakovinotvorných azobarviv nebo formaldehydu dopadl test výborně, nebyly tam nalezeny. V případě bisfenolů, což jsou látky podezřelé z toho, že by mohly narušovat hormonální systém, tam dobrou známku dostalo jenom 7 triček. Další podobné množství dostalo trošku sníženou známku, protože tam určité množství těch bisfenolů bylo, ale v rámci hodnoty, kterou doporučuje Evropský výbor pro ochranu spotřebitele. Fiaskem skončil ten test pro 3 trička, tam byla ta doporučená hodnota překročena 4krát, ale také skoro 200krát. Čili takové tričko bych dítěti určitě nedal.
1: Co když se chceme obejít bez speciálního trička? Jaká pravidla dodržovat, abychom dítě dostatečně ochránili?
0: Kojence a batulata, čili malé děti, bychom vůbec neměli přímému slunečnímu záření vystavovat. Měl by být jenom ve stínu. U starších dětí je možné kombinovat oblečení, případně opalovací krémy, ať už používáte ta speciální trička nebo ne, neměli byste zapomenout na ochranu hlavy, čili nějaký klobouček, šáteček, čepičku a neměli byste zapomínat na ochranu očí, čili určitě sluneční brýle. Ideální by bylo nevystavovat děti intenzivnímu slunečnímu záření zhruba mezi 11. a 15. hodinou. Před a po ta intenzita UV záření není tak velká, čili není tak škodlivé pro kůži.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
3: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 24 minuty a je tady dnešní, tedy sobotní soutěž Českého rozhlasu Plzeň. Volejte na číslo 221 554 222. Hned řeknu, o co jde. O dvě volné vstupenky na interaktivní česko-německou výstavu Music in Bayern v německém Freungu, o historii hudby a všem, co s hudbou souvisí. Bavorská zemská výstava nedaleko českých hranic je otevřena každý den od pondělí do neděle. A řekl bych, že je to skvělý tip na prázdninový výlet s rodinou, protože děti do 18 let mají na výstavu vstup zdarma. Tak 221 554 222, pro mnohé už hodně známé telefonní číslo, je právě teď opět v permanenci. Zjistíme, kdo na něj volá. Hezké odpoledne, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Lukáš.
0: Lukáši, odkud voláte vy?
1: Já volám z Plzně.
0: Tak a co říkáte na tu cenu, kterou máte vyhrát? Jel byste do toho Německa, je to kousek za hranicemi?
1: Určitě velmi rád bych si to zajel.
0: Budeť by ne. Důležité je, jestli posloucháte dnes Český rozhlas Plzeň tak nějak celé nebo víc hodin, víc minut.
1: No, jak se to vezme?
0: Ne, já kolem toho dlouho nebudu chodit, protože se chci zeptat, je to soutěžní otázka. Kdo zpíval první písničku po 15. hodině po zprávách? Kdo zpíval první písničku po 15. hodině po zprávách, to znamená zhruba tak, dejme tomu čtvrt hodiny na zpátek. Buď to mohl být za A Vítězslav Vávra, nebo za B Michal David, nebo za C Jitka Zelenková. Pamatujete si to, Lukáši?
1: Jo, no, tak já dám Michala Davida.
0: Michal David, tak tento nebyl, Lukáši, bohužel. Ale za tip děkuji a za zavolání taky. Mějte se hezky, nashledanou. Tak, Michala Davida jsme si škrtli, zbývá nám Vítě Vávra a také Jitka Zelenková. Tak kdo to trefí, už to může být jednodušší. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milena.
0: Mileno, tak jak to je s tou písničkou?
2: No, já jsem taky poslouchala při vaření, takže nevím. Typnu si toho
0: Víťa Vávra. Pojď, už se nevracej. Přesně tak.
2: Jo. To bylo ono.
0: To je písnička z filmu Jak svět přichází o básníky. No a vy jste přišla ke dvěma lístkům na výstavu. Můžete si vybrat termín, jaký chcete, až do 8. října, Mileno.
2: Výborně, výborně. A víte co, já jsem tu písničku si zpívala, jo, ale ne, když se takhle zeptáte, tak to člověka hned netrkne.
0: To je ta krátkodobá paměť, ale měla jste to v té hlavě, to je jasné, jo?
2: Jo.
0: Takže ještě jednou gratuluji, zůstaňte mi u telefonu.
2: Děkuju moc.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Střecha katedrály svatého Bartoloměje v Plzni má nově svůj vlastní web. Jeho prostřednictvím mohou zájemci sledovat průběh rekonstrukce střechy a zajímavosti ze stavby. Oprava střechy je hlavní částí projektu Katedrála svatého Bartoloměje, srdce plzeňské aglomerace. Celkové náklady byly předběžně vyčísleny na 85 milionů korun. Biskupství zvelebení katedrály financuje z vlastních i veřejných zdrojů a doufá, že 20 milionů se podaří vybrat ve veřejné sbírce. I k tomu by měl nový web na pomoci.
2: Na první stránce vidíme i hned možnosti, jak můžeme přispět, jak se můžeme zapojit do oprav. Tady máme rozcestník, kde se návštěvník může podívat například na informace o projektu, tady na průběh oprav. Samozřejmě tady máme akce, aby návštěvníci stále do katedrály chodili, protože i přes probíhající opravy je bez změn otevřeno. Máme zde už ty, co střechu katedrály podporují a její opravy, články, které o opravě vyšly, a samozřejmostí jsou informace o historii katedrály.
3: Připomeňte to základní z historie katedrály a tedy i její střechy.
2: Katedrála svatého Bartoloměje byla postavena vlastně jako kostel na konci 13. století. Jedná se o gotickou stavbu, která má nejvyšší věž v České republice. Katedrálou se stala v roce 1993, a to po založení diecéze, jakožto hlavní sídelní místo biskupa. Střecha katedrály byla naposledy opravována v 90. letech.
3: Web střechy katedrály svatého Bartoloměje procházíme s Nikolou Elizabet Vejskalovou, mluvčí plzeňského biskupství. Čím se střecha katedrály vyznačuje?
2: Je břidlicová. Původní, která se teď musí vyměnit, je právě z těch 90. let. Jednalo se ovšem ale o českou břidlici, která nebyla tak kvalitní a nevydržela to, co bylo slibováno. Takže teď musí být nahrazena jinou a ze zahraničí.
3: A vyměňuje se břidlice na celé té střeše?
2: Informace o tom, v jaké velikosti rozsah té opravy je, najdete také tady na našem webu. V záložce oprava střechy je tady vidět i půdorys a toto růžové je přesně to, co se bude teď vyměňovat. Jedná se přibližně o přibití 55 tisíc kusů břidlicových tašek. Pokrývat se bude střecha o ploše 1576 metrů čtverečních, takže opravdu velká plocha. A ty trámy jsou doplněny v délce přibližně 5,2 kilometrů.
4: Jsem to viděla na internetu, že se to bude rekonstruovat.
5: My jsme byli na té prohlídce s panem Soukupem, takže všechno je v pořádku. Podle nás.
6: Koukáme na to každý den, chodíme okolo.
7: No tak pokud to ztratilo svoji životnost, tak to asi důležitý je.
2: Můžete se do oprav zapojit, přispět do veřejné sbírky. Také máme tady další možnosti toho, jak se zapojit do oprav právě tou návštěvou, případně dobrovolnicky. Můžete nás kontaktovat, informace a e-mail jsou na těch webových stránkách taky v sekci, jak se zapojit.
3: Díváme se na fotografie pokračující rekonstrukce střechy, ty na web pravidelně přidáváte.
2: Jsme se domluvili s nadšeným pánem na internetu, když jsem viděla, že přidal fotku právě takhle z oprav. Oslovila jsem ho, jestli by s námi nespolupracoval a nevěnoval se té katedrále prostě on. Sám se chodí dívat aktivně, jestli se něco změnilo, případně já ho oslovím, když vím, že probíhá nová etapa, abychom měli další fotky.
3: Takže střecha katedrály má nejenom svůj dvorní web, ale také má svého dvorního fotografa.
2: Přesně tak a musím říct, že ty fotografie jsou opravdu moc hezké a jsem ráda, že takto velkou a rozsáhlou rekonstrukci máme průběžně zdokumentovanou a pan Ladislav Čása to evidentně dělá s velkým nadšením.
3: Je vidět, že je to fotograf opravdu kreativní, protože vymýšlí nejrůznější vzdálenosti, úhly pohledu a podobně, aby toho zachytil na fotografiích co nejvíc.
2: Naposledy byl třeba podívat se na opravy střechy i z věže, takže si u toho taky zasportuje.
3: Veškeré informace týkající se střechy katedrály svatého Bartoloměje, její minulosti, současnosti i budoucnosti najdete na samostatném webu
2: střechakatedrály.bib.cz.
3: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: No a téma i jazykovědkyni teď představí Stanislav Julík.
1: Jedna moje známá si nedávno posteskla, že při čtení článků na internetu si často připadá, jako kdyby dostávala od jejich autorů seznam věcí, které musí sehnat nebo nakoupit. Jen ty položky, které má pořídit, se velmi špatně schánějí. Vadí například věty typu mějte puntíkaté léto, nebo mějte pěkný den. Zdá se jí, že to puntíkaté léto musí běžet někam schánět a mít ho po ruce pro případ potřeby. Jak je to s užíváním slovesného tvaru mějte a dalších tvarů slovesa mít v češtině? To už nám řekne Růžena Písková, autorka dnešního jazykového koutku. Dobrý den.
2: Dobrý den. Sloveso mít používáme v češtině jednak v jeho základním významu, tedy něco vlastnit, a dále jako součást mnoha frází a slovních spojení, například mít za ušima, mít na paměti a podobně. Tvar rozkazovacího způsobu slovesa zní měj, mějte. V jednom z nejčastějších užití se toto slovo spojuje se zvratným zájmenem se, například ve frázi vyjadřující varování, měj se na pozoru. Nebo když chceme někomu popřát na rozloučenou, mějte se pěkně, nebo ve zkrácené verzi, měj se nebo mějte se. Od 90. let se v češtině sloveso mít užívá častěji než dříve i v jiných situacích. Tento trend se rozvinul pod vlivem špatně překládaných textů z angličtiny. Mluvčí si často neuvědomují, že angličtina funguje trošku jinak než čeština. Čeština patří mezi jazyky slovesné, to znamená, že vyjadřujeme činnost nebo děj pomocí slovesa. Například naobědvám se, projdu se, osprchuju se. Angličtina je na rozdíl od češtiny jazykem slovesně jmenným. To znamená, že velkou část činností a dějů vyjadřuje pomocí fráze, která se skládá ze slovesa s nějakým širokým významem, například meet, anglicky have, a k tomuto slovesu přidává podstatné jméno, které vyjadřuje vlastní význam celé fráze. Například have a shower, osprchovat se, doslovně a chybně přeloženo mít sprchu, have a walk, procházet se a podobně. Čeština se s těmito slovesně jmennými frázemi vyrovnává různě. Možná vás napadlo, že česky také řekneme dám si sprchu. Někde to funguje lépe, někde hůř. Když se podobná fráze přeloží do češtiny necitlivě, dostaneme věty typu mějte pěkný den. Protože v anglickém have a nice day se v přání pěkného dne prostě sloveso have vyskytuje. V češtině ale nemá v této frázi co dělat, protože rozkazovací způsob mějte působí panovačně, neúctivě, vlastně jim přikazujeme druhému člověku, jak má žít, místo abychom mu popřáli to nejlepší.
1: Budeme si tedy pamatovat, že při přání pěkného dne slovo mějte raději vynecháme. No ale jak je to v jiných situacích?
2: Při přáních a pozdravech obecně bychom toto sloveso opravdu neměli používat. V českém národním korpusu jsou uvedeny i další příklady jeho nevhodného užití. Z publicistických textů jsem vybrala například tyto. Mějte tlumené světlo, namísto slumte světlo. Mějte respekt místní kultuře, namísto respektujte místní kulturu. Mějte jistotu, namísto buďte si jistí. Nebo dokonce mějte sametový pocit po celou zimu díky extraktu z hedvábí. To je z reklamního textu na pleťovou kosmetiku. Už žáci na základní škole se učí šetřit se slovesem mít, když píší nějaký delší text. Je to sloveso užitečné, ale když se to s ním přežene, zejména v rozkazovacím způsobu, náš projev pak působí arrogantně a majetnicky.
1: Říká Růžena Písková z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Já k tomu ještě dodám, že zítra se v tomto čase zastavíme u populární hlášky, že je něco mega. No a na vás už za chvíli čekají Hvězdné návraty, kde se můžete těšit na životní příběh herce, který se zapsal do povědomí dětí i dospělých. Jde o Josefa Bejvla. Nabídneme jeho scénky, písničky a filmové ukázky už za chvíli po 16. hodině. No a Roman Stupka vám u toho i nadále přeje. Příjemný poslech.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Západočeská univerzita investuje za 4 roky i s dotacemi přes 1 miliardu korun. Dustin Hoffman uvedl na festivalu v Karlových Varech film Absolvent. Přes řeku Muži pomůže cyklistům v Plzni nový gondolový most. A zítra čekejte velkou oblačnost, přehánky, teploty do 24 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne přeje Andrea Samešová. Západočeská univerzita v Plzni vydala za poslední 4 roky více než 1 miliardu korun do renovací a úprav budov nebo do poslucháren a učeben. Uvedl to rektor Miroslav Lávička. Rekonstrukcí teď prochází budova pedagogické fakulty na Klatovské třídě, která si vyžádá téměř 300 milionů korun. 20 milionů bude stát střecha zdravotnické fakulty v Husově ulici a 15 milionů oprava budovy ve Veleslavínově ulici u centrálního náměstí v Plzni. V září také spustí univerzita dohledové centrum dispečing za 5 milionů korun v kampusu na Borech. Cílem je zajistit co největší bezpečnost. Loni školu navštěvovalo 13 000 studentů, letos by jich mohlo být ještě o 1000 víc. Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském filmovém festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ně nominaci na Oscara.
2: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
1: Plzeň pokračuje v přípravách stavby gondolového mostu přes řeku Mži. Zatím je hotový projekt. Nová technická atrakce má spojit cyklostezky z Malesic do Křimic a z Malesic do města Touškova. Více už řekne náměstek primátora a starosta obvodu Malesice Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Do gondoly se vejdou 2 osoby a 2 jízdní kola a ta přepravní kapacita je minimálně 30 osob za hodinu. Bude to ruční pohyb, kdy ten pasažér vstoupí do té gondoly vlastní silou pomocí takového otočného mechanismu, v podstatě jako šlapky, se dostane ta gondola do pohybu a přepraví se na druhou stranu. Tvoříme unikát, i ti projektanti a architekti si jsou toho vědomi, takže všechno se bude ověřovat až v praxi.
1: Samoobslužný gondolový most by měl být hotový nejpozději příští rok na jaře. Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil Český rozhlas. Ředitele za tábory zaplatili 10, někdy i 100 000 korun. Český rozhlas teď také zjistil, že prověřovaný spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů. Na dotazy ale nereaguje a ani policie se zatím nevyjádřila. Kvůli zrušeným táborům začal lidé přispívat v několika sbírkách. Jedno spustil právě i zmíněný spolek. Sport. Tenistka Marie Bousková je 3. českou 8. finalistkou Wimbledonu. Za 3 hodiny a 24 minut zdolala Rusku Samsonovovou 4-6, 7-6 a 6-4. Dnes se představí ještě Jiří Lehečka proti Španělu Munarovi a Linda Nosková se utká s Rumunkou Kirstaovou. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, ve druhé polovině noci místy i zaprší, teploty 16 až 13, na horách až 11 stupňů. Zítra převážně velká oblačnost, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný severozápadně až západní vítr a bio na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ode dneška platí uzavírka v Plzni v Rokycanské ulici. Jedná se o zhruba 3-kilometrovou část dálničního přivaděče na Prahu mezi ulicemi Hřbitovní a křižovatku na Kyšice. Na dálnici D5 ještě hodinu potrvá omezení na kilometru 99 u Blatnice na Plzni severu ve směru na Rozvadov, kde se pracuje a uzavřen je pravý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
5: Jako to taky zadarmo nedělá.
4: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
5: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojí.
4: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
5: No, to je celý on.
4: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
5: Že už je neměl kam dát?
4: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
5: No jo, to je celý on.
4: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
5: To je celý on, jak povídám.
4: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
5: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
6: No.
4: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
5: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
4: Ale křcuš, potichu bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku, vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí.

S písničkou jedu jako ptáček, hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám.

0: Hier bist. Wie?
1: Ja, ja. Da wohne
0: ich. Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
1: Já nemám peníze.
0: Nevadí. Já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pustne.
2: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
3: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
4: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
5: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
3: No, líbila se mi. Moc.
4: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
6: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
3: Proč pak?
6: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
4: To lidi, jak ty ses bál?
6: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
4: No vidí. Ať už nikam nemusíš, sever se a hajdu zpátky do mlejna. Kvrutce.
6: Kde pát? Já mám teď vážně strach.
4: To by bylo pěkný. Když ses naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
3: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
4: Tak na co čekáš?

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. A on, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání, režisérů Jána Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přeci jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet. Jede se až na Šumavu.
4: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to

0: bez vás tady v sobotu nepůjde, co? No, a teď běžte, běžte.
1: Ministři na radě čekají.
2: Ale já...
3: Jak čas práci, soudruhu,
4: řekněte. Čas práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
2: Slyšíte? Tak, soudruzi, lohu zdar a ať jsou aspoň takovýhle.
4: Vy tajnostkáři.
2: Já přesto připomínám.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho holička.

0: skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Skippy-Doo, ten skvítu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahraně,

0: Yabidu, Skritu, Virushilova.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No, no tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jel o mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No jo. No a co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište, oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čom jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, kterýmu galérka říká čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No, vypadal. No,
4: tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: Byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor, co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všiml dobře, to jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorský a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a co vám mám povídat, sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to, nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat, moje stará už ji tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco po dvou si povídá.
10: Sakryš, to je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
10: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
11: Obětuj dámu.
10: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
12: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
10: Ale teď.
11: Jsem počestná žena.
10: To jo.
11: V sobotu nemohu?
10: Tak to ne.
11: Snad v pondělí odpoledne.
10: A jo, ono by to šlo.
11: Pro Bůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
10: Tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
13: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
14: No tak co děláte, člověk?
13: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
11: Ano. Že tady máme volné.
13: Děkuji vám.
14: Ale to je po partii.
13: Děkuji vám.
14: Uložte figurky.
11: Ano.
14: Tady budete mít místečko, habaděj.
13: Děkuji vám.
14: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
11: Ano.
14: Bude se balit. Pane Vrtní.
15: Prosím.
14: Platím, nebo se ztratím.
15: Už jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
10: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
11: Ale to těžké nepadlo, co? Tady vůbec v žádném případě se tady smějí, vůbec jde.
13: Promiňte, Laskavě, ale já vůbec
11: vůbec vůbec vůbec
9: vůbec vůbec a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No, na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže, tak se dobře podívejte a dejte sem
11: to. Ale co byste měli dělat, co lidé jsou právě, co
9: nemůže, co nemůže, co nemůže, co nemůže, co nemůže, co nemůže, co
11: nemůže, co nemůže, co nemůže, co nemůže, co nemůže, co
9: nemůže, co nemůže, co nemůže, co nemůže, co
10: nemůže, co nemůže, co nemůže, co nemůže, nemůžu, snad až v pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný štyr. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasná kupacka. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne? Herbun, teď mě to došlo.
9: Co mi to děláš?
13: A co ty si to volíte? Promiňte, hodně, ale tohle to je prostě zvládný policie.
9: Zavolejte policajta, já mu valím taky těch pátnáček.
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
16: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí. Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit. Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
17: To jsem dělala skoro sama, že?
16: No, abyste ve byla taková boubelka.
9: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
16: Pane Medrindáček.
9: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nevlá po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
2: Je zápasnickým. Má to kimono.

0: Karliku, tak už ho mají. Já opakuji. Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, víte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Počkejte. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
5: Děkuji.
4: Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bych rozumět.
3: Není to bude stačit.
6: Proboha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
7: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
7: No a to ještě nevíc, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
7: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
8: Slečna Violka Drouda!
5: Dobrý den!
9: Teď to, co? Jak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
9: Slavíčku, můj táčátko, moje koňadro. Kolibříko, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
10: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
9: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si je doma roztoukal klasíkem a drobil si je do kafe.
5: Likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
9: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
10: Počkejte, vraťme se k věci.
9: Prosím.
10: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
9: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
9: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To jsem navěděl.
9: Co chceš dělat, drahá?
5: Že tvůj slib stále ještě platí.
9: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
5: Ty můj.
6: To je jako, když mi sebe krajta ty grovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch.
9: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
5: Ach, ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
10: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. Napeču mu boh, ty milou.
9: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj.
9: Ach, ty moje.
5: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
9: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
11: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Maruška, hlásníková dceruška, byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku. Mládencové z celé čtvrti milovali až k smrti, každou noc ti šmiháci dělali

svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

srdce. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká. Střeli, když přeuvážili, že by si snad ublížili, proto co jim stačil dech, zběhli dolů po schodech. Hlásí, že byl na dech krátký, volal, aby šli hned zpátky, že se dolů nepustí, že jim všecko

0: poctivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, pak makovec je ve vládě.
4: Ale, no právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Čestně.
4: Čestný.
5: To by se tak někdo drál.
6: Peťo!
3: Česné. Prachy. Tak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
3: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
6: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočí takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
7: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
7: No stejně to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle. Tak
5: a děti, prosím tě, no, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
7: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no třeba?
7: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co?
3: To je... Že se mu ani nedivím.
7: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
7: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obrázek.
7: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování. Ja. Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
7: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tohle přimaluješ. Přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase. A druhá, jak se kouká.
7: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
7: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
7: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
7: Je pro Bohouše.
3: Na tu dnešní oslavu, vidíš?
7: Ale Bohouš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
8: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
9: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
8: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
9: Pan primář není přítomen.
8: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
9: To je doktor Strossmayer.
8: Tak toho.
9: Prosím.
10: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
8: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
10: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni skončí papírové jízdenky na MHD. Klíšťata mají být v následujících dnech aktivnější, varují meteorologové. Fotbalisty Plzně čeká soustředění v Rakousku. A zítra bude velká oblačnost, přehánky, teploty do 24 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na MHD. Rozhodlo o tom představenstvo plzeňských městských dopravních podniků. Používá je totiž stále méně cestujících a Plzeň je také posledním městem s mechanickými označovačemi ve vozech. Papírové lístky budou nahrazené takzvanou plzeňskou peněženkou, ze které se vždy odečte hodnota jízdného. Uvedl to náměstek primátora Raštoral z hnutí STAN. Po vyčerpání lidé kartu vrátí, podobně jako skipasy, a dostanou zpět 20-korunovou zálohu. Řidiči jedoucí přes hraniční přechod Rozvadov z Německa do Česka musí počítat s uzavírkou dálniční odpočívky. V tomto směru je totiž uzavřená a může se jen projíždět. Důvodem je rekonstrukce celé plochy, která potrvá až do podzimu. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška poté výrazně vzroste počet parkovacích míst.
2: Nacházelo se zde zhruba 100 míst pro nákladní automobily a po té modernizaci bude jenom na té levé straně přes 300 parkovacích sání pro kamiony. Pro osobní vozidla se to také zvětší, původně to bylo 24 míst pro osobní vozidla, teď jich bude více než 130.
0: Odpočívku doplní i takzvaný vítací objekt s občerstvením, toaletami, sprchami a dalšími službami. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5, to znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech na některých místech ještě zhorší, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
3: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
4: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
5: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
4: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliózy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to 2/5. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před pandemí covidu a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup volili kvůli finanční podpoře státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly také zdravotní problémy.
1: Sport.
0: Fotbalisté Plzně odjeli na soustředění do Rakouska bez útočníka Jamesa Bella. 21-letý Nigeriec doplatil na konkurenci v týmu a Viktoria řeší jeho budoucnost. Západočeši to uvedli na svém webu. Doma zůstali zadáci Václav Jemelka a Jan Paluska, kteří jsou pozraněni a až v průběhu soustředění se připojí 7 reprezentantů startujících na mistrovství světa v Americe.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, ve druhé polovině noci místy i zaprší, teploty 16 až 13, na horách až 11 stupňů. Zítra převážně velká oblačnost, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Teploty zítra 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kvůli sportovní akci platí omezení na Jižní Plzeňsku v okolí Maňovic, kde se jede rally. V Plzni platí ode dneška omezení v Rokycanské ulici. Jedná se o část dálničního přivaděče na Prahu mezi ulicemi Hřbitovní a křižovatkou na Kyšice. Objízdná trasa vede přes okolní komunikace a přes Kyšice. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. blahopřejeme písničkou.
6: Jsme Český rozhlas, tolik zprávy. Dneska je 4. července a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Už za chvíli první přání. Já jsem Jiří Trnka. Vítejte.

Vážená redakce, tak začíná první přání sobotního pořadu Blahopřejeme písničkou. Jménem fanklubu kapely Atlas prosím o odvysílání blahopřání s písničkou pro tři členy fanklubu, kteří v těchto dnech oslavují svoje narozeniny. Je to paní Máří Magdalena Blašková z Kakejcova a pan František Hinčík ze Gdyně a pan Josef Barčík z Praskolesů. Všem jmenovaným k jejich životnímu jubileu gratulujeme. Také přejeme hezkou oslavu a do dalších roků přidáváme vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, klídek, optimismus a stále dobrou náladu. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas, Houbařská polka, no a za odvysílání klasicky děkuje předseda fanklubu kapely Atlas Josef Koubek.

Každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou tady pro vás je v Českém rozhlase pořad Blahopřejeme písničkou. Pište nám, posílejte nám vaše vzkazy, dělejte radost vašim známým, kamarádům a příbuzným. Velice jednoduše vstoupíte na stránky rádia vašeho kraje, v dolní části vyplníte, co byste chtěli, pro koho, poté nějaké přání, no a ještě vybrat den, kdy žádáte, abychom vaše přání odvysílali, jestli v sobotu, anebo v neděli.

Posloucháte Český rozhlas. Vážená hudební redakce, prosíme o zahrání písničky, a to dne 4. července. To plníme pro pana Miroslava Somerauera z Otročína, který slaví v těchto dnech své 78. narozeniny. Do dalších let mu hodně zdraví, štěstí, pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

Milé rádio, prosíme o zahrání písničky Montgomery od Vabyho Daňka pro pana Václava Grüssla z Chodova u Domažlic, který právě dnes slaví své krásné kulaté 50. narozeniny. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu v práci, ještě mnoho krásných chvil strávených se svými blízkými a přáteli na Mobilheimu, splnění všech přání a k tomu boží požehnání. Ze srdce přeje a hele, Ondra Kaše z Mrákova a celá rodina, tak i tam zdravíme a hrajeme.

ve vysílání Českého rozhlasu. Klasicky v sobotu, ale ani v neděli mezi 17. a 18. hodinou nechybí pořad Blahopřejeme písničkou. Je tady další přání, začíná. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Moje milá frajárečka od Maravanky J. Slabáka pro všechny věrné posluchače, také pro Jana Hlinku z Krásného dvora, který v sobotu 4. července slaví své 86. narozeniny. K jeho narozeninám všechno nejlepší a do dalších let. Stále pevné zdraví mu přejí manželka Františka, dcery Radka s manželem Vlastou, Jana s manželem Radkem a vnoučátka Vlastík, Kuba a také Míša. Vybrali jsme písničku Moje milá frajárečka. Hrajeme.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou, pojďme na další přání. Dobrý podvečer, zahrajte prosím písničku pro mého manžela Jaroslava Smoljaka, který právě dneska slaví své 64. narozeniny. Milý Jaroslave, celá rodina ti za všechno děkujeme a posíláme tvoji oblíbenou písničku.

Už zítra po 17. hodině tady opět bude váš oblíbený pořad Blahopřejeme písničkou a budu u toho i já. Já jsem Jiří Trnka, za chvíli další kompletní zpravodajský servis.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zítra na státní svátek mohou zůstat otevřené i velké obchody. Plzeňské hejtmanství pokračuje v přípravách na stavbu nového hospice. Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. A zítra bude velká oblačnost, přehánky, teploty do 24 stupňů. Pěkný večer, zprávy přináší Andrea Samešová. Obchody mohou zůstat v neděli i v pondělí otevřené. Svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa totiž nepatří mezi vybrané dny, kdy velké prodejny musí ze zákona zavřít. Některé obchody ale mohly dát svým zaměstnancům na svátky volno anebo změnit otevírací dobu. Proto si lidé otevírací dobu musí před nákupem ověřit. Plzeňský kraj pokračuje v přípravách na stavbu nového hospice v Plzni Malesicích. Náklady odhaduje na 300 až 350 milionů korun. Plzeň na stavbu vyčlenila skoro hektarový pozemek a prozatím přislíbila 50 milionů. Zbytek dodá kraj, potvrzuje náměstek hejtmana pro investice Tomáš Soukup z hnutí ANO.
2: Architektonickou soutěž bychom rádi vyhlásili ve třetím kvartálu tohoto roku. Předpokládáme, že cirka nějakých 9 měsíců, možná až rok by se projektovalo a v roce 2027 bychom rádi požádali o stavební povolení. V roce 2028, v roce 2029 by se stavělo a byli bychom rádi, kdybychom mohli co nejdříve nový hospic otevřít.
0: Americký oscarový herec Dustin Hoffman v Karlových Varech uvedl film Absolvent. Na hollywoodskou hvězdu čekali i dnes stovky fanoušků.
3: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88-letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
4: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
3: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii nebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je také 6 Čechů.
5: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Vinčálek.
6: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
5: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
7: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
5: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
0: Vodní slalomář Lukáš Kratochvíl na mistrovství světa do 23 let v Krakově skončil při obhajobě titulu druhý. Stříbro získal v Krakově stejně jako v závodu hlídek. Mezi juniory vybojovala zlato v kategorii C1 Barbora Ondráčková před další Češkou Valentínou Kočířovou. Další stříbro získal Dominik Řežábek.
1: Počasí.
0: V noci bude podle nejnovější předpovědi oblačno, postupně až zataženo, místy zaprší, teploty 16 až 13, na horách až 11 stupňů. Zítra velká oblačnost, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Teploty 21 až 24, na horách do 20 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky velmi dobré a bio 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kvůli sportovní akci platí uzavírky na jižním Plzeňsku v okolí Maňovic, kde se jede rally. Na dálnici D5 trvá omezení na exitu 107 u Ostrova, a to na dálničním výjezdu ve směru na Rozvadov a také na nájezdu ve stejném směru. V úseku se pracuje, buďte proto za volantem opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
8: V první polovině minulého století ho znal v Kašperských horách a jejich širokém okolí téměř každý. Hans Kolibabe, kterému a přátelé říkali Koli, byl učitel, regionální historik a folklorista, ochotnický hudebník a divadelník. Kniha lidových pověstí ze střední Šumavy, zvláště z oblasti Kašperských hor, je jeho opus magnum. Pracoval na ní víc než 30 let a podařilo se mu v ní zachytit přes 700 lidových vyprávění původních obyvatel Šumavy. V našem vysílání vám z této knihy, nazvané podle jedné z pověstí Prst trpaslíka, nabízíme o prázdninách celkem 5 povídek. První je věnována pověstem o přízracích, prokletích a strašidlech. Čte Jaroslav Achab Heidler.

Tajemný muž. K lidem, kteří večer jdou sami po cestě ke hřbitovu, se občas připojí muž s kloboukem hluboce vraženým do čela a pomalu a mlčky projde kolem. Všem těm, kdo ho viděli, připadá nějak povědomý. Když ho ale oslovili, zavannul od té podivné postavy horký vítr. Každý se ho vždycky poleká a kouká, aby byl pryč. Jedna žena, které se ten divný muž zjevil, ho chytila za loket a řekla: co je s tebou, že nemluvíš? Když už se mnou jdeš, tak aspoň otevři hubu. Tu ústa opravdu otevřel a vyšel z něj tak horký jedovatý dech, že se té ženě udělalo k smrti zle. Kdo ten muž je, nikdo neví.

Osekáči jetele z Radkova. Jeden sedlák šel v noci z Radkova domů do Mosvíze. Když byl uprostřed polí, začalo to najednou ve vzduchu hůčet jako při prudké bouři, ale na stromech se nepohnul ani lístek. V obilí to šustilo a šumělo, jako by silně pršelo, ale nespadla ani kapka a stébla se neohýbala. Muž zůstal s údivem stát a naslouchal. Tu se po cestě k němu přivalila ohnivá koule a těsně u jeho nohou se propadla do země. Teď se ale ten člověk velice polekal a chtěl utéct, ale zůstal jako skamenělý a na jetelovém poli u cesty rozpoznal ve slabém měsíčním světle postavu muže, který jetel kosil a od kosy mu letaly jiskry. Na cestě stál vůz se dvěma zapřeženými koňmi. V největším strachu chtěl sedlák volat o pomoc, ale hlas mu zůstal vězet v hrdle, když si všiml, že ten ženec má místo hlavy lebku a koně jsou pouhé kostry. Po nějaké době to vypadalo, že sekáč práci skončil, naložil jetel na vůz a odejel s ním po cestě až na místo, kde zmizela ta ohnivá koule v zemi. Tam se propadl také i vůz s koňmi a strašidelným boskou. Lidé vyprávějí, že ten ženec je jeden sedlák z Radkova, který zaživa rád v polí kradl. A za to musí po smrti pykat a v noci pracovat na polích, na nichž ty zlodějny prováděl. Kupodivu však druhého dne nejsou na louce a cestě vidět ani stopy po voze. A na polích neschází jediné stéblo. Strašidelné procesí. Jedné tmavé noci musel jakýsi muž ze stodůlek do paští. Jak šel lesem mezi zadními a středními paštěmi a došel k místu, kde dřív lidé vždycky odkládali umrlčí prkna, posadil se na kámen, aby si vydechl. Tu najednou šly po cestě dvě bílé postavy, za nimiž běžel velký černý pes. Muž je nechal klidně projít, pak vstál, uřízl si z nejbližšího keře pořádný klacek, popadl ho do jedné ruky, do druhé velký kámen a za křovím se za těmi postavami plížil, protože chtěl vědět, kam to vlastně jdou. Protože ale nedával pozor na cestu, vrazil do balvanu, který se s velkým rachotem skutálel ze svahu. Hned na to se rozlehl hlasitý psí štěkot, pak ostré zapískání a strašlivé sténání. A najednou se ocitl ten vyděšený muž v houfu bílých strašidel, která se zbíhala ze všech stran. V první chvíli se úlekem nemohl ani pohnout, pak se ale zpamatoval a uvědomil si, že přece má klacek. Jenže ten mu asi někde vypadl z ruky a muž ho nemohl nalézt. Tak proti těm útočníkům vrhl vší silou kámen a běžel pryč, jak nejrychleji mohl. Za zády se spustil ohromný jekot a řev, ale on na to nedbal a dostal se zdravou kůží domů. Druhého dne však ležela přede dveřmi hromada velkých kamenů a v koutě u dveří stál opřený ten klacek, co si v noci uřízl. Byl na něm připevněný papír, na němž stála slova. Připrav se, tvá smrt se blíží. Druhého dne ten nešťastník umřel. Za několik týdnů šel touž cestou a v touž hodinu jiný muž. Když přišel k umrčím prknům, zaslechl z dálky podivný zpěv, jako by přicházelo procesí. Schoval se do křoví a čekal. Najednou to ve vzduchu zašumělo a zasvištělo jako bouřka, ale nepohnul se ani lístek a kolem přešla se zpěvem skupina bíle zahalených postav. V jejich čele šel muž v dlouhé bílé košili. Ačkoliv byla tma,
Muž schovaný v křoví ho poznal. Byl to ten, co ho nedávno strašidla uštvala k smrti.

než to tělo pohřbíme, teď musíme odnést kosti tam, kam všichni patříme. Skákavé strašidlo v Milovském lese. Jedna žena z Krousova byla u soudu v Kašperských horách. Když šla domů, ozvalo se za ní u Milova z lesa: počkej chvilku. Žena se ohlédla, nikoho ale neviděla. Po chvíli to volalo znovu: počkej chviličku. A zas nebylo nikoho vidět. Když přišla k velké skále, zavolalo to zas a na záda jí skočil bílý chlapík a pevně se jí držel. Žena utíkala, jak mohla, a ustavičně volala o pomoc. Uslyšel to její bratr, který se právě vrátil ze studence a rychle k ní běžel. Ten jezdec na zádech ženy se najednou svalil na zem a byla to rána, jako by se skoulel z vozu pytel brambor. Když bratr přišel blíž, bylo strašidlo pryč. Ženu ale museli domů odnést, protože byla víc mrtvá než živá a záda měla celá krvavá. Provaz oběšence. V Hamerském mlýně bydlel kdysi mlynář a na toho skákavé strašidlo nemohlo, protože nosil kolem těla provaz, na kterém už se oběsili dva lidé. Kdykoliv tam tudy někdo šel, skočilo mu strašidlo na krk, ale když tam tudy šel mlynář, sedělo ve strouze a brečelo z bezmocného vzteku. Jednou si chtěl mlynář zažertovat. Mužíčka chytil, svázal ho tím provazem a pověsil ho na nejbližším stromě. Když ale za provaz zatáhl, ten se srámusem rozlétl na kusy a strašidlo bylo pryč. To neměl mlynář dělat, protože tak o ten provaz přišel a zlomyslný skřítek nad ním měl zase moc. A kde měl zase takový provaz vzít? Kolik dní si večer po práci netroufl ven, protože by hned měl strašidlo za krkem a tahalo by ho za vlasy a za uši, až by mu v hlavě hučelo. Brzy na to taky umřel. Když nesli rakev z domu, seděl ten proklínaný skřet na skále naproti a posměšně se křenil.

strašidelný tanec. V Henghäusl u Kochánova žil jednou muž, který rád pil přes míru. Jednou večer šel podnapilý domů z hospody, když uslyšel z jednoho domu veselou muziku a dupání tančících lidí. Myslel si, že to bude nějaká svatba, vešel tam, usedl ke stolu, jedl a pil z toho, co tam bylo prostřeno, a pozoroval tanec. Protože ale bylo ve světnici horko, po chvíli usnul. Když se probudil, bylo už ráno a on seděl na stromě. Rychle slezl a chtěl jít dál. Tu k němu přistoupil jakýsi muž. Vypadal jako myslivec a zakřičel na něj: běda ti, jestli budeš někomu vypravovat, co jsi tu včera viděl. To nezestárneš. Druhého večera táhla sedláka zvědavost zase na totéž místo a zase slyšel hluk a hudbu k tanci. Tentokrát měl sebou svého psa Floka a v domě ho posadil k sobě. Najednou byly z tančících samé kočky, vztekle vyrazili a sedláka i jeho psa zle pokousali a poškrábali. Když takto zřízený přišel domů, ptali se ho, co se mu přihodilo, a on vyprávěl, co se dělo. A padl a bylo po něm. Kočičí drápy mu otrávili krev. Domácí skříň.

V mnoha starých domech ve městě pobývali dříve domácí skřídci, kteří majiteli vždycky přinášeli štěstí, když s nimi jednal dobře a přátelsky. Skřídkům se muselo každého večera dát najíst, jinak se odstěhovali a to pro ty lidi nebylo dobré. Jednou přišli do domu, kde bydlel taky takový skřítek dva řemeselničtí tovaryši a prosili o nocleh. Hospodář proti tomu nic neměl, jen večeři jim žádnou dát nemohl. Ti tovaryši si z toho nic nedělali, nešli spát s prázdnými žaludky poprvé. Když se rozhlédli po izbě, uviděli ke svému překvapení na stole hrnek mléka a vedle bochník chleba. To nesmíte sníst, řekl sedlák, to patří domácímu skřítkovi. V noci ale kručelo ubohým chlapcům v žaludku tak moc, že nemohli usnout. A tak se stalo, že nedokázali pokušení odolat a notný kus chleba snědli a zapili ho mlékem. Když ale nastala půlnoc, objevil se v jízbě domácí skřítek. Hned si všiml, že mu někdo ujedl a tak brzy objevil pachatele. Schodil je z lavice, popadl hůl a s nadávkami je honil po světnici. Chudáci hoši museli pořád běhat kolem stolu s vyplazenými jazyky a skřítek je ještě navrch pořádně vypráskal. Přestal teprve, až když odbyla jedna hodina. Zakleté místo. Jakýsi hoch sázel s ostatními lidmi na kopci u křemelné lesní stromky, ale kdykoliv motykou kopl do země, narazil na kámen a tak se s prací opožďoval. Ostatní se mu pro jeho nešikovnost posmívali, ale on vůbec za nic nemohl. Ani jiným, kteří na tom místě kopali, se nevedlo lépe a museli práce nechat. Odpoledne to zkoušel chlapec znovu. A když zase neustále narážel na kameny, začal nadávat a klít. Tu najednou zahučel prudký vítr, zdvihl ho do výšky a odnesl ho pryč. Vyděšení lidé odhodili motyky a utíkali domů. Na silnici ke Stodůlkám jim najednou šel ten chlapec čile naproti. Udiveně se ho ptali, jestli si neublížil. Řekl jim, ale kde pak? Když jsem letěl přes les u Babylonu, řekl mi nějaký hlas, zvedni nohy, tady je vysoká tráva. Tak jsem nohy skrčil a nic se mi nestalo. A najednou jsem ležel v příkopu u silnice. Lidé si říkali, že na tom místě, kde hoch měl kopat jámy pro stromečky, není úplně bezpečno. Možná tam ležel poklad a ještě pro něj nenadešel čas, nebo něco jiného, co nechtělo na denní světlo. Pekelné horko. Dva dřevorubci na horské Kvildě, známí široko daleko jako pěkní darebáci, se domluvili, že ten z nich, kdo první umře, pošle druhému zprávu, jak to tam na druhé straně vypadá. Netrvalo dlouho, zabil toho jednoho padající strom. Dva dny na to měl na Kvildě pohřeb. Další středu, když ten druhý zase pracoval v lese a právě chtěl posvačit, uviděl před sebou na stromě svého mrtvého kamaráda. Celý překvapený na něj zavolal, ale ty jsi tu taky? Ano, já jsem tu taky, odpověděl ten druhý dutým hlasem a seskočil. Kolem něj se ale šířil tak horký a smrdutý vzduch, že ten druhý zadržel dech a rychle couval, jinak by mu chytili vous a šaty. Strašidlo řeklo, vidíš, takové vedro tam musím snášet, a zmizel. Když se ten dřevař probral ze svého ohromení a chtěl se zase dát do práce, hledal svou sekeru, kterou měl položenou na zemi vedle sebe. A hleďme, stopůrka zbyl popel
a místo sekery našel jen roztavený kus železa. Tak hrozné bylo to horko, které z mrtvého kamaráda sálalo. Na dřevaře z toho šla hrůza. A tak nechal pití, rvaček, ale nošení. A stal se z něj řádný člověk.

Zlí hajni. Hajný z Popelne byl velmi přísný strážce lesa a v revíru nikoho nestrpěl. Koho nachytal při sbírání dřeva, jahod a hub, se zlými nadávkami ho vyhnal, i kdyby to byl ten nejchudší člověk. Vysypal lidem s námahou nazbírané houby a jahody na zem, rozšlapal je a sběračům dřeva sebral i nůše. Už jich měl doma slušný počet. Když ten hajný zase vzal nůši staré ženě, která v lese sbírala dřevo, najednou v tváři zmodrál a padl k zemi mrtvý. Trefil ho šlak. Pro své zlé činy ale nemohl nalézt v hrobě klid a každý den po setmění ho lidé vídali, jak chodí po louce a lomí rukama. Jeho žena se ho jednou zeptala, proč se pořád vrací a jestli mu nějak nemůže pomoct. Vrať ty koše, řekl muž, a do každého dej tolik peněz, kolik jen seženeš. Ženě bylo u božáka líto a udělala, co si přál, i když ty ztracené peníze skoro oplakala. Teprve když se poslední koš vrátil ke svému majiteli, strašidelný hajný už se na louce neobjevil. Troufalé děvče. U Sušice bývala kdysi malá továrna, v ní pracovalo několik děvčat z Kašperských hor. Jednou se opozdili a cestou domů je zastihla tma. Protože se báli, dodávali si vzájemně odvahu. Když šli po mostě u Pryčny, uviděli tam sedět bílou postavu. Aby předvedla svou srdnatost, jedna z dívek zvolala: my se tě nebojíme! Strhla strašidlu bílý šátek a běžela s ním domů. Když se pak uložila ke spánku, uslyšela prosebný hlas, který volal: můj šátek, můj šátek! Děvče celou noc nemohlo spát. A hned druhého dne šlo ke své staré kmotře a prosilo ji o radu. Ta řekla, že má tomu hlasu odpovědět: za rok svůj šátek dostaneš. A až rok uplyne, strašidlu ho také musí opravdu vrátit. Dalšího roku šlo děvče téhož dne se svými kamarádkami večer na most a položilo tam ukradený šátek. Tu se objevila ta postava, přehodila si šátek přes ramena a každé dívce dala takovou facku, že měli ještě po několika dnech oteklé tváře. Hodina duchů mordýřské bandy. Jakýsi muž a žena šli jednou do hor. Když se přiblížili k hranici, viděli najednou před sebou na cestě tři muže. Protože už se začalo stmívat, řekla ta žena: pojďme rychleji, ať ty tři dohoníme, ve společnosti se jde líp. Teprve na konci lesa trojici dohnali. Tam skočil jeden z těch chlapů do příkopu u silnice vlevo, druhý vpravo a byli pryč. Třetí se ale žalostným hlasem obrátil na ty dva a prosil je, aby ho vysvobodili. Zrovna když se ho chtěli zeptat, jak to mají udělat, ten muž se začal zmenšovat, až nakonec zmizel v kmeni jednoho stromu. Ti lidé ten kmen proklepali, ale nic nenašli. Druhého dne se od lidí z okolí dozvěděli, že ti tři muži určitě někoho zavraždili. Proto museli bloudit lesem, dokud je někdo nevysvobodí. Jak by se to ale mělo provést, nedokázal nikdo říct.

Jeden odvede druhého. Jedni manželé v zadních paštích se spolu domluvili, že ten, kdo umře první, musí pro toho druhého do 3 dnů přijít. Takže muž umřel. 3. noc po smrti opravdu vešel do světnice a poručil své ženě, aby šla s ním. Pořád přitom hořekoval, že musel podniknout dalekou cestu a po druhé už to neudělá. Šli spolu až ke hřbitovu, tam se muž zastavil u svého hrobu, který byl otevřený, a povídal ženě, aby do něj skočila. Ta ale najednou z té hluboké jámy dostala strach a řekla: já nevím jak, ukaž mi to. Muž opravdu skočil dolů a žena utekla a schovala se v márnici. Mrtvý ale hned běžel za ní. Žena vylezla pospátku po žebříku a schovala se v prázdném sudu. Protože ji muž nemohl najít, křičel na mrtvého, který tam ležel na márách: přines mi ji! Mrtvý opravdu stál a lezl nahoru po žebříku, natáhl paže a chtěl třesoucí se ženu popadnout, jenže hodiny odbyly 1 a strašidla zmizela. Ubohá žena mohla bez potíží jít domů, ale úděs byl pro ni tak velký, že už dlouho nežila. Černá ruka v lesních chatkách. Před válkou a ještě dlouhou dobu po ní chodilo hodně lidu z horských chalup do Bavor. Většinou šli o pondělku a teprve v sobotu se zase vraceli domů. V noci přespávali v chatkách v lese a taky si tam vařili. Co k tomu potřebovali, to si o pondělku brali z domova sebou. Tak jednou zůstali 3 dřevaři v takový chajdě přes noc. Ve dne se hodně plahočili a byli pořádně unavení. Když udělali jídlo a najedli se, nemysleli už na nic jiného než na spaní. Tak si lehli a taky hned usnuli. Když byli v nejlepším spaní, všichni 3 se najednou probudili. Venku běhalo kolem chatky strašidlo a pořád křičelo: kdyby aspoň nebyli 3, kdyby tak aspoň nebyli 3. Tak to šlo hezkou chvíli a najednou se ve dveřích objevila černá ruka. To jeden z těch 3 dostal vztek, popadl hůl a tu ruku praštil. Před boudou venku něco zařvalo, ta ruka vlítla dovnitř a pořád rostla do dílky. Ty 3 popad strach, krčili se úplně potichu a žádný si netrouf něco říct. Najednou ta ruka zase zmizela. Podívali se na hodinky a ona byla akorát 1:30. Celou noc už nezamhouřili voka a ven se taky žádnej neodvážil. Tak tam tak dřepěli, dokud se nerozednilo. A pak teprve vylezli se podívat, ale nic neviděli. Zrovna den před hromnicema jim došly zásoby a tak se 2 zvedli a koukali, aby něco obstarali. Ten 3. zůstal v chatce přes noc. Když se ty 2 druhýho dne vrátili, viděli sanice toho 3. opuštěný před chajdou. Šli dovnitř a našli kamaráda ležet na zemi. Chtěli ho zvednout, ale vidějí, že se nehejbá, nemluví a ve obličeji je celý černý. Lidi často povídali, že ho měla určitě na svědomí strašidla a že kdyby zvostali všichni pohromadě, ten duch by nad nima neměl moc. Jestli to byl zrovna ten, co tu černou ruku praštil, to se nikdo nedozvěděl. Od té doby ale nikdo nechtěl v té chatce přebejvat.

0: To byla první povídka z pověstí Prst trpaslíka Hanse Kolibabeho. Četl Jaroslav Achab Heidler.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když z hor vítr vál. Společně

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nové zelené a bezpečnější autobusové zastávky vznikají na hlavní ulici ve městě Touškově. Ministr kultury Otto Klempíř přijel na festival do Karlových Varů. Linda Nosková je v osmifinále Wimbledonu, postupuje i Jiří Lehečka. A zítra bude velká oblačnost, přehánky, teploty do 24 stupňů. U zpráv přeje pěkný večer Andrea Samešová. Ve městě Touškově na Plzni severu vznikají nové autobusové zastávky v Malesické ulici. Nabídnou i přirozený stín v podobě zelených zálivů z rostlin. Podle nezávislé starostky Kateřiny Duchkové se zvýší i bezpečnost na jedné z nejfrekventovanějších ulic města Touškova.
2: Máme v plánu autobusové zastávky jako takové doplnit o zelená zákoutí s popínavými rostlinami, aby byly příjemným místem pro čekání cestujících a současně korespondovaly esteticky se vzhledem nového Touškova. Naším cílem je v této lokalitě zvýšit bezpečnost chodců, zejména dětí.
1: Zastávky mají být hotové do konce prázdnin. Ministr kultury dnes přijel do Karlových Varů, kde se koná mezinárodní filmový festival. Slavnostního zahájení se totiž Otto Klempíř z motoristů nezúčastnil. Informaci serveru Blesk.cz potvrdila mluvčí festivalu Uljana Donátová. Už pátek Klempíř uvedl, že má karlovarský filmový festival rád a považuje ho za mimořádně důležitý pro nejen českou kulturu. Slavnostní zahájení podle něj není místem pro názorové střety a má patřit filmům. Řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi auty, varují policisté. Řidič poté nestihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti anebo zastavení auta před ním. Lidé by měli kromě svých schopností zohlednit i stav silnice, povětrnostní podmínky a případně viditelnost. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si mohou pomoci takzvaným pravidlem dvou vteřin.
3: Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
1: Na některých úsecích pomohou řidičům i speciální šipky. Bezpečnou vzdálenost dodržují, pokud mezi jejich autem a autem před nimi vidí dvě šipky. To odpovídá zhruba 70-metrovému rozestupu. Sport. Osmifinále tenisového Wimbledonu si zahraje i Linda Nosková. Dnes po odvrácené matchbolu zdolala Rumunku Krystalovou 2-6, 6-3 a 7-6. Marie Bousková už předtím porazila ve třech setech Rusku Samsonovovou. Jiří Lehečka před pár minutami zdolal ve čtyřech setech Španěla Munara. Počasí. V noci bude oblačno i zataženo, místy zaprší, teploty 16 až 13, na horách až 11 stupňů, zítra velká oblačnost, přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Teploty do 24, na horách do 20 stupňů, povane mírný severozápadní až západní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 trvá omezení na exitu 107 u Ostrova, a to na dálničním výjezdu ve směru na Rozvadov a také na nájezdu ve stejném směru v úseku se pracuje. Jinak už nemáme hlášené žádné mimořádné události, a to včetně dopravních nehod. I přesto buďte za volantem velmi opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem existujícím od 13. století budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a

0: lepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující. A my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích, spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnějším. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
1: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel.

0: přátel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích, přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje, namísto těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a namísto vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře nebo k těm materiálům.
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedkou. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka a do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedeme, tak si musíme postavit stát. Potom jdeme na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce Strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den. Z Velké nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska 0,5 hodiny a sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškyříka, bychom se s letošním Strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj. Za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem. Jmenuji se Maxim Medida.
2: Říká sebevědomě náš dnešní host. V rozhovoru nám přiblíží Benin, africkou zemi, kde se narodil, a možná vás překvapí, odkud čerpal své znalosti o našem státu. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
1: Přijeli jsem v roce 88, 3. září, studovat novinářinu.
2: Jméno herce Maxima Medidy je dobře známé především v českém divadelním prostředí. Během své kariéry vystupoval na jevištích celé řady divadel. Začínal v divadle Y, později hrál v Minoru, divadle ABC, divadle Bez hranic, Národním i v Klicperově divadle.
1: Tam jsem hrál 11 let nebo 12 let, jinak tam pořád jezdím. Protože tam mám dvě sochy, které byly udělány kvůli nějaké přestavení, a vždycky mě někdo odtamtud píše, že mě viděl v divadle, tak to mě potěší vždycky.
3: Novinářina se nějak ztratila, i když oficiálně my jsme kolegové, že jo?
1: No, vystudoval jsem žurnalistiku jako by sportovní komentátor v televizi, tak to vůbec nedělám, ale stává se, že někdo, třeba v Francii, jak se nějaký článek, když se nějakou informace, já musím to napsat, nebo také z našeho státu Beninu, no, však je nějakou informaci. Jinak ta novinářina je úplně okrajově. Kromě toho, teď máme o sportu podcast, o futbolu, který děláme mezi námi, no, což je nová forma jakoby informace.
3: Rok 1988 je především rok z minulého století. Vy jste už občanem České republiky?
1: Ano, ano, už jsem občanem České republiky a žiju tady déle než v státu Beninu, kde jsem se narodil. Já jsem z 12 dětí, z toho 4 chlapí a 8 žen. My jsme vždycky říkali, že tam máme ženský parlament. Jo, a my chlapi, tak jsme se snažili jakoby participovat, jo, dělat to, co říkají ty ženy. Takhle to fungovalo, dokud jsem neodjel. Teďko nemůžu říct přesně, jak to funguje, akorát, že s rodinou jsme pořád v kontaktu, no. A jsou po celém světě taky. V Beninu tam zůstalo pár, s kterými jsem každý den v kontaktu.
3: Pochopila jsem, že u vás v rodině byla parlamentární demokracie. Opravdu ženy měly rovnocenné postavení?
1: U nás v Africe každá rodina má svoje tradice. Jsou rodiny, kde ten muž je jakoby hlava zase, jo? Ale u nás, kde jsem se narodil, tím, že jsme tam měli ty Amazony, žena má tam jako přední místo v rodině. Většinou je to, že žena je ministr finance. A jak se to říká, kdo má ty finance, asi židí všechno.
3: To platilo i v případě tatínek maminka?
1: Ano, určitě, protože tatínek byl zemědělským inženýrem, ten pořád byl někde na poli. Tak z toho důvodu maminka byla ta, která všechno židila. A aby vám řekl, no všichni jsme se báli maminky. Protože byla tak hodná, že když zvědá hlas, víme, že něco není v pořádku a musíme všichni už se schovat, no.

0: Z ženského parlamentu, jak vtipne říká rodine Medvedových, odešel Maxim Medveda ve 23 letech. A teď príde prekvapení.
1: Aby vám řekl pravdu, kdysi v Africe jsem poslouchal Radio Prague International. Až do dneska ještě vysílá a my jsme vždycky posílali, jaká frekvence funguje, jaká nefunguje a tak dále. A když jsem studoval dějepis a zeměpis, jsem se zajímal o těchto státech, které jsou na druhé straně toho bloku. A vždycky můj sen byl, abych normálně byl v Radio Prague. A dokonce mě furt doma nazývali Čekoslovaky, Čekoslovaky, Praga, Praga, Praga. Pak když už byla ta příležitost studovat opravdu tu novinářinu, tak já jsem ani neváhal. Protože v tom momentě jsem mohl jít do Francie, do Kuby, do Ruska ještě. No ale vybrali jsem Českou republiku a opravdu nelituju. To byl můj sen prostě, no. To byl stipendium vlády, jo. A proto i po revoluce my jsme neměli žádný problém studovat dál v klidu.
0: Potvrdili se té představy o Československu, když jste sem přišel?
1: Když jsem přišel, první věc, co mě překvapilo, je to na letiště. My jsme museli z letadla a už tam byla zima, nebo foukalo. Protože my jsme odjeli a bylo 29, jsme si vzali jenom košily a flanely a tak dále. A jsme se krásně oblékali a teprve tady jsme zjistili, že no, tak to není vhodné. Další věc je to, že i jsme jeli do Marinské lázny. Bylo to, že musíme tam čekat, až opraví Poděbrady. Jo, a tam už měli zakázány nosit boty. Před dveřma musíme sundat boty, pak vzít ty baškory. A tam už jsme si říkali, tak nebude to sranda. No. V Africe tak my nosíme furt baškory. Jo, to bylo v září a už foukalo a my jsme si cítili, že je zima. A musíme sundat ty boty před, kde je zima a pak dovnit, jo, tak no, pak jsme jeli do Poděbrad potom.
0: A tam jste zažili první zimu opravdovou a sníh? No.
1: Dokonce jsme si fotili a psali jsem mamince a ona mi řekla, prosím tě, hlavně v tom se neválej. Já jsem říkal, že tady padá normální led, že jak máme v Africe fabriky na led, no a že to tady padá, nikdo neví, co s tím, to padá všude. Jestli by to nebylo možné posílat nebo něco a tak dále, to byla taková sranda. No.
0: A jak dlouho jste byl v Poděbradech?
1: My jsme tam byli asi 9 měsíců. Byla to jazyková škola. No.
0: A potom už jste se stal studentem žurnalistiky v Praze, že jo?
1: Ano.
0: Dnes si povídame s hercem Maximem Medvedou o jeho migračnej skúsenosti. Do Prahy neprijel studovať dámu, ale žurnalistiku na Karlově univerzite. Za chvíli uslyšíte, jakou nečekanou událost zažil brzy po svém príjezdu.

0: pak hned v listopadu přišla revoluce.
1: A jak jste se díval na tu revoluci? Zúčastnil jste se jako student na národní?
0: Bylo to, že my jsme dostali pokyny z ambasády, že si nemáme do toho vůbec ples, že máme chodit do školy a tak dále. Všechno bylo zrušeno jakoby a pak jsme začali jakoby šikny znovu. A bylo to opravdu hezký moment.
1: A byl jste na ulici?
0: Byli jsme tam několikrát, akorát, že jsme nevěděli co, protože jsme si říkali, dobře, ti naši nechodí do školy, nebo tam chodí, aby tam něco se dělo. A pak na kolej, vždycky jsme měli každý večer nějakou schůzku, jak to půjde dál a tak dále. Pak po týdnu a nějak mám pocit, že už se do toho dali šikny a pak už to bylo úplně velké. No. Nebyli už to jenom studenti, už to bylo pracující lidi a všechno. Už to mělo úplně jiný.
1: Tak jste se dostal i na Václavské náměstí.
0: My jsme se tam dostali, jsme tam chodili se podívat, jak se to děje. Protože jako novinář, být u toho, kde něco se děje, to má být jako první věc, co novinář má dělat. Má být u toho, o tom referovat, aby potom řekl, jo, byli jsem tam, viděli jsem to svýma očima, můžu o tom mluvit. No.
1: A jak jste vy jako cizí student vnímal tu změnu? Pocítil jste, že se opravdu něco ve vztazích mění i na té fakultě?
0: Ono se to tam změnilo. A hned po té revoluce šlo o to, že už ten způsob na ty studijní oddělení bylo úplně jiný. To nebylo už direktivní, že máte tohle dělat nebo nemáte tohle dělat. Třeba já jsem měl několik příležitost jet mimo České republiky na stáže a tak dále. I když ta druhá strana občas nechtěla, protože mě vždycky považovali jako by cizincem, ale ta fakulta vždycky v tom mě vyslala vstříc, že prostě on je jeden z nás, pokud on nepůjde, my také nepřijdeme. To znamená, že je to Čech a jede z naší fakulty. Tím to končí. A opravdu, zažili jsem to několikrát. No.
1: A bylo to fajn?
0: Bylo to fajn. Já jsem si říkal, tak cítím se tady dobře.
1: V podstatě jste asi byl spokojený, jak to studium probíhá a vystudoval jste.
0: Ano, vystudoval jsem se a měli jsme to štěstí, že jsme byli jakoby skoro první promoce. My jsme první bakaláři, první magistři, pak jsme mohli dělat postgraduální a tak dále a tak dále. A já tu fakultu vzpomínám dobře.
2: My a oni.
1: Jak se objevilo to divadlo na vlně těch dobrých vztahů?
0: Divadlo se objevilo asi omylem.
3: Osudový omyl přišel v Soběslavi. Na plese pořádaném pro diakonii se měl Maxim Mededa představit malým dětem jako živá ukázka pestrobarevnosti našeho světa. Setkání vyvolalo velké nadšení, splnil kamarádovi svůj slib a shodou okolností se seznámil s produkční divadla Ypsilon. Slovo dalo slovo a...
0: Tak já říkám, kdysi Benunu jsem hrál divadlo a náš prezident tam byl. A byl to marxista a tak dále, od té doby už nikdy jsem nebudu hrát divadlo. Pak po roce skoro přijdu do práce... A tam mám napsáno, Maxime, zastav si ve Psilonce, máš roli. Tak jsem si tam zastavil, režisér si na mě podíval, řeknete nějakou větu, řekli jsem, všichni tam se smáli, protože s tou mou češtinou oni tam úplně lechli. No a takhle to začalo, v roce 99.
1: Jaká to role byla?
0: Role byla voják. Francouzský, že? A byl jsem šéf voják.
1: Takže tu bylo několik vět, nejenom jedna.
0: Byla několik vět, no. Tam byly slova, která mi nešly, tak jsme to nějak opravili, aby mi šlo na jazyk, no.
1: Jak se to dál vyvíjelo?
0: Režiséři začali nějak mě všimnout. My jsme si udělali jeden festival, ten o lidských právech.
1: Aha.
0: A pak z tohohle začalo, že mě normálně vzal jakoby do minoru. Pak už to šlo. A pak šel do Hradce Králové. No a pak ty další divadla, třeba Ústí nad Labem, nebo v Národním divadle a tak dále, a tak dále, a tak dále. Až do dneska. No.
3: Nebo jinak řečeno, do letošního roku Maxim Mededa se stal laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. Děkuji za věnovaný čas a věřím, že nás v pokračování rozhovoru čekají další zajímavá témata z jeho života. Od mikrofonu vás zatím zdraví Goranka Oljača. Mají se ten díl.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Klíšťata budou v Česku v nejbližších dnech aktivní, varují meteorologové. Olomoucký kraj investuje na Jesenicku do rozšíření výjezdových základen pro záchranáře. Tenisté Nosková, Bousková i Lehečka postupují do osmifinále wimbledonské dvouhry. A počasí v Česku zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Meteorologové v České republice varují před klíšťaty. Na většině území republiky je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na čtvrtém stupni z pěti. To znamená vysoké riziko. A situace se v nejbližších několika dnech na některých místech ještě zhorší.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
3: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Dopravní policie nabádá k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Bezpečný odstup je takový, když řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení vozidla před ním. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si řidiči mohou pomoci takzvaným pravidlem dvou vteřin.
5: Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
0: Olomoucký kraj připravuje velkou modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku. Současné prostory už totiž nevyhovují. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové kromě toho také vznikne zcela nová základna, a to v Mikulovicích.
6: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Nové základny by měly začít fungovat do roku 2030.
1: Sport.
0: České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková postoupily do osmifinále wimbledonské dvouhry. Mezi muži pak uspěl i Jiří Lehečka. Už ve třetím kole naopak vypadly dvě obrovské favoritky turnaje. Jelena Rybakinová z Kazachstánu a také loňská vítězka Iga Świąteková z Polska.
1: Počasí.
0: Do Česka míří déšť, v noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně na většině území občasný déšť, pouze na jihozápadě republiky srážky ojediněle, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky, večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, pouze na jihu Moravy až 26. Mírný severozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor, na západě Čech na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov za Plzní za nájezdem na dálnici D5 na rychlostním úseku silnice havarovala dvě osobní vozidla. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct.

0: musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud, panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná. Těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem. Byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce. Tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, si spad z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmina Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám,

0: Dej radě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se prudce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
4: Teď
3: není.
4: Tryskal.
3: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravě do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 cm?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili Kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji. Což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu. Ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

rod Kinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo v části Moravy kriticky nízkých hodnot. V Praze je ode dneška výluka metra na lince C a potrvá týden. A počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. V půdě na Hané a také v části jižní Moravy je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Podle Miroslava Trnky z Intersucha množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
2: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší než je takzvaný podvadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině tohoto týdne. V části Moravy ale pršelo méně nebo se jí bouřky zcela vyhnuly. Pražské metro ode dneška nejezdí v části linky C, a to kvůli obnově zabezpečovacího zařízení. Dopravu v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do příštího pátku 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i z hlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
0: Přesně před rokem zasáhl část České republiky rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo přibližně milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
4: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
5: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
6: Podle těch posledních... na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
7: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahu.
5: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
8: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
5: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Maroka jsou velmi blízko k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. V 98. minutě utkání vedou nad Kanadou 3-0. Druhé dnešní osmifinále mezi Paraguají a Francií začne ve 23 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek, zítřejší maxima většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem do Brna na úrovni odbočky na Průhonice. Na 6. kilometru stojí osobní vozidlo a kamion po nehodě v odstavném pruhu. Jeďte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michná a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na Jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou. A jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takovýchhle, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat Rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkový rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
4: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto grill po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hní brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu. Což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr. Tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Velké obchody v celé České republice zůstanou po oba sváteční dny otevřené. Vedení radnice v Prostějově pokračuje v přípravách výstavby nového plaveckého bazénu a počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu časté přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Obchody o velikosti přes 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu vždy ověřit.
3: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Zástupci prostějovské radnice chtějí zhruba do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo nejpozději v příštím roce. Řekl to Českému rozhlasu náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí více než 700 milionů korun. Každý další měsíc ale tato cena narůstá.
4: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5 až 13%. Díky výrobné krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení. Což nastalo půl roku zpoždění tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly. Na nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit navíc.
2: Rytířské turnaje a představení uvidí také zítra návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Zájemci si mohou prohlédnout také novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Upřesní Radim Štícha ze zprávy hradu.
5: Hrad Valdštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna. Sport.
2: Fotbalisté Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Od 23 hodin se bude hrát další dnešní osmifinále Francie-Paraguay.
0: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně, na většině území s občasným deštěm, jen na jihozápadě republiky srážky ojedinělé. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojedinělé bouřky. Večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Zítřejší maxima mezi 19 a 24 stupni. Na jihu Moravy může být až 26. Mírný severozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po nehodě dvou osobních vozidel stále neprůjezdný levý jízdní pruh. Zpomalte tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Přejeme vám příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
7: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skální.
6: Proč myslíte?
7: Televize je totiž fotbal.
6: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
7: Teplo, žár.
6: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
7: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, básníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
6: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
8: To jsem viděl v televizi.
6: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni.
1: Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl.
2: Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
3: Hvězdné návraty.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
1: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
4: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
1: Šila i na vás doma?
4: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
1: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
4: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní, jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
1: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
4: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
1: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
5: Co to je?
6: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
5: On nás zavřel! Otevři, Paganini! Nebo co vyrazím?
6: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
5: Hajzl. Ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
7: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
6: Ještě minutu, chlapci.
7: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
5: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
6: 4, 3, 2, 1.
8: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
1: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
4: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
1: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
9: Dobrý večer, Pavel Genzer,
10: Jarda Sukány
9: a Václav Krovka Vidalbe.
10: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
9: Já už už mám všechno, to víš, teď už snažím se být dobrý. Ahoj.
10: Ahoj.
9: Díky.
10: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice a v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
10: Kdo tě objevil? Game asi sám, jasně.
9: Geniové se

0: Ty jsi psal texty, že hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
1: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
0: Nevím,
1: si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
0: Textů?
1: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300×4.
0: Celý den?
1: Dobrý počet.
0: No, dobře. No, když jsme měli ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, jo?
2: Že se dělal různý texty, že jo? Že se dělal pro Gota.
0: Nápoj lásky číslo 10.
1: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? A když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
2: No, to je dál, jo? Máš třeba vizážistu?
3: No, asi ne.
1: Na co?
0: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vlasy, zarůst, jo?
1: Ne, to je...
0: Je živej ten vizážista?
1: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén. To je...
4: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
5: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme taky jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák,

0: žák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, tak, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byla živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles. To je největší kulturní událost minulého století.
1: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
0: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night a taky jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda, to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slavia vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.
2: Máš nějaký zvíře na baráku?
0: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
2: Mikeš botář
0: jsem
2: asi.
0: Říkal, Mikeši musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
0: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
1: To byla krátká ukázka z pořadu Mr. GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
1: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
4: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš té technice nebo...
5: Můžeš ale to je Peter Bruegel.
4: Cože to je?
5: To je Bruegel.
4: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. takovej, nevyzná se v tom člověk.
3: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
4: Ano, ale to snad není špatně,
3: Frantov. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovaný ta přísloví.
4: Ano.
3: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
4: Chromý vede slepého,
3: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
4: No,
3: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
4: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
6: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
4: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle.
6: Ano. A levnější než ten Bruegel.
4: A barevnější.
6: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
4: 10 deka jako kilo svíčkový. To je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí kysničková. Já taky ne.
6: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
3: No.
6: Tebe pochválil. Tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
3: Řekni upřímně,
4: to je nádhera.
6: Co toho neumíš.
4: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
6: Ano.
3: No, prosím.
4: Karle, ty nejseš jenom goldene Stimme Ausprag. Ty seš goldene Štětec Ausprag.
1: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple-Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
7: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
1: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám, nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi do jména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpětý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, za prvé jsem udělal chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten soubor bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po 3 letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam 5, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice.
4: No to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mně přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, ho tam teď centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
2: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě, já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, pojď mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
0: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
2: Ne, já naopak, já jsem kradl.
0: Komu?
2: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková liga, že my jsme se na sebe nezlobili.
0: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
2: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
0: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
3: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to tak já neznáčím.
4: Já počítač myslíš, no ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
5: Ano.
3: A já říkám, počkej, až tě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
5: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
5: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba.
5: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
5: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
5: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
5: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. To není všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
0: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
2: Tak ono nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívaj. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistický, mladýho socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
3: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
0: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
3: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
6: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
3: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
6: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
3: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
6: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
3: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovice spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
6: No když tě chytíš, tak co?
3: Ale já tě stejně nedohoním.
6: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
3: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
6: Tak ctěrade, já se teda otočím,
3: tak
6: jo?
3: Tak se otoč.
6: Tak.
3: Ale je to síla, Šárko.
6: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
3: Když tě chytím, taková čuňárna.
6: No.
3: Musíš mi dát květinu.
6: Víš co, do toho háje si tě sám.
3: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
6: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
3: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
6: Na řípu jako na hradu.
3: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
6: Myslíš Germáni?
3: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vemem sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
6: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbost.
3: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
6: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
0: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
2: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
0: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
2: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu. Tak prosím pěkně, pojďme si
2: předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
1: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou. Tak.

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co je slyším. Tak, Honzičku Macoune, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty. A má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od Batí, jo. Ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka, a koupila jsem si nádherný lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže. Jo, to byly boty nádherný. Byly drahý. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásné boty, ale teď už nenosím ty vysoké podpatky. Jo, to bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem nosila mini sukně, měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jo? Jinými teď slovy se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásný kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherný kabelky. A
0: no,
2: je to
0: tak
2: zdraví.
0: To máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Ivetka,
0: ještě
2: boty,
0: se tam dá
2: kabelky.
0: Něco dopočítat.
2: No, a potom ještě mám jednu uchylku. Krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, že jsme ve spojení hned takhle
2: chlapa.
0: Na úvod. Beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musím mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobré, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko.
2: Jo.
0: Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju, já je poslouchám. Tak, Honzičku Macovne, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, ty drobky na lince, já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic. No tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám noční linka dnes při sobotě. Ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu, taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání. Byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu. Kdo nám volá? Dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je
1: tak
0: moc.
1: Mě, to jsem já s delší odvukou, protože jsem měla telefon, zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, tak já mám možná kolaps připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišuju rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuji poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku.
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk jako neuvědomuje, nebo jako...
0: No, my vám rozumíme, ale taky se nedokážu teď rozpomenout, ale chápeme se.
1: Ano. A s tím, že teda já mám uchylky už odmala.
0: No tak píšu si.
1: Takže já třeba, když jsem byla malá, tak prostě, když jsem šla někam po cestě, tak jsem viděla kamínek a prostě ten mi padl do oka, ten jsem musela mít, ať byl za plotem nebo kam, kdekoliv. To, když se mi to líbilo, tak prostě to muselo být.
0: Přemýšlím, že nejste kameníkem.
1: Ne, nejsem, ale jsem takovým sběratelem. Až někdy mi děti nadávají a teďka, jak mám tu nemoc vlastně, takovou dost špatnou, že mi tečou nohy, ale už se to uzdravuje. Zrovna teď mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě když něco vidím, a i třeba staniol nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jako dělám se dost, že to mě strašně naplně a
0: Taky vám rozumím, taky bych to nevyslovil.
1: Odreaguju a prostě dělám.
0: Ano. Ale. Už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal, zdárně, ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na to někdo mohl mít nějaké duševní pnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny poslouchy.

0: Honza Macoun na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Takže já vám řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla nádubí, tak jsem to nechala ležet. Moju mamku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala Ježišmarjana, já chcu, vždycky na mě volala Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já chcu zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak to jsem si vzala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím. Jak jsem měla malý děcka a v těch 70. letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
0: Ježišmarja, no to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
1: No a takže já jsem to měla taky a když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, onko ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
0: Hele, a dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
1: Ne, to nedělám.
0: To ne.

0: vysrabe.
1: Ale to nedělám, ale já vám něco řeknu, ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. Ano. A to ještě, když jsem měla chatu, takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů ode mě měli chatu kamarádi a ten pán tam většinou jezdil sám a vždycky na mě volal. Lindu, no, pojď na kafe. A já vždycky, jo, a pořád jsem něco dělala. A on mi říká, co říkáš? Ježišmarja, ona si vykládá sama pro sebe. A já říkám, no co, když teď nikoho nemám, tak co? No a teď teda, když ke mně přijde kamarádka, takže já mám polštářky na čančany, jo, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda ne, přišla jsi na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářky kazit. A ona, a protože jde mě pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. Až odejde, první si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
0: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně, no vlastně nevím, jestli, no, tak se na to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytle.
1: No, a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když, já mám teda myčku, takže když tak si to nadkládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
0: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonale trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru.
1: Jo, tak to mám.
0: Ježíš Maria, tak vám hráblo taky, těší to mě.
1: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
0: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Jemně. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí ani A0. Děkuju, znamenám si, píšu si a co je ostatní. Milí posluchači, děkuju, že zavoláte už dopředu. Dobrou noc.

0: Každý člověk má nějaký vnitřní systém. Někdo ho přizná, někdo se tváří, že žádný nemá, jenže běžný život je plný takových těch malých pravidel, ze kterých se to všechno skládá. A ty si vytváříme kvůli klidu. Tohle bylo velmi neklidné, tohle mi připomíná, no to je vytáčený internet. Ahoj pane Honzo, ahoj pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin. No vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by sežral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové, pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na něj častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký nešika na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrněl blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubala, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No to teda jako okamžitě zvednou telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: Posluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás. Kolega Petr Kubala mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: Ne, to nic se neděje. Nesnáším špinavé ruce.
0: Prostě no.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka, nebo spíš hygienický návyk.
0: Používáte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak... Nejhorším.
0: Dáte třeba vlhčené ubrousky, anebo nejhorší, jo?
1: No, ale jinak umej si ruce, přijdu domů, no, umej si ruce. Když se dívám ruce. Na filmy...
0: Kolikrát denně to...
1: No to nevím.
0: Kolikrát za den dokážete umýt ruce a no, kolik máte spotřebu mýdla?
1: Ale to tak... Kápnu si mýdlo, to vůbec není podstatný, ale... Nebo si je opláchnout aspoň, no. Ale... Současných ve filmu.
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom ano. Mě vadí... Zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako... No, tak v tom případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No, tak máte strniště, anebo trošku delší.
0: No, mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No... Tak aspoň to, no. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No, dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macoun. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu, protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900 anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem... s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička. A hned by bylo o hodně míň nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s tím všude otravuji a všichni tím prudím. A je mi to jedno, protože si na to potrpím. Vle, já nebudu kýchat teď. Rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila, Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře, dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla se vám říct moji úchylku, která není
0: no, tak
1: stará.
0: No tak.
1: Na rozdíl ode mě, já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje uchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, 4, šup. A když to nestíhnu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám no. Já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou matematiky?
1: Ano, z plezíru, z radosti, jenom že prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to je
0: co děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám. Jenom
0: tak ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si. A co je výsledkem? Jenom to číslo nebo sčítáte a
1: ano,
0: jako
1: prostě vršíte? Jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: No, tak, jak vás to moc uchylka, zatěžuje mám... v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí veliké potěšení.
0: Je,
1: já jsem
0: z toho
1: úplně vedle, jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát do roka.
1: No, a ještě kdybych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledný číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No, ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí. Já jsem úplně šťastný člověk, když to všechno spočítám, to je...
0: No, a teď jde o to, kdybyste to spočítala třeba babě, je to možný? Stane se něco v té hlavě?
1: A připomíná mi to Malýho prince, jak tam ten chlap pořád na ty jedné planetě počítal.
0: No jo, tak to je...
1: Vec, ale to nevadí, mě to nevadí.
0: A je to hezká úchylka. Řekněme si na rovinu, ta nikomu neškodí a nikomu neublíží a ani vám v duši, protože evidentně z toho máte radost, jakmile dojedete do nějakého cíle.
1: Ano, moc děkuju, že jsem se dovolala, pane Honzo, je to super. Já se
0: děkuju,
1: dneska bavím,
0: fakt, že jo. Jo, já se jako bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si. Udělala jste mi takovou radost,
1: klidně
0: že mám z toho úsi
1: kůži. Klidně mě vohodnoťte jako, ale klidně píďo.
0: Ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
1: Ano. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji. Dobrou noc.
1: Jo, dobrou noc. Nashledanou.
0: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další, Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka. Jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně jsem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husí kůže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Haló, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je, zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, Schade, Péťo, Dáme jiného posluchače nebo posluchačku. Zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Ano, kdo pak je tam?
3: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Mě vypl, se úplně vybil telefon, to je Jarno z Vysočný.
0: Ano, zdravím, takže zdravím, zdravím.
3: Já jdu stišit rádio, rychle.
0: Ano, máte to daleko? No, jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré, dobré, dobré. Tak povězte, jak to tam máte.
3: Já si tady tak povídám a pak říkám...
0: Ano. Jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
3: No, teď už jsi blíž, už jsi blíž.
0: No, já už jsem s vámi, já vás chci, tak povídejte.
3: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
0: No,
3: já jsem tady povídala, jak mi se mě všechno hodí, protože dělám různé věci. A
0: ano.
3: Děti mi nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho.
0: Ano.
3: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala. A říkám, slyšíme se a ono nic.
0: No, jo. Takže sběratelka čeho konkrétně?
3: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, staniol, takže si to taky vemu, že jo. Mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím... A jako dřív jsem nosila hůlky, jako klacky jako hůlku, takže se pěkně jako tohle. A když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu. A když se mě to líbí a vidím v tom nějaký obrazec, tak to je moje, že jo?
0: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
3: No, já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, že dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže skate.
0: Ano, jako rozumím. Kur.
3: Takže děláme vazby, různé svatby a to byl vždycky můj vášnivý koníček, dělám různé vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
0: A jo, no, takže, jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
3: No, když dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku a prostě vezu to třeba paní sousedce do Brna, ta má to hrozně ráda, jo. A když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhách, tak taky to nikomu dám prostě. S tím, že teda má někdo radost, no.
0: Ale to takže u vás... Ano, povídejte.
3: No, dopovězte, já to...
0: No, no, tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami nebo dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
3: Já mám takovou představivost, takovou velkou představivost, je prostě se mi hodí asi všechno, by se mi hodilo aj. Jo.
0: Tím pádem ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
3: no,
0: větší.
3: To guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba žaba, tak jak se hrávalo za nás, za to táče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, neštěstí, 3-3, máte rád, 4-4, rande, jo. Polibek a takový. A nebo ty kopretin, jak se trhalo, mám těra...
0: No,
3: to,
0: ano.
3: Ježíš, tím jsme se zabývali. A já jsem na to věřila. Jít přes kanál, šlápnout, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže. A 13. v pátek, no to je hrůza, katastrofa, černá fotka. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
0: Fakt?
3: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo, takže a vůbec mi to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila a teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
0: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla nebo jste dospěla do této fáze?
3: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově. kam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
0: Já teď si přemýšlím, co jste v lese mohla dostat.
3: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo. A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak kam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, už to tam byl, ale já jsem slepej, hluchej, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna, musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořky. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v sejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to tak mě brali křeče. Tak on, že viděl jen ty bílý gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy, byli jsme skoro 8 let spolu, s tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat z toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, no. Abych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zavářeli, sekali dřevo, já jsem ho řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce, štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba, jeho brácha, on byl aj zlmňák, a když teda, protože jsou z Brna, a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říká, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo. A tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se a ono nic, tak mi napadlo, že mám hluchý telefon. No. A on mě totiž tak stresně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Zřídka Veselý. A ono za manželkou našla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 68. A s tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on si vzal život.
0: Myslím, že už jsme se dostali úplně někam jinam v rámci povídání.
3: No,
0: já už navíc
3: to
0: slyším.
3: To právě vysvětlit, no. To má souvislost. Takže prostě my jsme byli tak přehraní, že prostě jsme všechno spolu a za těch 8 let jsem prostě nepoznala víc radosti a to, i když jsem jako zase byla odříznutá od rodiny, jo. Takže všechno prostě, každý máme nějaký ty, aniž si to uvědomuje. Já mám rozkatulkovaný všechno prostě na ty vazby a všechno takhle, na co najdu. A s tím, že teda jsem si udělala rekvalifikaci. No a myslím si, že každý má tu uchylku. A když tak si to ani neuvědomuje, že ji má, protože mu to nepřijde.
0: No, to je fakt, ale...
3: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky, musí být moje, když se mi líbí. Když se mi nelíbí, tak nic, jo.
0: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře. Jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já copak? Byl holubý dům? Byl? Tím jsme skončili. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání a i já skoro v uvozovkách a i zapomněl, jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
3: Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí kde u pivečka, ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme si takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, to je moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmená, se oslavují Janečkovi, milí Janečkovi. Zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchu, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových úchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si ji hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí, a ten lékař na to odpověděl, no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje. O tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu. Jsem s vašimi úchylkami. Těší se na vás, chtěl jsem to říct, ale neřeknu. Vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to bude stejně myslet. Úchyl, macou. Nebo, nevím. Pojďme za láskou.
2: Já včera ještě nosil blázna šat,

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde disco party v našem okolí. Tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc-tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, ano. Mé dítě, čtyřnohé, chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale to myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka, zdravím vás, Šárko, halo, slyšíme se.
1: Dobrý večer, tady Šárka.
0: Ano.
1: Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to erotický. Ale no, je to uchylka.
0: No tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno, dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá, dobrá, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat třeba právě.
1: No ano, komunikovat, jestli to víc bolí, nebo je to příjemný, musí míň nebo víc, musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: přesně.
1: Jako tak.
0: Tím pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat. Není to hned, ono to nebolelo, ale tak, až to víc bolelo, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem říkal, ano, už to bolí, tak no. Trošku změrní.
0: Umění komunikace. Tak Šárko, děkuju, ano, zdravím do Brna a ať vám dá
1: zdravím
0: zase
1: Jarku,
0: i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře.
1: Zdravím Jarku. Ani
0: ano, děkujeme. Posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: Pane bože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. 2x2. Na ráno.
4: Ráno.
2: A večer.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas Honza Macoun a zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaši úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom na mluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový vy jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prodražilo.
0: No to chápu, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí ypsilon, měkké i použít správně mne, no tak to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla, to byla taková ta moje úchylka.
0: Dřív, ano, chápu. Ale... A nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další v té pozdější době už, když jsem začal brát stroky lásky, tak jsem si prohlížel děvčata, s kterýma jsem chtěl konverzovat, tak jsem říkal, musíš se dívat tak asi 25 cm pod bradu. Tak to jsem aplikoval a podle toho jsem se rozhodoval. Pokud ta dotyčná dáma byla obdařená, rozumíme si?
0: No jistě, já vám rozumím.
1: Tak podle toho jsem potom začal, ano, budu kolem ní obíhat jako ten kohoutek, ale prostě každá holka tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu to, co jí pánbu nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám některý, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla a já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
0: Takže to, řeknu vám, to bylo... vy jste mi...

0: průměrná délka vašich vztahů?
1: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby, ty 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže dobře. Jako dílka vztahu už se nedá posuzovat.
0: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestli že v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a vnady, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli to vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
1: Tak tady to fungovalo v té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuhle ty posuzování těch znalostí, těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady tou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulované, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale bylo to tak, že mě to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a to je důležité, aby to člověk ukázal.
0: A spisovně především. Dobře, děkuju vám. Moc vás zdravím, děkuju za zavolání a díky za vnuknutí možného tématu do dalšího vysílání. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Já doufám, že se mě podaří poslouchat noční linku, až to budete jednou vysílat, protože to by mě velice zajímalo a měl bych sáhodlouhý rozklad do toho příspěvek. To...
0: Dobře. Už dopředu říkám, že do konce srpna to nebude, protože to už máme naplánováno, ale hlídejte si září, jo? Doporučuju.
1: Není problém, já poslouchám noční linku téměř denně.
0: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše Milá noční linko, dvakrát kontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky. Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že... jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence a pokud mi nedokáže vyskloňovat odolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně. Nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Mě nebeče kolotoč, dá se do něj červotoč, poslechněte lidičky, chop!
2: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.
3: Manamana, manamana, manamana.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
5: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína. Předem se
0: Ježiš,
5: omlouvám za to,
0: že... Ne, já se omlouvám. Já jsem si... Chápete, to mě řekne do ucha ten mistr zvuku z Prahy, Petr Kumala, vaše jméno. A já se ho napíšu blbě. Rozumíte tomu?
5: Já jsem si předem omlouvit, já jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím. Ale
0: jo.
5: Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
5: Moje úchylka je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No, a to...
5: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy z chloupky pod paží.
0: Ano.
5: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude, mám to desítky prostě žen, už mi to je omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
5: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám teď sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolikrát rýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
5: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pán Bůh stvořil ženu. Tak, jak je.
5: Tak, přesně tak. Natura, přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
5: Rád, vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barboříkové.
0: Ano.
5: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
5: V televizi. A hned potom jsem usnul a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, jestli i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloupky, či nemá, ale rozhodně, každopádně
5: to...
0: zdravím i jí, kdyby poslouchala a vás. Doufám, že vás to netíží, tahle ta úchylka. Doufám, že to berete jako...
5: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barboříková, ta je tady ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
5: Ale chlopá, to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupku vám přeju. Dobrou noc.
5: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Maceon. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například u Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem. Já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořad s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Prášes. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou úchylku. A zcela vážně mi odpověděl, že mojí úchylkou je přehnaná pořádku milovnost a záliba v uklízení. Nevím, zda je to záliba, ale něco mě stále nutí každý týden. To naše obydlí zvelebovat. Asi je to dědičné. Vzpomínám si, že jsem se zapřísahala, že ve své domácnosti to dělat nebudu, ale naopak, opak je pravdou, i když kliky necítím. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No, ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěků spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No, Míšo, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No, dopadlo to, doufám, aspoň dobře. No, píšete, spadl mi kámen ze srdce. No, mě by spadl i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: praletí. Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
1: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pana Honzo, všechny posluchače noční suvy. Tak moje úchylka je, která nastala čím, já jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořádku minulost, tady toto, jak se zmiňoval v tom dopise. Je to tak, že když jsem byla jako malá, ještě z rodiči bydlela kdysi, takže taky jsem utřela práva, maminka říkala, to utíráš jak po náměstí, že? No, tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu, až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma v důchodě, a čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být. Pintry, jak to říkám.
0: Předpokládám, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, Alenou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
1: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
0: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
1: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mi třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku přímo. Už mi to vadí, musím ten obraz na to nás. I když pak nevidím, ale já to vidím. Já vidím.
0: No to jo.
1: No, záclona. No, já se tomu směju, ale já to přiznám, ale tak to je.
0: Je to hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc domácností. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
1: No, a nebo i ta záclona, když prostě si to odhrná, teď to není přesně takhle nařasený. Není to tak, jak to má vyset, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidím. Všechno, nebo mám třeba přes stůl, konferenční takový, ne ubrus, jako který visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí, někdo ubrusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí, někdo a teď to zhrne. A říkám, probadí to přece vidí, že to zhrnu ten ubrus a už je hoň na střeše. Prostě to
0: já
1: tak,
0: vám
1: to
0: rozumím.
1: Tak,
0: ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto, já nechci, aby to vyznělo, že v jájismus ode mě a že Macoun a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvy, ne kvůli tomu, že bych měl absence blízkých. Ale já jen moc nechci domů zvát, i když někdo dorazí a půjde na toalet, nedej bože, no ta toaleta je základ třeba, jo. To u mě je tak, jako, že já nepozvu nikoho, když není... No. U mě můžete jíst i z těch šroubků od prkínka.
1: Ano. Já to sami, návštěva, no, když mě tak předneček, já říkám, pro Boha, já určitě nemám koupelně tam naučit, já nemám to. Jednou s kamarádkou, už je zpátky hodně s kolegyní, a říká, já si to vystavím. A říká, ty pro Boha, já nevím, co mám všechno přesně, ty musíš zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju, jestli mám všechno přesně, pak se mu pozvala dál. A to jsem si ještě nebyla jistá. No hrozné.
0: Jo, přesně, když jo, ježiš.
1: Když to teď poslouchá, tak si řekl, že nejsi normální, já jsem normální, ale prostě na to jsem puntička.
0: Takhle, to kdyby nemím. To, ale no nebylo normální, tak vám řeknu rovnou, já vám rozumím, soucítím s vámi.
1: Vy mi rozumíte, ano.
0: Já vám naprosto ráda. Rozumím, naprosto, protože to je pro mě alfa omega všeho.
1: Ano, to jsem jako opravdu ráda, a hlavně vlastně, když muži, to mám taky rád, když jsou precizní, přesní a tak dále. To je výborný,
0: no,
1: to jsem teda...
0: Ale jako věřte tomu, že vás bych si domů nepozval, protože svědomím toho, co teď o vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou jako na ten úklid. Jo? A to bych já musel uklidit uklizení. Jako.
1: Ne, tak to zase tak neberte. Já jsem to teď přehen, já jsem mě to
0: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdyby jsme to považovali za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne, je to obsedantní kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
1: Někdo to tak má, ale ano, přesně.
0: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě. A stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si, ne z plezíru, že nevíme co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
1: Ano.
0: A to tam mě došlo, že to nebude úplně OK.
1: Ano, no, no.
0: Je, udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky, děkuju, jsem rád.
1: A ještě další, jenom stručně, co se týká těch čistých rukou, že kdysi před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce spále, když někdo přijde tam umývalo umít, než kročí tady. To je tady ta úchylka, ale ano. Teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít pořád o tom jazyku českém. Já to by velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program nebo tady to.
0: Ano.
1: Protože já tež na tu češtinu jsem opravdu, maminka lidské ještě na základní škole diktáty mi dávala. Já dneska jsem říkal, to odolená voda, to je skloněvání to je jednoduché. Ale budu velice ráda, až tady to na ten nabrnete jako program a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala na to.
0: No tak snad to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy čistotnou a ano, hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor, dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že o chlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Ale no díky, normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu, vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Vyšší Ostrava.
1: No, to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení, kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky.
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška, Ostrava Zábře.
1: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste, jinak to by vyzdělo blbě, jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku, potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala kde, na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
1: Taky.
2: Jinak sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou, to spíše vypadá jako na námět sbírka, ale... Nechala jsem si jenom dva, ty nejdražší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisů a z tady, co chodí Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to.
1: No, to je stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po staru.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali. A prostě je tam dobré čtení v těch receptech. Ještě je tam přemek, podlaha a tak dále. No. A také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
1: Počkejte, tady vás zastavím. Řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé. No. Neodkládám jako takhle, ale že... je chci udělat, ano.
1: No tak právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte je tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si guacamole. A bylo to, je to recept, kdysi byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky. A tam jeden pán jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystříhla, dala jsem si ho do folie, ať si ho nezaspiním, nepomástím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná, no, ale já to neříkám a to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně a jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane bože. Takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner. Ten jazyk český úplně, když slyšel něco takového. No, to ale je jiné téma by bylo. To bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je jako tak, bych řekla, taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného jako se ho zeptám. Tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
1: Miluš je taková urejpaná trošičku teda potom v tom případě.
2: Ano. A ona, paní se na mě dívala a třikrát se ptala, se mě ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. Až na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju. Že jsem urejpaná.
1: Děkuju. Miluše, musíme končit. Omlouvám se za to, jedna hodina se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání. Moc mě to potěšilo, pobavilo. A k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová, Vondráčková. Dobrou noc.
2: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říkám i vám, posluchačům noční linky z jiných krajů. Zkrátka regionální stanice, která je moje mateřská, tak teď záskok dovolená. Takže ne od zítřka máme dovolenou, ale už teď ji máme. A já děkuji tímto do Prahy Petru Kubalovi, který to všechno odmixoval. Ano, odmixoval, odmačka, odtahal. Teď ho uslyšíte, jak se normálně kámen ze srdce spadnul. Jo? Nervy, taky se mu je přidělal trošičku, ono to spojení nebylo úplně nejideálnější, ale dopadlo to. Tak moc za to děkuju nejen jemu, ale i vám a hlavně těm, kteří se provolali, napsali a hlavně sdělili, ať už vážně nebo s úsměvem, k dnešnímu tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz a nebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
2: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
1: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
1: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
1: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
1: A jak byste si to představoval vy?
2: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
1: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
2: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byvaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
1: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: na vraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane. Princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.

0: Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak, to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR. Bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
3: Očku, to mě nedělej, prosím, ale mě manželka.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tety kluci, ty jsi jako nemůžu vyhádat.
3: Ne, prosím tě, nerozdrejně
5: mě to tam. Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
6: Co tady? Jak ses tady? A proč ses tady hlavně? Kde ses? Proč se?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
7: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zátovi?
5: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
7: Ty jsi to zatajil? Co? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
5: Spolupracovat?
4: Co je to za bláboli, co to měli
7: za pitomu? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
4: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
4: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. Co? Nech se Seš ty vůbec normální?
4: Já jsem...
7: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katin... Promiňte, Blaničko, já jsem se Katinka.
8: Katinka.
7: Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí.
5: Nežaj mi našli!
7: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako...
4: Co?
7: Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
7: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
7: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
7: Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, Ludva, jaký Ludva?
7: Můj Ludva. No,
4: ty mě chceš vyprovokovat? Moment,
7: vyprovokovat,
4: buchty, ty si přivezla buchty, no, a takové buchty peče jenom teta Anča.
7: Ty můj Otelo, takové buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
7: Ale budete se sem ráda vrátit, víte, že se sem vrátíte.
5: Já se sem vrátím, ale někdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhane?
4: Kačko,
7: Schledanou.
4: Ty kačo, jete! Kačo, ty pomlávka!
7: Co si to k ní dovoluješ? Ty, běž za ní, omluv se, já buď na ní hodnej a žádný násilnost. No. Věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
9: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Smutné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho. Já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta

0: chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co je, co chcete ještě? Protože já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekují. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
2: Tak to já nechápu, že, tatičku?
3: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
2: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
4: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
5: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
2: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
5: To možné?
2: Je, naši dom. Tak co? Co pak jste dostali?
4: Hovno.
2: Co? No tak se mluví.
4: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
6: Za 10 let?
2: Co? Pánové!
5: Ano.
2: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
5: Já bych na sídliště stejně nešel.
0: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní, do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili. A vzpomínám si, že co se všechno je možné, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší. Ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Na předsedou poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih. Nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo? Zase šel k tomu rozstřihu, hledal, zase sešel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostá taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.

0: Pojďte dál, pojďte dál, pojďte dál. A uvolněte se,
1: Děkuju, děkuju, děkuju.
0: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
1: Ano.
0: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
1: Vážně? To bych ani nečekal.
0: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
1: Aha, a mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
0: No, počet?
1: Poslat?
0: No, o čem jiný?
1: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
0: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní, no víte, jak tam sní.
1: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
0: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
1: Opravdu? Tak ano. To mi skutečně lichotí, ano.
0: Jak říkám, příběh funguje.
1: Ano,
0: stručně řečeno, je to
1: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
0: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
1: V tom hrobu?
0: Ne, v těch milencích.
1: Aha.
0: Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
1: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
0: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukaj se večer na televizi.
1: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
0: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
1: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
0: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
1: Rozdíly? Jaké rozdíly?
0: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
1: Ani tak zcela moc nepřesně.
0: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
1: Jakože je černoch?
0: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
1: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
0: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
1: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
0: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru, naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
1: No, jestli to jde, tak...
0: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátek.
1: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
0: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
1: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
0: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
1: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
0: Shakespeare, zajímavé.
2: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
3: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavlato, ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavlata do toho tam tchýně. Pavlata do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Každého, kdo věří, že je v šatech lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé. A... Aju.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
6: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem. A Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam, den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika. Tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, já jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil. A zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková. Tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned. Jo? Že říkal, umíš jezdit na koni? A já jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš umět jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak my se hnali. Jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kůně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kůň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říká, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň. A přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmaš. A já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co, a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím. Takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel. A takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele, fekální princ.
6: Dobrý večer, výsosti. Hmm. Děkuji vám za pěkné přivítání.
9: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
9: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
9: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
9: Proč nehrají preceptoré?
10: Hrajte!
7: A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šuba asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. Já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by byla všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma. Na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane režisére, co tam mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dubbingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dubbingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Charlie Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet, strašně rychle. Takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 180 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř. Takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý. Žádná jihoamerická telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho nahradit. Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty si na Sibiře, tam umrzne ta tvá pusa!

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.
3: Ah,

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriálů toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduz Mahulena, všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takový expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.